violončelové soutěže a mezinárodní Kocianovy houslové soutěže pro mladé umělce do 16 let. A také ústředního kola soutěže základních uměleckých škol v oboru komorní hra s převahou smyčcových nástrojů, které se konalo ve Františkových lázních. Následující hodinu nás čeká koncert oceněných nejlepších českých účastníků. Připomínám, že dnešní koncert můžete sledovat i s obrazem na YouTube kanálu Rádia Proglas. V úvodu dnešního programu si vyslechneme dvě části ze slavného klavírního tria s podtitulem Dumky Antonína Dvořáka. Soubor, který nám je zahraje, získal první cenu ve své kategorii v ústředním kole soutěže základních uměleckých škol ve Františkových lázních. Hraje v obsazení Tereza Holáňová housle, Veronika Hanáčková violončelo a Nela Truclová na klavír. Soubor je složen ze studentek soukromé základní umělecké školy Slovácko a základní umělecké školy Uherské Hradiště a pracuje pod pedagogickým vedením Davida Hrubého.

0: Milé dámy, děkujeme vám za krásný zážitek. Pojďte se přemístit k mikrofonům dopředu, opusťte své pódium. Já bych se vás nyní chtěl zeptat, vy jste prošli celým tím kolem, několika koli té soutěže základních uměleckých škol. To znamená, je to takový běh na dlouhou trať, ta příprava je dlouhá a je vlastně náročné se těmi koli probojovat až do těch Františkových lázní a vám se to podařilo. Získali jste z té jedno z nejkrásnějších ocenění, první cenu ve své kategorii. Zeptám se, kdo vybral tak krásný program? Důmky Antonína Dvořáka patří k těm naprostým skvostům. Čí to byl nápad? Pane učitele Hrubého nebo váš?
1: Ano, pane učitele Hrubého. A byl to skvělý nápad.
0: Skvělý nápad. My jsme si to říkali také, že vás tato hudba zřejmě úplně učarovala. Je to tak? A znali jste Důmky předtím? Myslím jako z poslechu, ne jako aktivní hráčky. Možná, že tato skladba vám připravila i některá úskalí. Oni nejsou úplně snadné pro interprety, že je to tak? A když se vás ještě zeptám, kolik jste věnovali času přípravě? To musely být hodiny zkoušek. Scházeli jste se třeba o víkendech a nelitujete toho teď? Že jste mohli třeba dělat něco smysluplnějšího? Kdo nám odpoví?
2: Tak často jsme se scházeli, vždycky jsme měli jednou za týden jako hodinu a potom někdy před těma soutěžima jsme vlastně se sešli třeba o tom víkendu a potrénovali jsme a tak no.
0: Vy jste ze dvou základních uměleckých škol, které působí v Uherském Hradišti. Znáte se už delší dobu? Hráli jste třeba spolu někdy předtím?
3: Tak mistrkou jsme spolu hráli. Bylo to dávno. Bylo to hodně dávno.
4: Já jsem holky jako znala, ale jako spolu jsme nějak nehráli úplně.
0: No a co teď, když jste se tolik zblížili, strávili jste už tolik společného času, chcete třeba pokračovat? Nastudovat si ještě něco dalšího?
2: Určitě by to bylo pěkné. Já si myslím, že jsme se jako jak hráčsky, tak vlastně lidsky jsme se vlastně strašně sešli. A jako to hraní je vždycky jako krásné a obohacující, myslím si, že pro všechny.
0: Tak to je moc dobře. Tak my vám přejeme, aby vám hudba stále dělala tolik radosti. Děkuji vám za rozhovor a za krásný výkon. No a nyní si uděláme krátký výlet do Hronova za ředitelem místní základní umělecké školy, panem doktorem Josefem Vlachem, který je zároveň předsedou sekce smyčcových nástrojů při Ústřední umělecké radě základních uměleckých škol České republiky. Josefe, vítám tě v Radiu Proglas v pořadu Oktáva. Ty jsi velmi bedlivě sledoval průběh právě toho ústředního kola z pozice předsedy smyčcové sekce umělecké rady základních uměleckých škol. Jak hodnotíš ten letošní průběh celé soutěže a právě toho ústředního kola soutěže s převahou smyčcových nástrojů komorní hry, která se konala letos zase po 4 letech?
5: To ústřední kolo, to je vždycky pro mě a myslím si, že i pro řadu kolegů, pedagogů, a doufám, že i pro ty zúčastněné soutěžící je to velký svátek. Vlastně se tam sejdou z celé republiky všichni, nebo všichni, kteří tam jsou, tak jsou, jak já říkám, stejným způsobem postižení. Hudba a vůbec umění a hledání, objevování krásy v umění je pro ně tak důležitá, že jsou ochotní pro to cvičit hodiny a překonávat vlastně sami sebe a pak jsou odhodláni vystoupit na pódiu a veřejně to tam prezentovat. Takže z tohohle pohledu to byl velký svátek. Nakonec se tam zúčastnilo 73 souborů, což představovalo 262 zúčastněných žáků a tyto žáci byli ze 49 základních uměleckých škol vyslání a navíc ještě se tady objevuje poslední dobou takový fenomén. Viděli jsme to v orchestrální soutěži, že některé základní umělecké školy se spojují a sestavují dohromady nějaké větší těleso, ať je to teda orchestr, anebo teď třeba i v případě komorních souborů, protože Tam totiž jde o to, aby sestavili hráče tak šikovně, že si budou vzájemně vyhovovat, speciálně v komorní hře, to je strašně důležité, a taky, že budou na podobné výkonnostní úrovni, aby tedy mohli předvést co nejlepší výkon. Tak mě těší, že to bylo tak široce zastoupeno vlastně ze všech krajů naší republiky a ten průběh samotný byl velmi bezproblémový, dobře organizačně zajištěn, měli jsme skvělou porotu a skvělého předsedu poroty Štěpáne tebe. A takže bylo to tam velmi příjemné, ale jenom bych ještě chtěl zdůraznit, že pro mě jsou stejně důležité ta, nebo možná ještě důležitější krajská kola, protože tady v tom středním kole už se sejdou vlastně všichni, kteří by potenciálně mohli třeba se i muzice věnovat. Ale v těch krajských kolech jsou i budoucí amatéři nebo jen, řekněme, konzumenti, poučení konzumenti hudby a setkají se právě, jak ta část amatérská nebo budoucí amatérská s tou částí profesionální a ta krajská kola daleko jako přesahují počty to, co se může potom poslat do toho středního kola. Tak jsem taky rád, že i v těch krajích to takto pěkně proběhlo.
0: Josefe, děkuji ti mnohokrát za rozhovor a zdravím srdečně do Hronova.
5: Děkuji, taky zdravím.
0: Milí posluchači, posloucháte Oktávu. Nyní se opět vracíme do koncertního studia Rádia Proglas, kde jsme účastníky živého koncertu mladých umělců. V letošním roce byl Proglas již potřetí partnerem Mezinárodní Heranovy violončelové soutěže. Zvláštní cenu Rádia Proglas zde obdržela violončelistka Adina Weissová, která zde získala rovněž druhou cenu ve třetí kategorii. Za klavírní spolupráce Pavla Voráčka nám nyní přednese koncertní polonézu opus 14 Davida Popra. Adina studuje u Hany Kočí na gymnáziu a hudební škole hlavního města Prahy.

0: Adino, děkujeme za tvůj doslova ochromující virtuózní výkon. Já se vždycky všech ptám, proč si vybrali svůj nástroj, proč jsi vybrala violončelo, jenomže ptát se v tvém případě, je vůbec někdo ve vaší rodině, kdo na violončelo nehraje?
1: No, tak moje máma hraje na čelo a můj děda taky a moji sourozenci tak mají jiný nástroj a já jsem byla...
0: Tak to jsem si oddechl.
1: No, já jsem nejstarší sourozenec a čelo jsem si vlastně úplně nevybrala, nebo jako baví mě to, ale...
0: Dostala jsi ho do kolébky.
1: Ano.
0: Jako ten nejstarší musíš to violončelo převzít v té rodinné tradici.
1: Dala, je to tak. Tak říct.
0: Podíváme se na maminku, co na to říká. Ona se usmívá. A máš violončelo ráda, předpokládám, že ano.
1: Jo, jo.
0: Kolik hodin denně cvičíš, kolik věnuješ tomu nástroji?
1: Tak přes týden podle toho, jako, podle toho, kolik je času a o víkendu většinou tak třeba 3 až 4 hodiny.
0: A chtěla bys být jednou profesionální violončelistka?
1: Jo.
0: Je to tvůj sen? A máš třeba nějaké sny, kde bys chtěla vystoupit? Chtěla bys se podívat do zahraničí, koncertovat po světě?
1: Tak já jsem teďka vyhrála soutěž, takže pojedu do Ameriky a budu hrát v Carnegie Hall, tak to je docela takový můj sen, který jsem mi splnil.
0: Tak to docela brzy. Tak my ti držíme pěsti, aby se ti tam krásně hrálo a děkujeme ještě jednou za tvůj úžasný výkon. Nyní opět hudbu na chvíli přerušíme a podíváme se do Ústí nad Orlicí. Popovídáme si totiž s ředitelkou Heranovy violončelové soutěže a Kociánovy houslové soutěže paní Lenkou Lipenskou. Lenko, vítám vás v Proglasu, opět po čase. Chtěl bych se zeptat...
2: Dobré odpoledne, dobrý den.
0: Jak proběhly letošní ročníky obou soutěží Heranovy i Kociánovy?
2: Tak já jako ředitelka musím říct, nebo s radostí říkám, že soutěže proběhly dobře, proběhly zdárně, účast byla bohatá, jsme rádi za tu účast a umělecká úroveň byla rovněž vysoká. Laureáti se objevili bez nějakého váhání a dokonce v případě Kociánovy houslové soutěže tak vynikající výkony, že porota měla až zamotanou hlavu, kdo vlastně tím laureátem bude, protože obě dívčiny ve druhé kategorii byly tak skvělé, že nakonec se muselo rozhodnout hlasováním, protože bodově se prostě potkali úplně na stejné úrovni, takže umělecká úroveň velmi vysoká, takže po té organizační stránce já jsem spokojená a jsem ráda, že i české děti uspěly a neztratily se.
0: To konec konců uslyšíme i na dnešním koncertě v Oktávě. Chtěl bych se zeptat, přibyly třeba některé národnosti nebo se drží stále stejné v tom soutěžním klání, které přijíždějí do Ústí nad Orlicí?
2: V případě Heranovy violončelové soutěže, tam už vlastně po druhé, už i v loni byl účastník z Kolumbie, což mě těší a jako překvapuje, protože opravdu on to není jako Kolumbiec, který by tady studoval někde v Evropě a byl takzvaně maskovaný, ale opravdu z té Kolumbie přiletěl a jinak vlastně na Hrance byli účastníci z Evropy. A z Mongolska, tak Mongolsko je tradiční, ať už na violončelové nebo na houslové soutěži. A v případě houslové soutěže, tam mě příjemně překvapil poměrně vysoký počet Japonců. A opět to byli Japonci, kteří vlastně z ostrovů přiletěli. To znamená, zase nestudují tady někde v Evropě, ve Vídni, v Paříži a tak dále, ale opravdu přiletěli z těch svých ostrovů. Jinak Spojené státy americké, jako z těch nejvzdálenějších destinací, tradičně k nám jezdí Mongolsko a to poměrně taky početná výprava, vždycky jich je tak kolem 12-15. Docela dost bylo norů letos, tak to je taky takové jako neobvyklé a jinak ta Evropa je hojně, hojně zastoupená.
0: Porota pracovala určitě v dobré shodě.
2: Tak to je otázka asi na předsedu poroty. Já u těch jednání úplně nejsem, ale ano, byli ve shodě a na tom hodnocení se opravdu jako shodli. Takže nezaznamenala jsem žádné rozbroje nebo nějaké nepokoje nebo připomínky. Porota byla fantastická, chválím.
0: Takže celou soutěž hodnotíte velice kladně a odnášíte si z ní opět krásné zážitky, i když poznamenané samozřejmě tou tíhou organizace, což je značný balík práce.
2: Tak je to balík práce a tady jde o to, aby si ty hezké zážitky odnášeli ti soutěžící, ty děti, ti návštěvníci, aby to houslisty a violončelisty namotivovalo k dalšímu výkonu. Takže člověk tu práci, já se svým organizačním týmem rádi děláme, protože vidíme, že to má smysl. A vlastně zaplať pánbu za to, že můžeme pořádat soutěže pro děti, které skvěle hrají na housle a na violončelo. Takže to si myslím, že je, jako, že to je prostě paráda. Takže ano, je to organizačně náročné a už vlastně teďka rozjíždíme další ročník, než to zase všechno usne přes prázdniny. Ale jo, stojí to za to, protože ty děti jsou mimořádné a je velmi obohacující se s nimi setkat.
0: Děkuji mnohokrát a děkuji za krásný rozhovor. Ať se daří.
2: Děkuji taky, ať se daří i vám.
0: Nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Milí posluchači, nacházíme se opět v koncertním studiu. Posloucháte živý koncert z Oktávy. Další účinkující mladou umělkyní je houslistka Tereza Holáňová, která získala cenu Radia Proglas na Kocianově houslové soutěži a třetí cenu ve své kategorii, byla to čtvrtá kategorie a byla nejúspěšnější českou účastnicí. Nejprve nám zahraje skladbu s poetickým názvem Zasněná víla Víta Micky za klavírní spolupráce Stanislava Halody. Tereza studuje pod vedením Josefa Kristoně na základní umělecké škole Uherské Hradiště.

0: Terezo, poprosíme tě, setři pot. Já bych se tě chtěl zeptat, ty už ses tady představila podruhé na tomto dnešním koncertě, nyní jako solistka, jak to všechno stíháš, klavírní trio do toho solové kusy a to ty nejtěžší z houslové literatury rovnou?
1: Nestíhám, ale tak jako... Když člověk, jako, když, myslím si, že když to člověk jako baví a hraje ty věci, které ho jaksi naplňujou, tak to ani jako moc nevnímá, jestli to stíhá nebo nestíhá, ale spíš jako se snaží do toho vynaložit tu energii a čas.
0: Je vidět, že housle jsou pro tebe velká radost. A jsi soutěžní typ? Jezdíš ráda po soutěžích?
1: No, tak záleží, jaké soutěže. Já třeba osobně nemám moc ráda ten koncept soutěží jako v umění, protože si myslím, že to je celkem takový jako dost subjektivní jako pohled na takovou věc, ale třeba ve sportu jako ráda si zasoutěžím.
0: Ale ty houslové soutěže k tomu teda tak jako nějak přibíráš a toleruješ to.
1: Ano.
0: Když už ta kociánka těch mnoho desetiletí tady je, tak proč se jí nezúčastnit?
1: Přesně.
0: Tak my ti přejeme, ať se ti daří a děkujeme za rozhovor.
1: Děkuju.
0: Na závěr dnešního koncertu vyslechneme soubor, který se stal absolutním vítězem soutěže komorní hry s převahou smyčcových nástrojů v ústředním kole soutěže základních uměleckých škol ve Františkových Lásních. Hraje ve složení Anna Olecká housle, Vít Lankášek housle a Hana Grafová klavír. Žáci jsou žáky základních uměleckých škol Smetanova Brno, Varhanická Brno a Orchidea Klasik a pracují pod vedením Magdaleny Grafové. Dnes uslyšíme dvě skladby, nejdříve to budou dva rozhovory o Bachovi od anglického skladatele Artura Somervella.

Milí posluchači, čas běží neúprosně. Zazní poslední skladba dnešní oktávy a tou bude první věta ze sonatiny pro dvoje housle a klavír Bohuslava Martinu.

0: Milé trio, pojďte za námi k mikrofonu. A já se vás na závěr taky zeptám, jak se vám líbilo ve Františkových lázních? Co tam bylo nejlepší?
1: Samozřejmě Zuzka. Tak divadlo je samozřejmě hezký. Hezky se tam hraje. Teda až na tu suchou akustiku. Ale to divadlo je, to je normální jinak.
0: A co lázeňské oplatky, byly dobré? A co místní vody? Co minerální prameny? Ty jste ochutnali?
2: Jenom pár.
0: A jak ti chutnali, Vítku?
2: No.
0: Určitě poděkování patří Základní umělecké škole, která se zhostila krásně pořádání této soutěže. No a možná k těm minerálním vodám časem dospějete. Tak moc vám děkuji a přeji, ať se vám daří. Dnešní koncert v Oktávě je u konce. Děkuji za krásné výkony všem účinkujícím a přeji mladým umělcům hodně štěstí a radosti z hudby. Naschledanou. Hosty dnešní Oktávy byli nejlepší čeští účastníci Mezinárodní Heranovy violončelové soutěže a Mezinárodní Kocianovy houslové soutěže a letošní nejlepší komorní soubory ústředního kola soutěže základních uměleckých škol s převahou smyčcových nástrojů ve Františkových lázních. Od mikrofonu se loučí Štěpán Grafe a z režie mistr zvuku a obrazu Šimon Vítek. Naslyšenou.

0: Na Proglasu začíná pořad Jak se vám líbí. Příjemný poslech přeje Janis Moras. Já vítám svého dnešního hosta, jazzovou zpěvačku Petru Vlkovou. Vítejte.
1: Krásný dobrý den a děkuji za pozvání a přivítání.
0: Vy působíte v mnoha formacích, já myslím, že se k tomu ještě dostaneme, ale my si dnes představíme album, které vydáváte jako Petra Vlková and Sonic Playground, tedy trio s pianistou Mikulášem Pokorným a kytaristou Liborem Šmoldasem. Tak pojďme si to teda jenom zařadit nějak, předtím, než si budeme pouštět z tohoto eponymního alba ukázky, pojďme si to zařadit nějak do vašeho portfolia, řekněme. Protože tak, jak jsem to pochopil, tak těch projektů nebo možná programů máte více a toto je jeden z nich?
1: Ano, dá se to tak říct. Já jako zpěvačka jednak si vlastně buduju, řekněme, vlastní projekty a zároveň jsem otevřená různým spolupracím. Co se týče těch spoluprací, tak například momentálně dlouhodobě zpívám s Big Bandem Pražského salonního orchestru. Díky tomu, že výhodou jazzu je, že tam nepotřebujete mít úplně fixní sestavu, obsazení, ale je to hodně flexibilní, tak vlastně těch podob, jak mě diváci můžou slyšet, tak je víc, ať už jsou to třeba dua nebo tria kvartety, ale tady tenhle projekt, o kterém teď mluvíme, Petra Vlková Sonic Playground, je opravdu specifický a zvláštní a výjimečný, řekla bych, protože v něm je naprosto dané obsazení, jsou tam moji kolegové Libor a Mikuláš, když tam nejsou oni, tak to není Petra Vlková a Sonic Playground. Ano, a tím bych to asi nedovolila. Já jsem to...
0: Určitě půjdeme i do detailů. Pojďme si ale teďka pustit úvodní ukázku z vašeho vlastně debutového alba tohoto projektu, debutového a eponymního alba Petra Vlková and Sonic Playground, a pustíme si na úvod skladbu velice známou, ale řekl bych v osobitém aranžmá, Strangers in the Night.

0: Petra Vlková, jazzová zpěvačka, je hostem dnešního Jak se vám líbí na Proglasu. Představujeme si debutové eponymní album projektu Petra Vlková and Sonic Playground. Je to tedy trio, ještě jednou, pianista Mikuláš Pokorný a kytarista Libor Šmoldas jsou spolu s vámi. Vaším konceptem je vlastně jazzové trio bez basy a bez bicích. Takže to už samo o sobě může být výzva. Piano a kytara, tedy vlastně dva nástroje a třetí, ten nejnáročnější hlas. Toto vzniklo, řekněme, spontánně, anebo opravdu dopředu jako koncept, že jste se chtěli nějakým způsobem vyzvat?
1: Dá se říct, že to vzniklo tak nějak velmi přirozeně. Já dlouhodobě mám sestavu zpěv, piano a kytara velmi ráda, protože z mojeho pohledu umožňuje při tom hraní jít jak do jazzova, tak i do popova. A je to prostě taková i nezvyklá kombinace tím, že tam prostě ta basa není. Vím, že klade specifické a možná, nebo určitě větší nároky na ty hudebníky, protože oni opravdu musí znát vlastně i způsob, jakým jde bas, aby ho navzájem, aby ho vlastně mohli vždycky suplovat, když ten druhý hudebník třeba má solo. Je potřeba se velmi citlivě vnímat, poslouchat, reagovat na sebe. A já vlastně s Mikulášem a s Liborem jsem hrála, řekněme, s každým zvlášť v nějakých, měla jsem je ve svých jiných formacích. A sem tam jsme hráli takhle i v triu někde a já jsem vždycky nějak měla pocit, že máme spolu takový specifický pocit, harmonii, naladění, vnímání, cítění jeden druhého a tak nějak jsem šla jakoby intuitivně po tom, že fakt jsem tam vnímala něco speciálního, že prostě máme. A kluky spolu bavilo hrát. Není vůbec výjimkou, že Libor se celou dobu jako úplně usmívá, protože se fakt jako tím hraním a tím, jako třeba Mikuláš challengeuje, baví a navzájem to takhle prostě mají. A ono tohle vlastně rozkvetlo v průběhu těch let a tím, že i vlastně Libor s Mikulášem začali spolu pracovat i v dalších projektech. No a takže to vzniklo tak nějak jakoby organicky, spontánně tady z těchto důvodů.
0: Pojďme si pustit další výsledek této vaší spolupráce. A skladba má název One Note Samba.

0: Na Proglasu v pořadu, jak se vám líbí, dnes hostím jazzovou zpěvačku Petru Vlkovou. Představujeme si debutové eponymní album projektu Petra Vlková and Sonic Playground, tedy trio Petry s pianistou Mikulášem Pokorným a kytaristou Liborem Šmoldasem. Já jsem říkal, že se dostaneme k tomu repertoáru, k písničkám, které jste nahráli, těch je na albu celkem 12. A je to tak, že jsou to částečně jazzové standardy, částečně písničky, které se vám líbily a nějakým způsobem jste je osobitě přepracovali, ale v každém případě jde o skladby již existující, nejsou to autorské skladby, jestli jsem to správně pochopil.
1: Je to přesně tak.
0: A máte i třeba skladby, které píšete sami, anebo se spíš věnujete tomu, že nějakým právě osobitým originálním způsobem přistupujete k něčemu, co je vesměs dobře známo a vy vlastně přinášíte nějaký nový vítr, čerstvý, jiný pohled na ty věci?
1: My momentálně si opravdu vystačíme tím převzatým repertoárem, nějak nemáme potřebu vlastně tady se realizovat s těma vlastníma věcma, nějak jsme k tomu nedošli, ale možná do toho dospějeme v budoucnu. Každopádně nás baví vlastně buď vzít, jak jste řekl, něco známého a nějak to otočit, prostě pohrát se s tím, anebo naopak se dívat po repertoáru, po skladbách, které nejsou zas tak známé, ale jsou nějakým způsobem opravdu zajímavé, jazzově sofistikované a takhle prostě skládáme ten repertoár s tím, že jak my máme takový jako hlad potom furt se neustále někam posouvat, tak my vlastně ty věci z toho CDčka už teď na koncertech v podstatě nehrajeme. Jenom čas od času něco třeba zařadíme podle toho, jak moc se nám po té skladbě stýská. ale fakt se snažíme jako pořád posouvat dál, včetně repertoáru. A ano, neustále se takhle vyvíjíme.
0: No a když tedy nehrajete tyto skladby, tak hrajete které? Další vlastně, které prostě, na které jste narazili, nebo další, řekněme, standardy nebo slavné písničky, které přepracováváte jiným způsobem?
1: V tuhle chvíli hrajeme v podstatě jenom jazzové standardy. Vlastně na tom CDčku, to CDčko začíná skladbou Nowhere Man od Beatles, což je poměrně výjimečný úkaz, ty popové věci. Já teda osobně mám snahu tam ty popové věci jakoby přinášet, ale ani jeden z pánů je moc nepreferují, takže tam jde spíš o to, kdyby to byla fakt nějaká záležitost, která je osloví, tak pak by to jako prošlo, jo, ale jinak spíš se nám to vyvíjí tím směrem těch jazzových standardů a ty zase velmi rád na ně dává typy Mikuláš, který je, řekl bych, taková dramaturgická šedá eminence našeho tria. A vlastně je to i člověk, který mě osobně hodně rozvíjí právě tím, s jakýma přichází skladbama a tím, že už mě zná. Ale ten repertoár fakt stavíme tak, aby to nebylo jako repertoár pro mě, ale pro nás, pro všechny tři, protože jak už to o tom mluvil, tak náš koncept je, že jsme de facto jakoby tři nástroje, tři hlasy a tohle rozvíjíme a na koncertech a zkoumáme, jak právě takhle pracovat, aby fakt ten zpěv byl jakoby rovnocenný partner k těm nástrojům.
0: Já nejsem jazzový znalec, k tomu se rovnou přiznávám. Exactly Like You, tedy další píseň, kterou si poslechneme z vašeho alba. To je jazzový standard?
1: Je to tak. Je to swingovka.

0: milovníci jazzu a swingu určitě spozornili, a to proto, že jsme si pustili swingovku, jak říkal můj dnešní host, jazzová zpěvačka Petra Vlková, a pustili jsme si tak jako všechny ostatní ukázky dnešního pořadu z alba, eponymního alba projektu Petra Vlková and Sonic Playground. Tak já jsem tady před písničkou říkal, že nejsem jazzovým znalcem, ale co mě zaujalo, my když jsme se domlouvali na ten rozhovor, tak vlastně vy jste mi napsala něco v tomto smyslu, že úplně nejste znalkyní historie, řekněme, nebo teorie okolo těch písniček, okolo prostě různých skladatelů a hráčů, kteří to kdy proslavili. Přesto ale to zní jako absolutně přesvědčivě, navíc ta angličtina dokonalá perfektní, že já jsem si chvilku říkal, když jsem si to album pustil, jestli jsem si pustil správné album, jestli to není nějaká americká zpěvačka, protože to zní jako absolutně autenticky. Tak jak to je z vašeho pohledu? Stačí prostě, když to člověk takzvaně cítí, není potřeba si hledat ty věci okolo? Jsou na to jiní právě třeba vaši spoluhráči?
1: No, to je zapeklitá otázka. Já jsem skutečně jazz a ani zpěv vlastně nestudovala. I když bylo období, kdy jsem, já jsem vlastně se k tomu jako dostala, že jsem ty věci začala zpívat, a pak bylo období, kdy jsem přemýšlela o tom, že bych asi měla se jako vzdělat i třeba co se týče zpěvu a jazzu. Nicméně nějak jsem nepotkávala úplně ty pravé lidi a ta moje snaha jakoby udělat tím směrem nějaké kroky, tak nepřinášela úplně nějaké ovoce, které by mě uspokojovalo, a zároveň jsem neustále dál prostě rozvíjela ty hudební příležitosti a viděla jsem, že mi to jako kdyby, když to řeknu, prochází i bez toho školení. Takže vlastně mají muzikanti zájem třeba se mnou spolupracovat, nebo někde mě prostě pozvou, abych šla zpívat a tak dál. A zároveň jsem si velmi dobře uvědomovala, že pokud půjdu svou vlastní cestou, tak sice možná tam budou nějaká možná i zásadní omezení, ale na druhou stranu si zachovám osobitost. A u toho nakonec zůstalo. Nicméně bych určitě nechtěla tvrdit, že člověk nepotřebuje se tou hudbou zabývat. Já jazz miluju. Momentálně ho sice moc jako neposlouchám, ale sama neposlouchám. Momentálně dlouhodobě mám ráda strašně moc ticho a obecně hudbu spíš ráda provozuju, než poslouchám, i protože je to někdy na mě až příliš intenzivní a celkově jsem životem tak zahlcená, že to ticho je prostě skvělá věc. Ale chci říct, že poslouchat hudbu a zpívat a prostě hlavně to praktikovat. Já jsem se strašně moc naučila samotným hraním. Měla jsem štěstí na spoustu muzikantů, se kterými jsem mohla spolupracovat. A díky tady tomuhle a díky tomu, že fakt tu muziku miluju a myslím si, že jsem i jako muzikální a že mám dobrý uši, mám dobrý smysl pro humor, možná taky, ale snad pro rytmus, tak tady mohla jsem se opřít o tady tyhle svoje vlastnosti. Ale vím, že obecně, když se zeptáte jakýhokoliv jazzmana, co je nejlepší jako cestou, jak se vlastně naučit ten jazzový language, to jsem třeba do nedávna ani nevěděla, co to je, ale prostě nejlepší cesta je právě poslouchat. Poslouchat ty nahrávky, učit se sola a podobné věci, což jistým způsobem jsem taky dělala. Ale pak jsem vždycky, já tím, že ještě jenom řeknu poslední věc, už jsem teď trošku dlouhá, já vím, ale tím, jak jsem prošla tím klasickým klavírem, tak tam vlastně člověk, jak si je v takovém neustálém sevření a hrozně se hlídá, jestli ty věci dělá jako kdyby správně podle vlastně představy někoho, kdo vám jako říká, jak to prostě stylově správně má být a tak dále. A tím pádem jsem měla takového vnitřního velkého hlídače, dlouhodobě vybudovaného a hodnotitele a kritika. A vlastně nejvíc mám pocit, že jsem se v jazzu vždycky posunula, když jsem byla schopná osvobodit svůj mysl právě od tady těchhle, od tohohle přístupu. A já jsem se vždycky vracela k tomu, co vlastně mě u té hudby drží, což je fakt láska k hudbě a jakási bytostná potřeba. Já opravdu cítím, že mi to dělá dobře, že je to pro mě de facto takový jako terapeutický vyledovací nástroj, kvůli tomu primárně tu hudbu dělám. A vždycky, když jsem se k tomuhle vrátila, proč tu hudbu dělám, kvůli tomuhle, že si ji chci užívat, tak to bylo pro mě vždycky nejvíc uvolňující, osvobozující. a vrátilo mě to vlastně vždycky k hravosti, k chuti si tu hudbu užívat, k té prosté radosti a byla jsem schopná se nehodnotit. A pak samozřejmě neustále se poslouchám, hodnotím, co se mi líbí, co se mi nelíbí, co mi sedí, nesedí. Nějak se snažím určitě pořád posouvat dál, ale snažím se tam jako udržet tu vnitřní volnost a svobodu a hlavně kontakt s tou hravostí.
0: Další ukázka, kterou si pustíme z vašeho alba, se jmenuje You Stepped Out of a Dream.

0: Ještě pár minut bude hostem v Jak se vám líbí na Proglasu jazzová zpěvačka Petra Vlková. Představujeme si eponymní debutové album projektu Petra Vlková and Sonic Playground, tedy trio s pianistou Mikulášem Pokorným a kytaristou Liborem Šmoldasem. Nám zbývá ještě troška času, tak by mě zajímalo, jestli máte před sebou naplánovány nějaké akce. Tady s tímto triem už jste naznačila, že vlastně tyto skladby, které dneska posloucháme a vůbec všechny, které na albu jsou, všech 12, že už je prakticky nehrajete a už hrajete jiné. Máte tedy před sebou nějaké akce a kolik vlastně z toho všeho, co děláte, všech těch formací, ve kterých jste, kolik z toho, jestli můžeme tak klidně procentuálně, zabírají akce s tímto triem, o kterém dnes mluvíme?
1: Co se týče vlastně tohohle tria, tak to je můj hlavní koncertní projekt. Protože my opravdu k té hudbě přistupujeme velmi tvůrčím a tím pádem řekněme takovým uměleckým přístupem. A vlastně to, co je na tom zajímavé, je právě to, ta naše vzájemná interakce, to tvoření, což ne vždycky je úplně v pořádku na třeba jiných příležitostech. Já třeba zpívám i na společenských akcích, a podobně a tam někdy je potřeba se krotit, aby prostě ta muzika nebyla až příliš divoká, řekněme. Ale vlastně s někým jiným, s žádnýma jinýma muzikantama se nepouštíme do takovýhle experimentu, jako vlastně to máme s klukama. Takže to je můj hlavní koncertní projekt s tím, že moje hlavní koncertní domovská stage, pódium je Jazz Club u Staré paní v Praze, kde, když se podíváte do mojeho kalendáře, tak už tam máme do konce roku naplánované termíny. Mám velikou radost, že se můžu těšit takovéhle přízní vlastně majitelky klubu Malviny Pošvicové. Tímto i za to veřejně děkuju. Sem tam se podaří domluvit ani na nějakém festivalu. Pravidelně každý rok zpívám na zámku Dobrohoř. Tam budeme právě s klukama letos taky, myslím, že 7.8. nebo 8.7. teď si nejsem úplně jistá. A pak, co se týče koncertů, tak ještě čas od času zpívám v Česoku. Teď v květnu tam budu vlastně v kvartetu i s bicím a s basou. A pak taky s Big Bandem, který jsem zmiňovala, Pražského salonního orchestru, tak tam taky v Česoku je možné mě čas od času vidět, zrovna teďko v neděli tam budu. No a jinak potom, jak jsem říkala, jsem tam zpívám na nějakých společenských akcích, za což jsem vždycky moc ráda, protože mám pocit, že dneska lidi mají málo kontaktu s živou hudbou, tak nějak jakoby přirozeně. Oproti tomu, když jsem začínala, tak dneska se vlastně ta živá hudba vyskytuje mnohem méně. Když jsem začínala před 20 lety zpívat, tak se hrálo úplně všude, ve všech restauracích, hotelech, na všech možných akcích, a to dneska není. A tak jsem vždycky ráda, když někde takhle můžu zpívat, protože lidi můžou zažít jazz naživo a možná ho můžu trošku demonizovat, protože jazz někdy má podle mě pověst příliš složité hudby a často lidi jsou překvapení, že je to vlastně moc fajn. Myslím si, že je to fakt jako moc fajn muzika, která člověku umožní jako tak plynout, uvolnit se, protože vlastně my muzikanti u toho hrozně plyneme, tvoříme v daný okamžik a tahle energie se jakoby přenáší na lidi. Není jazz jako jazz, ale alespoň u nás to takhle funguje.
0: Tak veškeré termíny a další informace o vašich projektech jsou k nalezení na webu vlkovajazz.com, případně na sociálních sítích. A v tuto chvíli mi nezbývá, než vám poděkovat za rozhovor. Díky moc, ať se daří.
1: Děkuji, taky děkuji ještě jednou za pozvání.
0: A nám na závěr zbývají ještě dvě skladby, které si pustíme. První má název Long As You Are Living a ta závěrečná potom Ask Me Now. Všechny skladby jsou z eponymního debutového alba projektu Petra Vlková and Sonic Playground. No a já vám děkuji, že jste poslouchali až sem, poslouchejte i nadále a těším se opět někdy naslyšenou. Janis Mora se s vámi loučí.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

sejdu k potoku, vzhlédnu k horám a projasním si zrak. Už nesním o světě slávy a

0: vždycky viděl.
1: Jste u nás jako doma. Proglas.
2: Mění se čas. Právě dnes v noci mám z toho zvláštní smíšený pocit.

cítím i něco v nás k těm dosavadním zbytečným přibude hodina a co mi s tím mění se čas právě dnes v noci mám z toho zvláštní smíšený pocit. Přijde to v třetí hodině raní.

oceánu utonul motýl a v dutině skaliska choulí se had, aby se pak vydal na cestu pobořeným městem písečných zámků. Zanechává je za sebou

Věříte, že dobro na světě stále existuje? Když před 2 lety zasáhly severní Moravu ničivé povodně, nepřekvapila mě ani tak vlna solidarity z celé republiky. Co mě ale zasáhlo mnohem víc, byl jiný moment. Překvapení těch, kterým voda vzala téměř všechno. Překvapení nad tím, že jim skutečně někdo přišel pomoci. Že na ně někdo myslí, že i jim opravdu někdo poslal peníze z povodňové sbírky. V tu chvíli mi došlo, kolik lidí u nás žije s přesvědčením, že od nikoho nemohou nic dostat jen tak, zadarmo. Že dobro a nezištná pomoc patří spíš do říše pohádek, než do skutečného života. Lidé byli překvapeni dobrem, že dobro ještě existuje. Třeba paní Sobotková nám tehdy do Adry napsala. Chtěla bych touto cestou všem moc poděkovat. Bude mi 80 let a znovu jsem začala věřit v dobrotu lidí. Nečekal jsem, že ještě existuje taková solidarita, kroutil hlavou pan Stanislav. A paní Jana Skrnová se svěřila. Kdyby nepřišli ti chlapi, dobrovolníci, můj manžel by to bez nich nedal. Oni nám tak pomohli. Já nemám slov, co všechno pro nás udělali. Vzali na sebe tu nejtěžší práci. Už nám prostě došly síly. Už jsme nemohli. V takových chvílích myslím na verše z Matoušova evangelia 25. kapitoly, kde Ježíš zve k sobě spravedlivé. Tomu ti spravedlivý odpoví. Pane, a kdy jsme tě viděli hladového a nasytili jsme tě, nebo žíznivého a dali jsme ti pít, nebo jako pocestného a ujali jsme se tě? Král odpoví, amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mě jste učinili. Možná jednou budou překvapeni i ti neznámí lidé. Dobrovolníci, kteří si brali dovolenou jen proto, aby mohli pomáhat druhým. Možná je překvapí, jak hlubokou stopu jejich obyčejná pomoc v lidech zanechala. Je to smutná vizitka našeho světa, že nás nepřekvapí nepoctivost, hlostejnost, ale překvapí nás dobro a laskavost. Přijměme výzvu z listu Galackým a neunavujme se v konání dobra. Dopřejme druhým i sobě zažít ten téměř pohádkový pocit, že dobro a láska mají stále navrch nad zlem, beznadějí i sobectvím.

Krásné, dobré ráno z Radia Proglas vás zdraví Jiří Holeček. Odbyla 6. hodina, my máme 20. červen roku 2026. Připomínáme si Světový den uprchlíků. Podle katolického kalendáře je památka papeže a mučedníka z 6. století svatého Silveria. Před 810 lety se objevila první písemná zmínka o Příbrami. Před 50 lety českoslovenští fotbalisté v Bělehradě vybojovali titul mistrů Evropy. Německou reprezentaci porazili v penaltovém rozstřelu zásluhou Antonína Panenky a získali tak jediné zlato ze světového či evropského šampionátu v dějinách. Před 30 lety zemřel slovenský herec Vlado Miller. V Jeseníkách byla uvedena do provozu unikátní přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně. Svátek má Květa. Ryze české jméno znamená květoucí. Pojďme se podívat ještě, jaké čekáme dnes počasí. Bude jasno až polojasno. Zpočátku na Moravě a ve Slezsku místy až oblačno a doznívání přeháněk a bouřek. K ránu se ojediněle vytvoří mlhy. Nejnižší teploty 20 až 15 stupňů Celsia. V tisících metrech na horách to bude kolem 15. V horských kotlinách výrazněji méně. Čekáme klidno nebo slabý proměnlivý vítr. Tlaková tendence, slabý vzestup, rozptylové podmínky většinou mírně nepříznivé. No a taky bych vás rád pozval na vysílání Radia Proglas. Například další díl pořadu Barvínek, mapující svět základních uměleckých škol v České republice, se tentokrát zaměří na Slavkov u Brna. Navštívíme základní uměleckou školu Františka France. Školu s bohatou historií a silnou tradicí uměleckého vzdělání. Nabízí hudební, taneční i výtvarný obor, vychovává mladé talenty nejen ze Slavkova, ale i z okolních obcí. V pořadu budeme od 11 hodin si povídat s ředitelkou Veronikou Machajnovou a také s Emily Partikovou, která je žačkou hodin zpěvu Kamily Sokolové. Uslyšíte ukázky koncertních vystoupení i každodenní atmosféru školy.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daranek.cz.

přes propast. Je červen a já na zádech v travách hryžu red. Je červen a ty ve vlaku nade mnou letíš. Oblaka jak vlaky lidských duší totiž berou si nás na poslední z cest. A jakmile jsou v hlavách ty holouška,

trčím na pozdrav. Je červen a ty jsi už měsíc pryč. Mami, tady je červen a já na to konečně přišel.

že sem přijdu brzy dát řeč, jako dnes. Málem bych zapomněl, brácha s tátou spolu nemluvěj. Málem bych zapomněl tvoje smrky nad barákem a

Pojďme se podívat na očekávané události s datem 20. června 2026. Papež Lev XIV. Odpoledne podnikne pastorační cestu na sever Itálie do Pávie a Sant'Lodigiana. Navštíví přední evropské onkologické centrum pro dětské pacienty, setká se s místními komunitami a komunitami věřících i obyvateli obou lombardských měst a s Augustiniány, ke kterým jako řeholník patří. V Pávii uctí relikvie svatého Augustina a v Sant'Lodigiana ostatky svaté Františky Cabriniové, patronky migrantů. Při bohoslužbě v katedrále svatých Víta Václava Vojtěcha na Hradčanech dopoledne přijmou od pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla kněžské svěcení Ondřej Šimr a Vojtěch Popr. První primice mají oba zítra. Pomocný biskup Antonín Basler udělí při mši v katedrále svatého Václava v Olomoucky jáhenské svěcení dvěma kandidátům, Pavlu Gensrovi z farnosti svatých Filipa a Jakuba ve Zlíně a Matěji Adámkovi z farnosti Strání. V opavské konkatedrále přijmou jáhenské svěcení s rukou biskupa Martina Davida, bohoslovci Filip Kohut z farnosti Mosty u Jablunkova a Jan Čech z farnosti Vlčovice. Svatý Hostýn je dnes dějištěm pouti zdravotníků s bohoslužbou, přednáškou o paliativní péči a modlitbou cesty světla. V Opavě pokračuje multižánrový festival Slunovrat. Radio Proglas na něm včera večer udělilo cenu za krásu slova písničkářce Magdaléně Fendrichové, vystupující pod pseudonymem Květach.

lesem, jedeme vřesem, komáry, mouchy, větví, šťouchy, hravě snesem. Jedeme polem, jedeme s kolem, po cestě zdravíme se s kde jakým stvolem. Nad krajem slunce vyjde jako každý den, my v sedle stroje chvíli, v stoje chvíli jdem. Jde nám k duhu hledat cestu za duhou, já a ty můj druhu na druhou. Jedeme spolu na holodoru, nikdy se nespleteme, máme přece školu. Deseti všemi, možná i třemi, bral bych znovu jízdu po té zemi. Nad hnojem slunce vyjde jako každý den, my v sedle stroje chvíli, v stoje chvíli jdem. Jde nám k duhu hledat cestu za duhou, já a ty můj druhu na druhou.

ceníme dásně. Já vezu tebe a ty zase máš mě. Jen v jedný větě jsme na výletě. Vlků se neboj, když sedlo trochu dřetě. Nad krajem slunce vyjde jako každý den. My sedle stroje chvíli, v stoje chvíli jdem. Jde nám k duhu hledat cestu za duhou. Já a ty můj druhu na druhou. Nad mořem slunce vyjde jako každý den.

0: katedrále svatých Víta, Václava a Vojtěcha v Praze už bezmála týden znějí nové varhany. S myšlenkou pořídit tento monumentální nástroj přišel už v roce 2012 tehdejší arcibiskup kardinál Dominik Duka. Celý projekt vyšel na bezmála 160 milionů korun, přičemž většina peněz se vybrala ve veřejné sbírce, do které lze stále zapojit. Předseda správní rady nadačního fondu svatovítské varhany Vojtěch Mádl k financování řekl.
1: Největší výzva tady toho celého 14-letého projektu tak bylo pojmenovat, jestli ty varhany jsou hudební nástroj, umělecké dílo, stavba nebo strojní zařízení, nebo všichni ti lidé, kteří nám dávali ty razítka, tak chtěli říkat, co to je ty varhany. A nakonec vlastně došlo k tomu, že se celé ty varhany staví podle směrnice o technických zařízeních. A ta implementace té směrnice na ty varhany je tak náročná, že nás stojí mnoho milionů korun, mnoho měření, mnoho razítek, mnoho certifikací.
0: Nástroj musel nakonec splnit přísné evropské směrnice pro technická zařízení. To stavbu prodloužilo a prodražilo o miliony korun. Podle organologa pražské arcidiecéze Štěpána Svobody nové varhany navazují na předchozí renesanční a barokní tradici chrámu.
2: Nástroj je symfonického typu, to znamená umožňuje dynamiku od nejjemnějšího pianissima až do bouřlivého tuty. Nástroj je to samozřejmě velký, protože i katedrála je velkým prostorem. Má 4 manuály pro hru rukama, pedál a celkem 122 rejstříků. Varhaník může nástroj ovládat ze dvou hracích stolů. Jeden je vestavěný, tedy je nahoře na kůru, a druhý mobilní.
0: Pondělní liturgii s rituálním voláním na varhany a jejich postupným probouzením k životu vedl pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Nástroj požehnal jeho předchůdce Jan Graubner. Jedinečnou událost doprovází od pondělka festival svatovítský varhaní oktáv. Opera Národního divadla dnes uvede monumentální glagolskou mši Leoše Janáčka a naváže tak na benefiční vystoupení z roku 2019. Solisty budou Barbora Perná, Michála Zajmy, Aleš Brincein a František Zahradníček. Za varhany usedne Adam Suk. Provedení bude řídit Konstantin Trinks. Zítřejší gala koncert odvysílá přímým přenosem televize Nové od 20 hodin. Vystoupí znovu interpreti, kteří pro varhany hráli už při jednotlivých benefičních koncertech v minulosti. Oslavám se tak připojí i ti, kteří byli u projektu od počátku, píší pořadatelé. Jmenovitě to budou Český národní symfonický orchestr pod taktovkou Jana Kučery. Huslový virtuos Pavel Šporcl se souborem I Palpity, Hradišťan s Jiřím Pavlicou, varhanice Kata, spojený sbor základních uměleckých škol nadačního fondu Magdaleny Kožené a další. Večerem bude provázet Marek Eben. Vysílání doplní fotografie ze stavby a detailní záběry nástroje. Přenos bude podle organizátorů festivalu také symbolickým poděkováním dobrodinců díla, kteří neměli možnost se do svatovítské katedrály dostat osobně.

Je 6 hodin a 30 minut. Já jsem rád, že vy posloucháte Radio Proglas a mé jméno je Jiří Holeček. Máme 20. června roku 2026. Připomínáme si Světový den uprchlíků. Podle katolického kalendáře je památka papeže a mučedníka z 6. století svatého Silveria. 370 let uplynulo od narození rakouského barokního architekta, stavitele a designéra, působícího i v Čechách a na Moravě, Johana Bernarda Fischera z Erlachu. Naposledy vydechl roku 1723. Před 35 lety německý spolkový sněm rozhodl přemístit vládu a parlament z Bonu do Berlína. Před 25 lety olomoucký arcibiskup Jan Graubner na Velehradě požehnal renovovaný kněžský domov Marianum a vysvětlil tam novou kapli Panny Marie. Ve Vrchlabí vyrobil poslední vůz Škoda Felicia. 30. výročí kněžského svěcení si připomíná pater Lubomír Vaďura, farář v Uherském Hradišti Sadech. 70. narozeniny slaví Jaroslav Černý, dlouholetý správce v Radiu Proglas. Svátek má Květa, ryze české jméno znamená kvetoucí. Počasí bude jasno až polojasno, zpočátku na Moravě a ve Slezsku místy až oblačno, doznívající přeháňky a bouřky. Kránu se ojedinilé vytvoří mlhy. Nejnižší teploty 20 až 15 stupňů Celsia. V tisících metrech na horách to bude kolem 15. Vítr nečekáme prakticky žádný nebo slabý proměnlivý. Tlaková tendence, slabý vzestup, rostylové podmínky většinou nepříznivé. Pozvu vás ale také na hudební siestu. Ta ve 12 hodin a 5 minut nabídne k poslechu kancon Giovanniho Gabrieliho. Dále skladbu Overture Suite pro dvě flétny, smyčce a kontinuu e-mol Georga Filipa Telepana. Následně se rozezní tóny koncertu pro housle a orchestr Adur skladatele Giuseppa Tartiniho a pořad uzavře velká charakteristická symfonie k uzavření míru s Francouzskou republikou C-dur opus 31 Pavla Vranického. A my máme 6 hodin a 33 minut a já vás v tuto chvíli zvu k poslechu dnešního evangelia.

Z Evangelia podle Matouše. Ježíš řekl svým učedníkům, nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď jednoho bude zanedbávat a druhého milovat, nebo se bude prvního držet a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. Proto vám říkám, nedělejte si starosti o svůj život, co budete jíst, ani o své tělo, čeho se bude oblékat. Což není život více než jídlo a tělo víc než šaty? Podívejte se na ptáky, nesejí ani nežnou, ani nezhromažďují do stodol a váš nebeský Otec je živý. Copak nejste o mnoho cennější než oni? Kdo z vás si může o svou starostlivostí prodloužit život o jedinou chvilku? Proč si děláte starosti o svoje oblečení? Pozorujete polní lilie, jak rostou, nelopotí se, nepředou a říkám vám, ani Šalamoun v celé své nádheře nebyl tak oblečen jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která dnes je a zítra se hodí do pece, čím spíše vás malověrní. Nedělejte si proto starosti a neříkejte, co budeme jíst, nebo co budeme pít, nebo do čeho se oblečeme. Potom všem, co se schánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. Nejprve tedy hledejte Boží království a jeho spravedlnost a to všechno vám bude přidáno. Nedělejte si proto starosti o zítřek. Vždyť zítřek bude mít své vlastní starosti. Každý den má dost svého trápení.

Dní jste zváni ke společné modlitbě breviáře. Máme sobotní památku Panny Marie. Pokud se chcete tedy modlit s námi a máte starší vydání, tak tuto památku najdete na stránce 1666. 1666. Antifony a žalmy tak najdete ve třetím týdnu žaltáře v sobotě a je to strana 1123. 1123. Jestliže máte nové vydání, tak společné texty o Panně Marii najdete

0: Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Budiš věčně velebena, Matko Boží Maria, která s Bohem vyvolena, spasení nám zrodila. Tebe ctíme, milujeme, srdcem celým Maria. Tebe ctíme, milujeme, srdcem celým Maria.
1: Mezi tebe, mezi vinu, od počátku Maria, všemohoucnost z lásky k Synu nepřátelství vložila.
0: Vypros nám, o drahá máti, vypros milost Maria, aby krása podobná ti v srdcích našich zářila.
1: Na pozemském putování chraň nás hříchu, Maria, aby v rajském radování duše tebe spatřila. Blízko jsi, Hospodine, a všechny tvé cesty jsou správné.
0: Volám z celého srdce, vyslyš mě, Hospodine, tvé příkazy chci zachovávat.
1: Volám k tobě, zachraň mě a budu plnit tvá přikázání.
0: Přicházím na úsvitě a o pomoc volám, spoléhám na tvá slova.
1: Horlivější jsou mé oči než oči noční hlídky, abych rozjímal o tvém výroku.
0: Slyš můj hlas podle svého milosrdenství, Hospodine, a dej mi život podle svého rozhodnutí.
1: Blíží se ti, kdo mě lstivě pronásledují, daleko jsou od tvého zákona.
0: Blízko jsi, Hospodine, a všechny tvé předpisy jsou věrné.
1: Již dlouho vím z tvých přikázání, že jsi je ustanovil na věčné časy.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Blízko jsi, Hospodine, a všechny tvé cesty jsou správné.
1: Ať mi pomáhá, Bože, tvá moudrost, ať se mnou pracuje.
0: Bože Otců a milosrdný Pane, ty jsi udělal všechno svým slovem.
1: A svou moudrostí jsi stvořil člověka, aby vládl nad tvorstvem, jež od tebe vzešlo.
0: Aby svatě a spravedlivě řídil svět a s upřímnou myslí vykonával vládu.
1: Dej mi moudrost, která vedle tebe sedí na trůně, a nevylučuj mě z počtu svých dětí.
0: Vždyť já jsem tvůj služebník a syn tvé služebnice, člověk křehký s kratičkým žitím, který těžko chápe, co je právo a zákon.
1: Neboť i kdyby byl mezi lidmi někdo dokonalý, bez tvé moudrosti by nestál za nic.
0: S tebou je moudrost, která zná tvá díla, která byla přítomna, když jsi stvořil svět.
1: Která ví, co je ti milé, co je správné podle tvých přikázání.
0: Sešli ji ze svatých nebes a od svého slavného trůnu ji pošli.
1: Aby mě pomáhala a se mnou pracovala, abych poznal, co je ti milé.
0: Neboť ona vše zná a chápe a povede mě rozvážně v mém díle a ochrání mě svou září.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Ať mi pomáhá, Bože, tvá moudrost, ať se mnou pracuje.
1: Hospodinova věrnost trvá na věky.
0: Chvalte Hospodina všichni lidé, oslavujte ho všechny národy.
1: Neboť mocně vládne nad námi jeho milosrdenství a Hospodinova věrnost trvá na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Hospodinova věrnost trvá na věky. Nyní si poslechneme krátké čtení z listu Galaťanům. Když se naplnil čas, poslal Bůh svého syna, narozeného ze ženy, podrobenému zákonu, aby vykoupil lidi,

0: Maria, Bůh si tě vyvolil za matku svého syna a navěky zůstáváš panou.
1: Maria, Bůh si tě vyvolil za matku svého syna a navěky zůstáváš panou.
0: Zrodila si toho, který tě stvořil
1: a navěky zůstáváš panou.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Maria, Bůh si tě vyvolil za matku svého syna a navěky zůstáváš panou. Zbožně slavme památku blahoslavené Panny Marie. Ona za nás oroduje u našeho Pána Ježíše Krista.
0: Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel s rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
1: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
0: Zbožně slavme památku blahoslavené Panny Marie. Ona za nás oroduje u našeho Pána Ježíše Krista. Oslavujme našeho Spasitele narozeného z Panny Marie a prosme ho. Ježíši, Synu Panny Marie, vyslyš nás.
1: Ježíši, slunce spravedlnosti, tvá matka přišla na svět jako zářící jitřenka, ohlašující den spásy.
0: Veď nás svou milostí, ať stále chodíme v tvém světle.
1: Ježíši, věčné slovo Otcovo, ty jsi vyvolil za matku neporušenou Panu.
0: Vysvoboď nás z porušení hříchu.
1: Ježíši, spasiteli světa, pod tvým křížem stála a s tebou trpěla tvá matka.
0: Na její přímluvu dej i nám statečnost a vytrvalost, abychom obstáli ve všech zkouškách svědomím, že tím máme účast na tvém utrpení.
1: Nejdobrotivější Ježíši, když jsi umíral na kříži, svěřil si lidstvo do ochrany své matky.
0: Dej, ať chránění její mocnou záštitou zůstáváme stále spojeni s tebou.
1: Ježíši, Synu Panny Marie, vyslyš nás.
0: Vyvrcholením naší společné modlitby, ať je modlitba Páně, v níž je obsaženo vše, zač se máme modlit.
1: Otče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Všemohoucí věčný Bože, dej nám svým služebníkům stále zdraví duše i těla a na přímluvu Panny Marie obrať naše trápení v trvalou radost. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás ode všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

V sobotu 11. týdne v mezidobí pokračujeme v prvním čtení z knihy soudců Zrada Dalily a smrt Samsona. V těch dnech Samson si zamiloval ženu, která bydlela v údolí Sorek a jmenovala se Dalila. Za ní přišla filištínská knížata a řekla jí: oklam ho a vyzvěď na něm, v čem má takovou sílu a jak bychom ho mohli přemoci, spoutat ho a potrápit. Uděláš-li to, dáme ti každý 1100 stříbrných. Dalila řekla tedy Samsonovi: řekni mi prosím, v čem je tvá převeliká síla a čím bys mohl být spoután, takže by ses nemohl vytrhnout. Když ho tak trápila a mnoho dní na něho naléhala a nedopřála mu ani odpočinku, zeslábla jeho mysl a zemdlela až k smrti. Tehdy jí otevřel celé své srdce a řekl jí: nůžky se nikdy nedotkly mé hlavy, neboť jsem nazirejský, to jest zasvěcený Bohu od mateřského lůna. Bude-li mi ostříhána hlava, odejde ode mne má síla, zeslábnu a budu jako jiní lidé. Když viděla, že jí vyjevil celé své srdce, poslala ke knížatům filištínským se vzkazem: přijďte ještě jednou, neboť nyní mi otevřel své srdce. Přišli tedy a vzali sebou slíbené peníze. Ona si ho pak uspala na svých kolenou, položila si jeho hlavu do klína, zavolala holiče a ten mu ustřihl 7 copů. Pak ho začala od sebe odstrkovat, aby se ho zbavila. A hned odešla od něho síla. Pak řekla: Filišťané na tebe, Samsone. On se probral ze spánku a v duchu si řekl: i tentokrát vyváznu jako dříve a setřesu je. Nevěděl totiž, že Bůh od něho odstoupil. Filišťané se ho chopili, hned mu vyloupali oči, řetězy ho svázali a odvedli ho do Gazy. Zavřeli ho do žaláře a poručili mu točit mlýnkem. Brzo mu začaly znovu růst vlasy. Filištínští předáci se sešli k veliké oběti svému bohu Dagonovi a hodovali, neboť si řekli: náš Bůh vydal do našich rukou našeho nepřítele Samsona. Když to viděl lid, začal také chválit svého boha a říkal totéž: náš Bůh vydal do našich rukou našeho protivníka, který ničil naši zemi a přemnoho našich lidí zabil. Když je hodování rozveselilo a když se najedli, poručili zavolat Samsona, aby před nimi hrál. Byl tedy přiveden ze žaláře a hrál před nimi. Pak ho postavili mezi sloupy. Samson řekl chlapci, který ho vodil: zaveď mě, abych se dotkl sloupů, na kterých spočívá celý tento dům, abych se mohl o ně opřít a maličko si odpočinout. Dům byl plný mužů a žen, neboť tam byla všecka filištínská knížata a na střeše bylo asi 3000 mužů a žen, kteří se dívali, jak Samson hraje. Samson však vzýval Pána a řekl: Pane a Bože, rozpomeň se na mne a vrať mi bývalou sílu, můj Bože, abych se pomstil na svých nepřátelích a vykonal jednu pomstu za ztrátu 2 očí. A chopil se obou sloupů, na nichž spočíval dům, jeden držel ve své pravici a druhý v levici, a řekl: ať umřu s Filišťany. Pak zatřásl silně sloupy, že dům spadl na všechna knížata, na celé shromáždění, které tam bylo. Tak jich zabil mnohem více, když umíral, než jich usmrtil dříve, dokud byl živ. Jeho bratři a celé příbuzenstvo přišli, vzali jeho tělo a pochovali je v hrobě jeho otce Manue mezi Sarau a Estaolem. Soudil Izraele 20 let.

odbyla 7. hodina ranní a my na Proglase budeme přenášet mši svatou z kostela svatého Augustina v Brně. Celebrovat bude pater Petr Vrbatský mši, kterou ve mši budeme zpívat píseň číslo 812. Tisíckrát pozdravujeme tebe. Číslo 812.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova i společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. Zamysleme se nad sebou a litujme svých hříchů, abychom s čistým srdcem směli přistoupit ke slavení Eucharistie. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšlením, slovy i skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má veliká vina. Proto prosím Matku Boží, Panu Marii, všechny anděly a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného.

0: modleme se. Bože, sílo všech, kdo v tebe doufají, bez tebe lidská slabost nic nezmůže. Vyslyš naše prosby a nepřestávej nám pomáhat svou milostí, abychom plnili tvá přikázání a vždycky smýšleli i jednali podle tvé vůle. Prosíme o to skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věku.
1: Čtení z druhé knihy Kronik. Když Jojada zemřel, přišla judská knížata ke králi Joášovi a poklonila se mu. Tehdy je král vyslyšel. Opustili dům Hospodina, Boha svých otců, a sloužili posvátným kamenům a modlám. Ale pro tuto jejich vinu se vylil na Judu a Jeruzalém Boží hněv. Posílal jim proroky, aby je vrátili Hospodinu, zapřísahali je, ale oni neposlechli. Boží duch se zmocnil Zachariáše, syna kněze Jojady, a ten se postavil uprostřed lidu a říkal jim: tak praví Bůh, proč přestupujete Hospodinova přikázání? Nebudete mít úspěch, protože jste opustili Hospodina, on opustil vás. Tu se proti němu spikli a na králův příkaz ho ukamenovali v nádvoří Hospodinova domu. Král Joáš si nespomněl na milosrdenství, které mu prokázal velkněz Jojada, otec Zachariášů, a zabil jeho syna Zachariáše. Když ten umíral, řekl: Hospodin to vidí a pomstí to. A v skutku, na konci roku vytáhlo proti králi Joášovi aramejské vojsko, nikli do Judska a do Jeruzaléma a povraždili všechna knížata lidu a všechnu kořist poslali damašskému králi. Ačkoliv bylo aramejské vojsko počtem mužů malé, když přišlo, Hospodin vydal do jejich moci vojsko velmi četné, poněvadž opustili Hospodina, Boha svých otců. Tak vykonali trest nad Joášem a opustili ho těžce zraněného. Když odešli, spikli se proti němu jeho služebníci, aby pomstili krev syna kněze Jojady, zabili ho na lůžku a on umřel. Pohřbili ho v Davidově městě, ale nepohřbili ho v královských hrobkách. Slyšeli jsme slovo Boží.
0: Bohu dík.

Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Matouše. Ježíš řekl svým učedníkům, nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď jednoho bude zanedbávat a druhého milovat, nebo se bude prvního držet a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. Proto vám říkám, nedělejte si starosti o svůj život, co budete jíst, ani o své tělo, do čeho se budete oblékat. Což není život víc než jídlo a tělo víc než šaty? Podívejte se na ptáky, nesejí ani nežnou, ani neschromažďují do stodol a váš nebeský otec je živý. Copak nejste o mnoho cennější než oni? Kdo z vás si může svou starostlivostí prodloužit život o jedinou chvilku? A proč si děláte starosti o svoje oblečení? Pozorujte polní lilie, jak rostou. Nelopotí se, nepředou a říkám vám, ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oblečen jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která dnes je a zítra se hodí do pece, čím spíše vás, malověrní. Nedělejte si proto starosti a neříkejte, co budeme jíst, nebo co budeme pít, nebo do čeho se oblečeme. Potom všem se schánějí pohané. Váš nebeský otec přece ví, že to všechno potřebujete. Nejprve tedy hledejte Boží království a jeho spravedlnost a to všechno vám bude přidáno. Nedělejte si proto starosti o zítřek, vždyť zítřek bude mít své vlastní starosti. Každý den má dost svého trápení. Slyšeli jsme slovo Boží. Jestliže postojem Ježíšova učedníka má být vnitřní chudoba, tedy nezávislost, pak chápeme, že nemůže sloužit dvěma pánům, na jedné straně Bohu, na druhé straně mamonu, protože obojí vyžaduje celého člověka. A jestliže se křesťan duchovní chudobou osvobodil, aby mohl svobodným srdcem sloužit Bohu, pak si on sám nemá přidávat nadbytečné starosti. To ale neznamená, a Ježíš svoje učedníky v tomto smyslu chce ujistit a povzbudit, že musí žít nuceně jako nějaký žebrák. Bůh se postará. Důležité ale především je nejdříve naplnit Ježíšův požadavek, především hledejte Boží království a jeho spravedlnost. Před touto první a nejdůležitější starostí musí všechny ostatní ustoupit. Nejdříve je důležité, aby bylo hlásáno Ježíšovo evangelium, aby učedník následoval Ježíšův příklad a směřoval k dokonalosti Otce, a to ostatní je vždycky až druhotné. Samozřejmě, že to na druhou stranu neznamená, že se Ježíšův učedník má stát jakýmsi naivním optimistou, který přestane pracovat, přestane plnit své společnosti, své povinnosti vůči společnosti, přestane dělat to, zač on sám je zodpovědný. Ale vždy nejdřív musí přijít starost o spásu duše. To ostatní, říká Ježíš, vám bude přidáno. A my dobře víme, jak pravdivá je věta, že svou starostlivostí si neprodloužíme svůj lidský život ani o jednu jedinou vteřinu. Důležité tedy je víc než jen vnější zabezpečení. Důležité je pokoj srdce, v němž přebývá Bůh, v němž je Boží království.

Bratři a sestry, složme všechnu svou starost na Boha, vždyť jemu na nás záleží, a prosme ho s upřímnou pokorou. Milosrdný Bože, dej našemu papeži Lvovi a biskupu Pavlovi zdraví a sílu pro jejich pastýřskou službu. Posvěcuj všechny věřící, aby statečně vydávali svědectví tvému evangeliu. Potěš malomyslné a podepři slabé. Chraň nás od náhle a nenadálé smrti a v poslední hodině buď naší silou. Prosíme na úmysl této mše svaté, která je obětována za rodinu a požehnání. Bože věčný, vyslyš naše prosby a pomáhej nám nést každodenní kříž, abychom tebe milovali nade všechno. O to tě prosíme na přímluvu Panny Marie, skrze tvého syna našeho pána, který s tebou žije a kraluje na věky věku.

Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve. Přinášíme, Bože, chléb a víno, živí nás jako pokrm a ve svátosti jsou znamením naší vnitřní obnovy. Dej, ať nám tento zdroj života nikdy nechybí. Prosíme o to skrze Krista našeho Pána. Pán s vámi. Vzhůru srdce. Vzdávejme díky Bohu našemu Otci. V pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, Otče svatý, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky skrze Ježíše Krista. Neboť on je tvé slovo, skrze něž všechno tvoříš. On je spasitel a vykupitel, kterého s nám poslal. On je tvůj milovaný syn. Mocí svatého ducha se stal člověkem. Narodil se z Panny. A aby naplnil tvou vůli a učinil z nás tvé vlastnictví a tvůj svatý lid, rozepjal ruce a dal se přibít na kříž, přemohl smrt a ukázal slávu vzkříšení. A proto společně s anděli a se všemi svatými hlásáme tvou slávu a voláme.

pravdě jsi svatý Bože, jsi pramen všeho posvěcení. Proto prosíme, sešli rosu svého ducha také na tyto dary a posvěť je, ať se nám stanou tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on, když se vydával na smrt, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává.

Po večeři vzal také kalich, znovu ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku. Tajemství víry. Zachraň nás svým křížem. Vysvoboď nás svým vzkříšením. Ježíši Kriste, Spasiteli světa. Proto konáme, Otče, památku smrti a vzkříšení Tvého Syna, obětujeme Ti chléb života a kalich spásy a vzdáváme díky za to, že smíme stát před Tebou a můžeme Ti sloužit. A v pokoře Tě prosíme, ať nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově, shromáždí a sjednotí Duch Svatý. Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě, veď k dokonalosti lásky, v jednotě s naším papežem Lvem, naším biskupem Pavlem a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby v Tvé církvi konali službu. Pamatuj také na naše bratry a sestry zesnulé v naději ve vzkříšení a na všechny, kdo zemřeli v Tvém slitování. Přijmi je do svého světla, ať vidí Tvou tvář. Smiluj se nad námi nade všemi. Dej nám věčný život ve společenství se svatou Panou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a se všemi spravedlivými od počátku světa. A tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze tvého Syna Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věku. Podle Spasitelova příkazu a podle jeho božského učení odvažujeme se modlit.

Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do otroctví hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Neboť tvé je království i moc. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věk. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Pozdravte se navzájem pozdravením pokoje.

hle beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa, blahoslavení, kdo jsou pozváni k hostině beránkově. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.

Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat. Ale co mohu, Pane, bez tebe? Ty jsi Bože má síla, toužím po tobě a protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil.

Modleme se. Pozval jsi nás, Bože, k hostině, která je obrazem jednoty všech, kdo byli ve křtu spojeni s Kristem. Dej, ať působením této svátosti roste a upevňuje se jednota tvé církve skrze Krista našeho Pána. Pán s vámi. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Pána.

Přenášeli jsme mši svatou z kostela svatého Augustina v Brně. Celebroval pater Petr Vrbatský.

0: Křesťanská sportovní organizace Orel připravila podruhé vlastní folklorní festival. Odehraje se dnes v Lomnici severně od Brna. Nese název Orel tančí a zpívá. Více sdělil Proglasu za organizátory místostarosta Orelské jednoty z Brna Řeckovic Řečkovic Oldřich Gardáš.
1: Těšit na moderní tanec, folklor a lidový tance, na skupinu, která hraje svoje vlastní skladby, pop a rock, a potom tam budeme taky vidět mažoretky. Ten folklorní festival už byl několikrát na různých místech v naší republice, ale liší se oproti loňsku tím, že v loni byl zaměřen vyloženě jenom na ten folklor, když to letos máme všechny možné hudební a taneční žánry. A ten nápad zešel v loni, kdy máme v naší organizaci také mistry Evropy a světa v aerobiku, máme country tance, máme všechny možné druhy hudebních a tanečních žánrů. Takže tak vzešel ten nápad, že uspořádáme tenhle festival, a je to taky proto, že chcem ukázat, co v Orlu na těch jednotách, co mají jako za kulturu.

hvězdy ti na něj posvítí. Představ si, že mě máš vedle sebe, já to tu jistě

0: Ve farnosti Tábor Klokoty na faře v Emauzích se dnes koná festival Let's Go. Začátek je v 9.30. Více organizátorka Veronika Síčová.
1: Můžete čekat pestrý program. Budou tam probíhat chvály se svědectvími, bude tam i možnost přímluvné modlitby. Jako hosté přijedou Manka a Josef Kutilovi, kteří jsou součástí služby Otcova srdce. A tématem je zakusit a přinášet Boží království na zem. Tak to je to, co bychom chtěli, abyste si nějak odnesli osobní zážitek s Bohem nebo sdílení a inspiraci, protože vnímám, že je důležité, abychom my sami nejdříve zakusili a poznali Boží lásku a poté byli otevření k lidem, kteří budou do církve přicházet a mohli je přijmout

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
2: 8 hodin, vy posloucháte Radio Proglas a já jsem vám za to velmi vděčný. Mé jméno je Jiří Holeček a moderuji dnešní ranní službu. Máme sobotu 20. června 2026, Světový den uprchlíků. Katolický kalendář ukazuje na papeže a mučedníka ze 6. století svatého Silveria. Před 810 lety se objevila první písemná zmínka u Příbrami. 70. narozeniny slaví Jaroslav Černý, dlouholetý správce v Radiu Proglas. A 77 let se dožívá americký popový zpěvák, skladatel, hudebník a producent Lionel Richie. A to máme zde ještě svátek, má Květa Ryze, české jméno znamená kvetoucí. A teď už máme z kalendária všechno. A pokud se mrknu do programu, tak nás čeká teď hodinový proud, kdy se dozvíte vše možné události, které se pojí právě s datem 20. června. No a v 9 hodin je tu nachystané vysílání Radia Vatikán.

lovec, lovec anielov. A opäť dodávam,

0: Na středu 17.6. připadla v brněnské diecézi první liturgická památka nových moravských blahoslavených kněží Jana Buly a Václava Trboly. Slavnostní bohoslužbě předsedal biskup Pavel Konzbul v katedrále na Petrově. Vysílali jsme ji přímým přenosem. Relikvie obou obětí komunismu tam mezi jinými zástupci farností a institucí převzal pater Jan Nekuda pro Židlochovice. Byl prvním postulátorem v kauze jejich blahořečení a nedávno se účastnil vyzvedávání urny z ostatky patera Drboli.
1: To byli mladí horliví kněží, kteří dobře pracovali pro svoje farnosti. A potom druhá věc, že dokázali přijmout ten neblahý úděl, který měli, a dokázali odpustit a umřít bez nenávisti.
0: Relikvie obou mučedníků pro víru převzal pater Jan Nekuda po středeční brněnské slavnosti k vystavení do svého kostela Povýšení svatého kříže v Židlochovicích. Předtím pro Glasu řekl:
1: konkrétní místo musíme vymyslet, ale prozatím budou na bočním oltáři, kde připravíme pro ně relikviář, a do té doby, než najdeme nějaký vhodnější místo.
0: Hlavní relikviář z ostatky blahoslavených Jana Buly a Václava Drboly do akademického sochaře Otmara Olivy bude do října v boční kapli brněnské katedrály, pak se natrvalo přesune do Jaroměřic nad Rokytnou. O relikvie podle biskupství do poloviny června projevilo zájem 25 farností a institucí. Vedle Židlochovic si budou mít například Papice a Vysoké Mýto, biskupské gymnázium v Brně i papežská kolej Nepomucenům v Římě.

barva splétá těla v jeden stín, v půl litru hořká marnosti. Utápíš nejednu z těch vin, co horkem tělo na vosk mění.

0: Katolický týdeník s číslem 25 mapuje aktuální dění v naší i světové církvi.
1: Vracíme se k jeho bohoslužbě 10. června v barcelonském chrámu Sagrada Familia, tedy svatá rodina, kde požehnal i věž Ježíše Krista, která je nejvyšší chrámovou věží na světě. Papež se pomodlil také u hrobu stavitele katedrály Antonio Gaudího právě v den z tého výročí jeho úmrtí. Také zmiňujeme papežovo setkání se španělským královským párem a návštěvu na Kanárských ostrovech, kde papež vyslechl příběhy místních i uprchlíků.
0: Uvedla redaktorka katolického týdeníku Kateřina Jandeková. Z domácího zpravodajství Listu vyzdvihla zejména slavnostní žehnání nových varhan v kostele svatých Víta, Václava a Vojtěcha.
1: Také pražská svatovická katedrála zaznamenala významnou událost. Ve svátek jejího patrona svatého Víta 15. června byly slavnostně požehnány nové varhany. Nyní je může slyšet i veřejnost, třeba na festivalu svatovické varhanní večery od 30. června do 1. září. Zachycujeme také ruský útok na významný ukrajinský klášterní komplex Kijevsko-Pečerskou lávru, kde o jedno z nejdůležitějších duchovních center křesťanství na Ukrajině a také o památku UNESCO. Ukrajinští představitelé církve i vlády útok odsoudili. Ve zpravodajství se vracíme také k děkovným bohoslužbám za nové blahoslavené kněze Jana Bulu a Václava Drbolu, které proběhly v Lukově, Starovičkách, Slavkově u Brna a Jihlavě, tedy v místech spojených s životem i smrtí obou kněží. Na tematické dvojstraně představujeme 7 letošních novokněží, kteří sami přibližují svou cestu ke kněžství a svůj životní příběh. Stranou nezůstane ani právě zahájené mistrovství světa ve fotbale, které má ambici stát se největší sportovní akcí v historii. Podle současného papeže navíc fotbal připomíná důležitou pravdu, že člověk není povolán kráčet životem sám.
0: Na dalších stránkách nabízí katolický týdeník zamyšlení nad nedělním evangeliem a představuje velký knižní rozhovor s olomouckým arcibiskupem Josefem Nuzíkem.
1: Na duchovní stránce se teoložka Mirej Ryšková zamýšlí nad evangeliem této neděle. Ježíš se v Matoušově evangeliu obrací k učedníkům a vyzývá je k odvaze. A to jak v hlásání slovy, tak v dosvědčování životem. O proměnách církve, své arcidiecéze i o tom, kde duchovně čerpá, hovoří zase na straně 13 olomoucký arcibiskup Josef Nuzík, který v létě oslaví 60. A v tyto dny mu vychází knižní rozhovor s názvem Na život není nikdo sám, který s ním vedl náš kolega Jiří Gračka. Kniha vyšla v karmelitánském nakladatelství. A v rubrice Doma na straně 14 se věnujeme časopisu IN pro dospívající dívky, který vychází už 20 let, doprovází v kritickém období, vede je k víře, pomáhá jim být v kontaktu se světem církve i s komunitou dívek v podobném věku.
0: Zve na Proglasu ke čtení aktuálního vydání katolického týdeníku jeho redaktorka Kateřina Jandeková.

0: Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl připravuje trestní řízení podle církevního práva s bývalým jáhnem a bývalým výkonným ředitelem arcibiskupství Antonínem Jurigou, který v minulosti údajně po několik let znásilňoval ženy. Arcibiskupství také podle Přibyla poskytuje veškerou součinnost policii. Na případ upozornil tento týden web Seznam zprávy, kterému dvě ženy řekly, že je Juriga dlouhodobě znásilňoval a mučil, sledoval je a vyhrožoval zabitím. Jednu z nich přitom jako svou podřízenou trýznil i přímo v prostorách arcibiskupství. Podle policie je Juriga podezřelý ze znásilnění a sexuálního nátlaku vůči nejméně čtyřem lidem. Teď žije ve Španělsku. Přibyl, který je pražským arcibiskupem teprve od konce dubna, v reakci na zveřejněné svědectví zdůraznil podporu obětem zneužívání z doby, kdy v úřadu ještě nepůsobil, a princip nulové tolerance. Zároveň seznámil s kroky, které arcibiskupství ve věci podniká. Potvrdil své odhodlání budovat bezpečné a důvěryhodné prostředí. Jako místopředseda České biskupské konference a předseda její komise pro prevenci a ochranu před zneužíváním podepsal Stanislav Přibyl na začátku června memorandum se spolkem Někdo ti uvěří. Jeho předseda Jiří Kilar pro vysílání Proglasu aktuálně komentuje.
1: Případ zneužívání na pražském arcibiskupství, který v úterý zveřejnili Seznam zprávy, a jehož obsah někdo z představitelů České katolické církve nespochybnil, otřásl veřejností nejen z řad věřících lidí. Při doprovázení obětí se setkáváme s velmi těžkými příběhy, bohužel i s takovými, jako je fyzické násilí páchané na ženách i mužích. Často se to děje kvůli tomu, že různé formy špatného chování nevidíme nebo nechceme vidět. Přehlížíme jej a můžeme se ujišťovat tím, že to přece není možné, aby se dělo v našem církevním prostředí. Je to dáno lhostejností, se kterou se setkáváme, když nám potom blízcí obětí říkají: připadalo mi to zvláštní, ale nevěděl jsem, co dělat. Máme povinnost překazit trestný čin, který se vztahuje i na případ, který je nyní mediálně živý. Sexuální útok nebo sexuální nátlak, mučení nebo jiné kruté zacházení, týrání, vydírání, pohlavní zneužití, zbavení osobní svobody, zneužití dítěte k výrobě pornografie a některé další. Kladu si otázku, a nejen já, jak tuto roli splnili nadřízení pachatele v tomto medializovaném případu. Jak dlouho o tom věděli oba generální vikáři Jan Balík, Zdeněk Wasserbauer, kardinál Duka nebo arcibiskup Graubner? Kde je jejich odpovědnost za bezpečný prostor nejen pro své zaměstnance? Jakou roli se hrál sám pachatel? K jakým finančním machinacím docházelo na pražském arcibiskupství nejen v rámci nadačních fondů, ale také při podávání trestních oznámení na lidi, kteří se vůči předchozímu vedení pražského arcibiskupství vymezovali a místo dialogu jim bylo vyhrožováno najatými právníky trestním oznámením? Toto vše ukazuje na obrovské systémové selhání pražského arcibiskupství. Násilí se ale netýká jen obětí. Po zveřejnění těchto případů teď zůstává velká skupina sekundárních obětí. Všichni jsme otřeseni, že se to mohlo stát v prostředí naší církve. Jak obnovit důvěru? Konkrétními kroky církevních představitelů. Otevřenou komunikací, aby se celá veřejnost transparentně dozvěděla, co se stalo, samozřejmě s respektem k obětem, pojmenování role pachatele a roli jeho nadřízených, včetně vyvození důsledků třeba i v trestně právní rovině, pokud to bude potřeba. Pojmenovat zlo a hledat nápravu. Nestačí jen žádat o odpuštění, ale skutečně nastavit celý církevní systém tak, aby byl transparentní s nastavenými kontrolními mechanismy. Požádat oběti i ze starších kauz o setkání, aby se oni samotné mohli domoci spravedlnosti a uzdravování. Potřebujeme informace, které nám pomohou se zorientovat. Nebojme se říci o pomoc, když je toho na nás hodně. A buďme s lidmi, kterým můžeme věřit. A nebojme se dávat našim církevním představeným otevřenou zpětnou vazbu. I to může pomoci k transparentnímu jednání.

8 hodin 31 minut, vy posloucháte Radio Proglas a od mikrofonu vás zdraví Jiří Holeček. Máme 20. června roku 2026. V katolickém kalendáři najdeme svatého Silveria a v občanském kalendáři najdeme květu. Tak přejeme květám vše dobré. A pokud stáváte v sobotu až teď, chtěli jste dospat a přemýšlíte, jaké je venku počasí, kam vyrazit na výlet, rád vám to sdělím. Bude jasno až polojasno. Na Moravě a ve Slezsku místy oblačno, doznívání přeháněk a bouřek. Nejnižší teploty 20 až 15 stupňů Celsia. Vítr bude klidný nebo bude slabý proměnlivý. Tlaková tendence bude mít slabý vzestup, rostlové podmínky většinou mírně nepříznivé. Pokud budete chtít zůstat doma a poslouchat Radio Proglas, pozvu vás třeba na knihovničku. Příběh mučedníků komunismu dnes již blahoslavených Jana Buly a Václava Drboli zpracovali do atraktivní komiksové podoby studenti střední školy umělecko-manažerské v Brně. Kniha s podtitulem Nepřemožení vyšla v nakladatelství Cesta pod hlavičkou brněnského biskupství, které chce dvojici hrdinů přiblížit mladším generacím. Knihovničku o této publikaci vám představí redaktorka Nikola Samcová ve 13.30.

0: Národní památkový ústav pro tento počin nominoval na prestižní cenu Patrimonium pro Futuro v kategorii obnova památky. Blíže mluvčí olomouckého arcibiskupství Jiří Gračka.
1: Stavba je jako dosti výrazná tím, jak je po té opravě, kterou jsme provedli, jako barevná. Tenhle ten návrat barevnost odpovídá stavu někdy na konci 19. století a projekt, který vlastně měl ten pavilon restaurovat a byl zakončen v květnu loňského roku, tak právě proto v průběhu prací, až zjišťovali, jak ten pavilon vypadal původně před těmi 100 a více lety, i vlastně se změnily ty jeho parametry. A tady tuhletu péči, kterou jsme věnovali práci k poznání původního stavu a k jeho obnovení, tak tuhle právě ocenil Národní památkový ústav.
0: Zhruba dvouletý projekt opravy čínského pavilonu i ostrůvku skončil loni.
1: Předtím, ale ještě v době, kdy vlastně pod zámeckou zahradu vlastnil stát a spravoval Národní památkový ústav, tak probíhaly práce terénní, protože ten ostrov, on opravdu není nijak velký, tak potřeboval zpevnit břehy a vlastně vyřešit vůbec stabilitu toho ostrůvku, takže to je vlastně zásluha Národního památkového ústavu a po převzetí arcibiskupského zámku v Kroměříži a pod zámecké zahrady arcibiskupství přistoupilo k té druhé fázi, k opravě samotné budovy a zeleně na ostrůvku.
0: Mluvčí arcibiskupství Jiří Gračka zároveň pro posluchače Proglasu sdělil, jakým způsobem mohou pro památku hlasovat.
1: Na webových stránkách Národního památkového ústavu je třeba si vyhledat soutěž Památky děkují a v rámci toho z těch 36 představených projektů vybrat ten, pro který chce někdo hlasovat, nejlépe tedy čínský pavilon. Jedním klikem člověk může vložit svou mailovou adresu, na kterou mu potom přijde potvrzovací mail a ve chvíli, kdy kliknutím z toho mailu potvrdí svůj hlas, tak je odhlasováno. Z každé mailové adresy je možné hlasovat jednou.

0: Svěcení jáhnů pro ostravsko-opavskou diecézi proběhne dnes 20. června v Opavě. Slavnostní bohoslužba bude v konkatedrále Panny Marie od 9.30, informuje mluvčí biskupství Ondřej Elbl.
1: Bude to dvojí jáhenské svěcení, protože k němu přistoupí jak bohoslovec Filip Kohut z farnosti Mosty u Jablunkova, tak kandidát trvalého jáhenství Jan Čech z farnosti Vlčovice u Kopřivnice.

0: Rodinné knihařství a písařství Oujeských v Boskovicích udržuje a rozvíjí knihařské řemeslo s 90letou tradicí. Firmu v roce 1936 založil Bohumil Oujeský, v jehož odkazu pokračují vnuci Ladislav a Marek. Ten proglasu řekl:
1: My se zabýváme teda výrobou svých výrobků, nejsme úplně klasické knihařství, kde by si lidi chodili opravovat knížky nebo vázali diplomky nebo vázali zákoníky práce a věci, co se dřív dělalo, takže my si vyrábíme svoje zápisníky, diáře, fotoalba, kdy s tím jezdíme po trzích, po jarmarcích. Před asi 6-7 lety se nám podařilo tady v Boskovicích koupit starou sýpku, kterou jsme zrekonstruovali, opravili. Máme zde knihařskou dílnu v prvorepublikovém stylu a prodáváme tady ty naše výrobky plus ještě výrobky, které se k tomu hodí.
0: Projekt má za cíl rozvíjet knihařské řemeslo a zpřístupnit je veřejnosti prostřednictvím kulturních a vzdělávacích programů. Rozhovor s bratry Oujeskými připravujeme.

odbyla 9:00 a na Proglase si můžete poslechnout reprízu slovenského vysílání Radia Vatikán ze včerejšího dne.

0: Putovní výstava o životě žen v sovětských gulazích s názvem Nitky vzpomínek začala v budově městské radnice na náměstí Edvarda Beneše v Moravské Ostravě. Příběhy ožívají nejen díky fotografiím, ale i autentickým exponátům.
1: Výstava vlastně zachycuje, jak vypadal každodenní život v peklech sovětských lágrů prostřednictvím 26 příběhů konkrétních žen, z nichž některé navíc měly výraznou českou stopu. Výstava vlastně osudy těch žen přibližuje prostřednictvím jednak textové podoby, ale zároveň osobních artefaktů, které si ty ženy v táboře Gulagu vyráběly. A vlastně jedná se jednak o předměty běžné denní potřeby, ale zároveň také o nějaké třeba improvizované výtvarné potřeby nebo o artefakty osobního charakteru, které nás zaměňovali jejich poutok k rodinám a k dětem.
0: Upřesnila Magdalena Hajková z asociace gulag.cz. Expozice bude k vidění denně až do konce srpna v době od 10 do 18 hodin. Vstupné se neplatí.

9 hodin 30 minut od mikrofonu Radia Proglas vás už od 6. hodiny hraní zdraví moderátor Jiří Holeček. A pozvu vás na další vysílání Radia Proglas, kde po mně štafetu tady za tímto mikrofonem přebere moje kolegyně Iva Horká. Ta vám pustí například pořad Jak se vám líbí. Zpěvák, skladatel, textař a producent Zdeněk Vřešťál oslavil své 70. novým albem Zdeněk Vřešťál 70, které vedle 13 nových písní nabízí na speciálním USB nosiči také desítky archivních nahrávek, demoverzí a spoluprací s jeho hudební dráhy. V rozhovoru s Janisem Morasem v 15 hodin a 5 minut bude hovořit o skupinách Neres a Lucia a zazpomíná na práci s řadou muzikantských přátel. V pořadu Jak se vám líbí také prozradí, proč považuje studiovou nahrávku především za zachycení jedinečného okamžiku. Bude hovořit o radostech koncertování i o tom, jak dnes nahlíží na více než 50 let svého života s hudbou.

0: Babišovi a taky zazní i nějaké nové písně, které máme z dílny některých členů kapely.
1: Řekl Pro Glasu jeden z prvních členů legendárních učedníků Vojtěch Šustek. Po dnešním vystoupení v plzeňských Skvrňanech budou hrát zítra odpoledne v komunitním centru u Fary v Sedlčanech od 16 hodin. Další koncert v poutním kostele na hoře Matky Boží v Králíkách v sobotu 4. července rovněž od 16 hodin.

0: Další sezónu zahajuje projekt Otevřené brány. Přivádí návštěvníky do duchovních památek Zlínského kraje. Mnohé jsou za běžných okolností nepřístupné. Více mluvčí kraje Soňa Ličková.
1: Projekt Otevřené brány funguje ve Zlínském kraji už od roku 2009, takže letos zahajujeme 17. sezónu. Tento projekt propojuje kulturní dědictví regionu, cestovní ruch a zároveň i duchovní tradice. Na začátku ten první ročník se přihlásilo 9 kostelů, postupně se přidávali další a další a dnes jsme na krásném čísle 22, takže z těch si mohou zájemci vybrat například krásné kostely v Kroměříži, v Holešově, kostel svaté rodiny v Luhačovicích, poutní chrám, narození Panny Marie ve Štípě a spousta dalších. Mohu využít zdarma komentovaných prohlídek s průvodcem, ale potřeba se dopředu podívat na otevírací dobu, případně se informovat na konkrétní farnosti, jak a kdy je průvodce k dispozici.

Právě vstáváš, když slunce vychází a srdci města ucpávaj se žíly. Teď jsme tu opět.

Dej mi prosím aspoň chvíli, jen si sednu, poberu dech, pak zas spustím svoji píli, klidně to vše na mě nech. Ano, dítě, už ti vařím, jasně, pojďme si spolu hrát. Palačinku?

Na Proglasu jsme znělku odbyli 10. hodinu a od mikrofonu vás zdraví Jiří Holeček. Máme sobotu 20. června 2026, Světový den uprchlíků. Podle katolického kalendáře je památka papeže a mučedníka z 6. století svatého Silveria. 370 let uplynulo od narození rakouského barokního architekta, stavitele a designéra působícího i v Čechách a na Moravě, Johanna Bernarda Fischera z Erlachu. Naposledy vydechl v roku 1723. Před 25 lety olomoucký arcibiskup Jan Graubner na Velehradě požehnal renovovaný kněžský domov Marianum a vysvětil tam novou kapli Panny Marie. 30. výročí kněžského svěcení si připomíná pater Lubomír Vaďura, farář v Uherském Hradišti Sadech. Svátek má Květa, ryze české jméno znamená kvetoucím. Tak všem kvetám vše krásné k svátku. Oh.

like

0: 27. ročník festivalu Letní slavnosti staré hudby s podtitulem Mýty a legendy se otevře za necelý měsíc v Praze. Zahajovací koncert je na programu 16. července.
1: Letní slavnosti staré hudby budou zahájeny v Emauském opatství v kostele Panny Marie a slovanských patronů vystoupením britského souboru Stile Antico, který se představí v celé České republice úplně poprvé. Je to 12členný soubor, který je velice renomovaný. Obdržel dokonce i několik nominací na cenu Grammy, protože natočil několik vynikajících nahrávek. V Stile Antico nám zaspívá vybrané skladby vokální polyfonie z pár těch nejslavnějších skladatelů tohoto žánru, které vzdávají úctu vybraným svědcům, například svatému Jakubovi, Ondřejovi, Vilémovi, svaté Cecílii, Kateřině. Nechybí František z Assisi, který letos slaví 800 let od svého úmrtí.
0: Zhrnula na Proglasu ředitelka letních slavností staré hudby Josefína Matyášová. Vstupenky se podle ní na webu přehlídky rychle vyprodávají.

0: Mezinárodní folklorní festival se uskuteční už příští týden od čtvrtka do neděle ve Strážnici. Podrobnosti k 81. ročníku má pro posluchače Proglasu předsedkyně programové rady Lucie Uhlíková.
1: Letošním takovým hlavním leitmotivem je tanec. Ten tanec se vyne mnoha programy. Ten pořad ho má přímo v názvu. Jmenuje se Tanec jako živý fenomén. Je to pořad věnovaný tomu, jak se lidový tanec proměňoval v průběhu 20. století. Potom je tam pořad Karpatami, to je pořad vojenského uměleckého souboru Ondráž, který sleduje lidový tanec, ale tentokrát pod geografické lince z Rumunska přes Karpaty, ukrajinské, slovenské až na Moravu. A třetí zajímavý pořad věnovaný tanci je pořad Můj milý člověče a to je pořad věnovaný tému výročí narození velmi známé choreografky Alany Skálové, to byla vůdčí osobnost chorej bohemiky. Potom můžu pozvat všechny na pořad Krajin za obzorem, to je pořad zahraničních hostů. Letos přivítáme soubory z Mexika, ze Spojených států amerických, skupina tvořená zástupci několika indiánských kmenů. Ze střední Asie přijede soubor z Kazachstánu, z Jižní Ameriky máme soubor z Peru. Potom je tady zajímavý soubor ze severního Kypru, který reprezentuje lidovou kulturu tureckého obyvatelstva Kypru. No a jako každý rok máme vždycky soubor ze Slovenska, letos dorazí do Strážnice folklorní soubor Vršatec z Dubnice nad Váhom.
0: Na Strážnickém festivalu je klíčová hudba a píseň, podtrhuje za pořadatele Lucie Uhlíková.
1: Je tam několik pořadů věnovaných přímo písni. Jeden z nich se například jmenuje Co se stalo kdysi, ten bude v prostorách Strážnické synagogy a je to pořad věnovaný skutečným událostem, kdy byly o nich složeny písně, které zlidověly. Potom bude tam taky zajímavý pořad věnovaný barokní hudbě v zámku i pod zámčí a je to pořad, v němž vystoupí Collegium Marianum a Ensemble Flair s svými pěveckými solisty a je to pořad porovnávající tradiční hanáckou hudbu s tím, jak způsobem potom byla zpracována díle známého barokního mistra Georga Filipa Telemana, což byl člověk, který obdivoval lidovou hudbu. Potom máme samozřejmě pořady soutěžní nebo přehlídkové, tak úplně největším tahákem je vždycky soutěž o nejlepšího tanečníka slováckého Verbuňku.
0: Letošní přehlídkové pořady budou patřit dětským muzikám.
1: Letošní pořad muzičky, který je takovou tvůrčí dílnou interpretace lidové hudby pro mládež, bude letos věnovaný Podluží. Té interpretační dílny, která už proběhla na podzim, se zúčastnilo více než 100 mladých muzikantů. Mezinárodní folklorní festival Strážnice je zároveň festivalem dětské Strážnice. Velké procento pořadu je věnováno dětem. Letos máme pořad Tady jsme doma, ten je velmi pravidelný, má podtitul Kdy se práce směje. Také máme pořad interaktivní dětský dvůr, kde můžeme přivítat rodiče s dětmi, dětem se tam věnují lektorky, děti se tam učí tančit, dívat, jsou tam taky tvůrčí aktivity.
0: Uzavírá na Proglasu Lucie Uhlíková, předsedkyně programové rady Strážnického festivalu.

0: Závěrečná panelová diskuze cyklu Silné ženy a hlasy, které nezmizely, se uskuteční příští čtvrtek od 18 hodin v Centru dialogu v brněnské Arnoldově vile. Více za pořadatele Veronika Smyslová.
1: Tento cyklus zahrnoval 5 výrazných osobností meziválečných z Brna. Celý cyklus uzavřeme panelovou diskuzí s výraznými ženami, které se nyní pohybují ve veřejném prostoru, a budeme se zabývat otázkou, jaké je to být silnou ženou ve veřejném prostoru dnes. V této panelové diskuzi vystoupí režisérka Kamila Zlatušková, hudebnice Ester Švábková a terapeutka Eliška Minářová. Po diskuzi bude také hudební vystoupení Ester Švábkové a celý tento cyklus zakončíme sklenkou vína a networkingem, tak vás velmi srdečně zveme.

čekám jen na pošťačku, až přinese psaní. Psaní od Karolíny z kraje Bílých Laní. Slíbí mi v odpovědi, která bude stejná, že láska neodletí

Hostince táhnu lesem, krajina se kývá. Slyším jen Karolínu, jak si tiše zpívá. Kopřivy s láskou trhá do raního čaje a cesta místo lesem povede do ráje.

Vítejte u sobotní voničky lidových písní. V dnešní premiéře 213. kola folklorní sedmičky naší hitparády lidových písní uvítáme nového člena zlatého výběru folklorní sedmičky. Znovu nám zaspívají strážnická zpěvačka Anička Můčková Havancová a hornácký zpěvák Martin Čambal. Uslyšíte také nápovědu k naší tradiční soutěži o 5x2 vstupenky na letošní festival ve Strážnici, který bude už příští víkend. Soutěž vyhlásíme právě teď, v dalším vstupu dnešní voničky. Poslouchejte pozorně, odměna je více než cena. Všechny tři otázky najdete na webu Proglasu i facebookové stránce folklorní vysílání na Radio Proglas. A znovu je zopakujeme v pondělní voničce. Poslouchejte voničku právě nyní a folklorní sedmičku dnes večer od 18.30. Přejeme ničím nerušený poslech a příjemně strávený zbytek víkendu.

0: Tak, Maručka!
1: A je to tady. Soutěžíme o volný vstup na Strášnický festival. Jsou tu slíbené tři soutěžní otázky. Za prvé, zahájení pátečního programu pro mnohé znamená setkání u bysty Slávka Volavého u vstupu do orálu od zámku, které obstarává muzika jeho přímých pokračovatelů. Jak se jmenuje tato muzika a oba vnuci Slávka Volavého, kteří v ní působí? Druhá otázka. V pondělí 22.6. uplyne přesně 40 let od úmrtí jedné významné zpěvácké osobnosti rodem ze Strážnice, která na festivalu naposledy veřejně vystoupila v roce 1982 ve svých 96 letech. Jak se jmenovala? Za třetí, hudební pořad Jana Rokity, který našim posluchačům nabídne v sobotu 27. června od 9 hodin v přímém přenosu ze Strážnice, je inspirován lidově laděnými skladbami německého barokního skladatele. Jak se jmenoval? Odpovědi prosíme posílejte na e-mail naší hudební redaktorky bretfeldová@proglas.cz do středy 24. června do 12 hodin v poledne. Výherce vyrozumíme obratem během středečního odpoledne. Přejeme hodně štěstí při losování.

0: Pokud vám tady s náma bylo jenom trošičku dobře a přátelské setkání vyšlo, jsme moc a moc rádi. Naschledanou.
1: Tímto rozloučením končí i dnešní Koníčka lidových písní. Odbyla 11. hodina, vy posloucháte Radio Proglas. Další díl pořadu Barvínek, který mapuje svět základních uměleckých škol v České republice, tentokrát s Tamarou Suchánkovou zamířil do Slavkova u Brna. Navštívili jsme Zuš Františka France. Školu bohatou historií, silnou tradicí a uměleckého vzdělávání.

0: Dobrý den, milí posluchači, vítám vás u pořadu Barvínek. Dnes se společně vydáme do jihomoravského města Slavkov u Brna, které leží nedaleko Brna a je známé nejen svou bohatou historií a slavnou bitvou tří císařů, ale také pestrým kulturním životem. Právě tady sídlí základní umělecká škola Františka France, kterou vám dnes představíme. Nahlédneme do její atmosféry, zjistíme, co všechno nabízí svým žákům a také, jakou roli hraje v kulturním dění města i celého regionu. U mikrofonu vás zdraví redaktorka Tamara Suchánková a já jsem si pozvala paní ředitelku Veroniku Machajnovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A dnes tu máme ještě dalšího vzácného hosta, Emily Partikovou. Ahoj, Emily.
2: Dobrý den.
0: Tak už podle hlasu jste poznali, že Emily je mladší ročník. A máme malou změnu, chtěli bychom do tohoto pořadu natáhnout zpět i děti, aby nám sami řekli, jak to se Zuškama prožívají. Ale moje první otázka nejdřív poběží k paní ředitelce. Pojďme si říct něco málo o Slavkově u Brna pro posluchače. No možná i Emily, kdyby si nás chtěla někam pozvat, já jsem to dnes taky přijela jako poprvé a byla jsem tak ohromená, že jsem k vám nemohla ani trefit, tak jsem se kochala krásou kolem. Kam bys pozvala?
2: Určitě na zámek. Má to, prostě je tam hrozně hezky a také do zámeckého parku. Určitě.
0: Emily, když jsem tady přijížděla, tak jsem málem narazila do chrámu. Překrásného, nádherného v zatáčce. Co to je? Kostel?
2: Ano, kostel. Mm-hmm.
0: Ten je opravdu krásný, přiznám se, že jsem málem zapomněla odbočit. Náměstí tady je úplně nádherné, jedna velká historická památka za druhou. Paní ředitelka by nás někam pozvala tady? Nebo Emily tak vystihla?
1: Samozřejmě zámek, to je asi ta největší dominanta celého Slavkova, to prostě nejde přehlídnout, ale myslím, že i celý Slavkov, vlastně ta krásná atmosféra toho malého městečka, stojí za to přijet se podívat. Máme tady i kapličku, je tady právě kostel Vzkříšení, který je hned u Údebky a je tady prostě krásně. Já teda nejsem úplně místní, já jsem úplně původně z Opavy, pak jsem se stěhovala do Ostravy, přešla jsem do Brna a teďka momentálně bydlím v Křenovicích u Slavkova, takže opravdu ten osud mě tady tak nějak jako zavál a po dvou letech, co bydlím u Slavkova, jsem se vlastně loni stala ředitelkou teprve. Takže opravdu na první pohled musím říct, že tady je krásně a ten osud to skvěle vymyslel.
0: Možná jsem tam zaslechnou posluchači i tady zpívající ptáky venku, protože tady sedíme u otevřeného okna, kde je krásná zahrada a povídáme si. Paní ředitelko, když se podívám na název, najdu tam Františka France. Kdo to byl?
1: František Franc byl významným slavkovským umělcem, byl to varhaník, byl sbormistr, fungoval tady samozřejmě jako takový ten hudebník všeho druhu. Byl samozřejmě i skladatelem, působil v rámci kůru, kde vedl všechny muzikanty. A v roce 1922 zde založil první soukromou hudební školu, kterou po jeho smrti vedla jeho manželka. A v roce 1956 se právě naše škola stala potom oficiální hudební školou a letos jsme slavili krásných 70 let.
0: To je hezké, k tomu se taky ještě dostaneme. Když jsem přicházela, říkala jsem, že ta budova je krásná. Je stará, historická, nádherná, zmodernizovaná, plná světla, obrázků, barevných. Škoda, že je rádio jenom poslechové a nemohou ho posluchači vidět. Pojďme se podívat zpět do školy. Jaké obory nabízí vaše základní umělecká škola dětem?
1: Naše škola má pouze tři obory. Máme výtvarný obor, taneční obor a ten nejvíce zastoupený je hudební obor.
0: A víte tak, kolik teď je to žáků?
1: Dohromady máme 542 žáků, v hudebním oboru máme 270, tam se opravdu musíme vždycky držet tohoto čísla, protože to nemůžeme překročit a ten zbytek si vlastně mezi sebe dělí výtvarka a taneční obor.
0: Většinou, když jsem na základních uměleckých školách, nejvíc asi převládá zájem o klavír. U vás taky?
1: Určitě. Určitě je to jeden z nejvíce oblíbených nástrojů a i letos na talentových zkouškách přišlo nejvíce zájemců o tento nástroj.
0: A je třeba nějaký specifický hudební nástroj, zvláštní třeba, kde by se tady učilo, já nevím, co mě napadá, čembalo, havrfa, nebo to, klasické takové běžné hudební nástroje?
1: Máme běžné nástroje, bohužel třeba nemáme akordeon, cymbal, něco takového, co by bylo jako lidovější, to nemáme, ale asi takový ten základ.
0: No i tak ten počet žáků je teda obrovský. Emily, ty jsi v jakém oboru?
2: Já jsem v hudebním oboru a zpívám.
0: A zpíváš a, ráda?
2: Ano, zpívám moc ráda a k tomu ještě hraji na klavír.
0: A co tě baví víc?
2: No, víc ten zpěv, více mu jak kdyby věnuji a hrozně ho mám prostě ráda.
0: A zase bude krásný, když se budeš moc doprovodit na klavír, budeš zpívat.
2: Ano, na to se také moc těším.
0: To je hezké. Tak, čím bychom začali? Když jsme si vyprávěli ještě před nahráváním, říkali jsme si něco o tom, že tu máte například velmi šikovné děti na flétničky.
1: Máme paní učitelku Šujanovou, která má celý úvazek, což je pro nás 23 hodin, a je to flétnistka, která opravdu nemá ani jednu zobcovou flétnu, ale všechny děti okamžitě jdou na flétnu příčnou. A možná si to někteří neumí představit, protože ta příčná flétna pro dospělé je opravdu velmi dlouhá. To by žádné malinké dítě, které má 6-7 let, kdy začíná hrát, tak by určitě nedosáhlo, takže oni mají takové jako různě zahnuté hlavice, oni jsou třeba takhle jako do účka nebo jako do zatáčky a ty děti opravdu, paní učitelka prostě hned jim dává tyhle flétny a právě jsme na to samozřejmě velmi pyšní. A letos proběhly soutěže MŠMT, klasicky, které jsou celorepublikové a byly právě pro komorní soubory a soubory s převahou dechových a smyčcových nástrojů. A paní učitelka tam právě hned dala dvě malinké děti, které začaly hrát opravdu v září a už v lednu soutěžily. Takže vám pustíme jejich nahrávku. Hrají písničku Vyletěla holubička a opravdu ty děti tohle nacvičily po 4 měsících.
0: Tak si to poslechneme.

0: dozněly flétničky a musíme fakt říct, že to bylo úžasné. Nakonec slyšeli jste sami. Neumím si to vůbec představit, jak taková flétna pro malé dítě vypadá příčná, takže příště se půjdu určitě podívat.
1: Určitě to stojí za to.
0: Určitě to stojí za to. Pojďme se podívat dál. Když už jsme u těch nástrojů foukacích dechových, tak povídali jsme se ještě o klarinetech.
1: Právě v letošním roce, když probíhaly soutěže, tak naše klarinetové kvarteto se dostalo až do krajského kola, kde získali taky první místo. A vedle je pan učitel, který zase nastoupil v září. Takže tady jako můžeme říct, že převzal skvělou třídu a hned se pustil do soutěžení a dostali se teda až takhle daleko, na což jsme samozřejmě také pyšní. Ale aby to nebylo jenom pořád třeba o chlubením se nějakých výsledků v soutěžích, je to krásný, můžeme všude dát diplomy, chlubit se na Facebooku fotkama a vším možným, ale já bych vždycky chtěla zmínit i to, že ta škola není jenom o tom, že vychováváme jenom ty nejlepší, kteří právě mají kde vystupovat, ale jsou tady krásné příběhy, takové ty neviditelné, toho, že třeba ti žáci na něco začnou hrát, mají krizi, nebaví je to, nechce se jim, není to ono. A vlastně potom třeba přicházejí rodiče, kteří říkají, no ten loňský rok, to jsme je prostě museli fakt nutit, to bylo hrozný, už jsme toho chtěli nechat. A letos jsou jak vyměnění, najednou to prostě přišlo, najednou je to baví, najednou se těší. A kdy se stávají právě tady ty zlomy, nebo i to, kdy na začátku toho studia si řeknete, no z toho dítěte to asi jako nebude úplně ono, ale prostě tím, jak to dítko zraje, jak vyrůstá, tím, že ho máme tady od té první, druhé třídy, někteří opravdu chodí i už předškoláci, tak když s nimi takhle dospíváte a najednou si řeknete, nevěřila jsem tomu, ale opravdu z toho dítěte jsme to nějakým způsobem dostali a vlastně ho to jako chytlo, tak to jsou taky krásné příběhy, které jsou ale bohužel takové, ne na tu propagaci.
0: Právě naopak, naopak.
1: Ale je to vždycky taková ta vnitřní motivace a věřím tomu, že tohle hodně podpoří toho učitele, který si řekne, tímhle fakt tím mým přístupem a tou společnou prací a samozřejmě i s rodiči, protože prostě rodiče jsou naši největší parťáci v tom vzdělávání. Zrovna tady na stole, když se takhle podívám, tak mám tady plakátek, který už týden se chystám vyvěsit na nástěnku, kde je právě to srovnání takového toho přístupu jako jenom rychle, aby to dítě bavilo, rychle, aby něco hrálo a neřešíme jak, neřešíme co, ale že právě ten učitel musí přece jenom dát i nějaký ten důraz na to, jakým způsobem to dítě hraje, jak k tomu přistupuje, jestli má správné návyky, které třeba na začátku možná nefungují, ale my víme, že těmi postupnými kroky díky těmhle správným návykům vlastně z něho něco jako dostaneme. My tomu říkáme ta technika, určitě i Emily ví, že třeba na začátku nestačí jenom otevřít pusu a prostě nějak zpívat, ale že prostě k tomu musíme dojít, aby to vlastně do těch dalších let, minimálně třeba do toho absolvování toho prvního cyklu, prostě někam dospělo a aby to fungovalo. Takže to jsou krásné příběhy našich takových žáků a toho si vlastně taky strašně cením a věřím, že i těm učitelům to pomáhá v tom nevyhořet.
0: To máte úplnou pravdu. Je docela dobré, jako i vlastně je fajn, že jste to takto řekla i pro tu posluchačskou veřejnost rodičů. Protože často rodiče přivedou dítě do někam, schválně chci říct, do kroužku a říkají si, že i vlastně Zuška je svým způsobem kroužek, ale přece jenom je to škola. Já si myslím, že tady to vaše svědectví, tady ta slova byla krásná a je potřeba je vytáhnout na povrch, protože jsou velmi důležitá. Pojďme si teď pustit ještě záznam z klarinetu. Co to bude, paní ředitelko?
1: Bude to klarinetový kvartet pod vedením pana učitele Lea Dvořáka a budou hrát skladbu od Bela Bartoka.

0: Dozněla další skladba klarinetu, no ale já se musím vrátit tady zpátky k Emily Partikové. Emily, tu už jsi něco si tady s námi špitla. Pojďme si povyprávět něco o tobě. Jak jsi se dostala ke zpěvu?
1: No, já vlastně už od 4 let zpívám a v pět mých roků vlastně mě tady vzali do zušky a mám to tady opravdu moc ráda, chodím tady s úsměvem a musím říct, že zpěv opravdu miluji a vždycky, když jsem na pódiu, si představím úplně jiný svět, než vždycky je nereálnej, takovej duhovej. Mám hrozně ráda ten zpěv a
0: takže doporučila bys dalším kamarádkám nebo kamarádům, aby chodili zpívat?
1: Určitě.
0: Mm-hmm. Pomáhá ti to třeba, i když máš nějaké trápení? Vyspívat ano. Se z toho?
1: Ano. To právě, když jsem třeba naštvaná, já jenom řeknu nějaký ty, se prostě zpívám a musím to vyspívat a potom jsem úplně v klidu.
0: Ve škole v matice to asi moc nepomáhá, co?
1: Ne, nám to nepomáhá.
0: To je super. A chodíš sem zpívat s tebou i nějací kluci? Víš o někom nebo jenom?
1: Ano, vím o Juliánovi Hrozi a také Vašek Paleček. A
0: to je fakt, že chodí i kluci.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. A ještě jeden. Ale to si nemůžu vzpomenout, jak se jmenuje. Vím, že je Vašek, ale příjmení nevím.
0: A Emily, jaké písničky zpíváš nejraději? Lidové, nějakou, jestli zkoušíš vážnou hudbu nějakou?
1: No, mám moc ráda muzikálové písně.
0: Mm-hmm.
1: Ty opravdu nejvíc prožívám a mám je moc ráda. Samozřejmě, že mám ráda i ty klasické, vážné. My i chodíme na koncerty těchto hudebních koncertů a právě mám ráda nejvíc ty muzikálové.
0: No já se vůbec nedivím, protože tvoje generace má těch muzikálů pohádkových tolik, že tam tolik písniček, že si zpívají nejen děti, ale i staří.
1: Ano.
0: Takže ano. Je to přesně tak. A kolik máš roku, Emily?
1: 11.
0: 11. Mhm. A Emily, když takto zpíváš, tak ty písničky, ty skladby ti si vybíráš ty? Třeba s něčím přijde, že bys chtěla zpívat, nebo ti to vybírá paní učitelka?
1: No, já už si vybírám sama, nebo mám aspoň řeknu paní učitelce, co bych tak chtěla a ona tak vybere, co bych tak chtěla, no. Takže spíš já.
0: Spíš ty, aby se v tom cítila dobře.
1: Ano, ano. Mm. Já nechci zpívat písně, které se mně nelíbí.
0: Jak často chodíš do školy na zušku?
1: Tak chodím pondělí, úterý a čtvrtek.
0: Takže 3x týdně?
1: Ano.
0: Tak to už je co říct, to už jsi jak profík.
1: Děkuji.
0: Pořád tě to baví stejně, nebo je to čím dál lepší?
1: Čím dál lepší, mám to moc ráda.
0: Tak to je báječné, to až bude slyšet tvoje paní učitelka, to bude nadšená. Ty budeš taky pro ní takový motor. Tak já navrhuji, že bychom si teď pustili tvoji písničku. Co to bude?
1: Can you feel the love tonight?
0: Tak jdeme.

0: dospívala Emily. Emily, bylo to báječné teda.
1: Děkuji moc.
0: Bylo to prostě úžasné, já už se těším, až budeš ještě větší a tam uvidím někde plakát a tam je napsané jako Emily Partiková a řeknu, jo, to asi pamatuju.
1: Děkuji
0: půjdu,
1: moc.
0: Půjdu, doufám, že se mi podepíšeš pak někde. Paní ředitelko, po Emily se vrátíme k vám do školy. Vy jste na začátku říkala, že jste slavili 70 let a taky jste říkala, že se nechcete chlubit. A já si myslím, že, jak říká náš pan farář, chlubit ne, ale být hrdý. Takže klidně povídejte všechno, všechny vaše úspěchy a pojďme teď povídat o těch 70.
2: Tak být hrdá umím, protože moje příjmení za Svobodná bylo Hrdová.
0: No,
2: takže já to mám skoro až do vínku dané. Ano. Právě ráda bych ještě zmínila, že všechny tady tyhle nahrávky jsou opravdu živě z koncertu, případně ze soutěží. A i to, jak zpívala Emilka spolu s Martinem Křížkou, což je bývalý absolvent této školy, tak bylo právě živý záznam z našeho výročního koncertu, který proběhl teď na konci dubna ve společenském sále Bonaparte, který je vlastně hned tady pod zámkem, takže my to máme opravdu všechno tady takhle pod nosem v uvozovkách. A ten koncert jsme se snažili koncipovat tak, že tam zahrají nejen naši výborní žáci, představili se tam i naši pedagogové, kteří opravdu to s velkou vervou vzali za své, což jsem byla i velmi překvapena, velmi mile překvapena, že se opravdu do toho pustili, zahráli, není to žádná legrace, protože musím říct, že po pár desítkách let, kdy tady jako člověk třeba jenom učí, ne tady, ale celkově na hudebkách, tak vzít ten nástroj a jít se opravdu představit před necelých 400 lidí a zahrát, to není jen tak jako každý
0: to
2: den.
0: To teda.
2: Takže i na ně musím říct, že zaslouží obrovskou jako pochvalu, že se do toho pustili. Zároveň jsme tam oslovili i bývalé absolventy, kteří se věnují tady tomu oboru. Vystoupil tam například Adam Koubek za klavír, vystoupil tam Martin Křížka, zpěv, co jste slyšeli, a také bubeník David Křetinský a ještě Žofie Rošteková na saxofon a snažím se, abych na nikoho nezapomněla. Doufám, že jsem všechny řekla. Takže jsme i je oslovili, aby se vrátili zase na svou rodnou půdu.
0: Je tady někdo třeba z učitelů, z pedagogů, kdo je žákem bývalým této školy?
2: Určitě a není jich málo. Když už jsme se bavili o oborech, které nejdou vidět, tak například paní učitelka Borovičková, která tady učí výtvarku, tak je vlastně žákyní naší školy a potom odešla na střední školu samozřejmě studovat. A zase se vrátila a vlastně do dneška tady učí pan učitel Maňáse, který vlastně říká, já už to tady znám prostě 40-50 let, protože tady nastoupil v 7 letech a vystudoval tady dechové nástroje, pak šel na konzervatoř a zase se vrátil a zase pokračuje vlastně ve výchově nových mladých talentů.
0: To je krásné. Že bychom si pustili ty bubny? Říkala jste, bubeník vystupoval?
2: Ano, když to někdo umí rozjet, tak určitě bubeníci. Včera tady měli krásný žákovský koncert a musím říct, že jsem se byla podívat. A bubeníci to prostě mají vždycky tak naplněný takovou zvláštně pozitivní energii, kterou málo kdo dokáže do toho koncertu dát. Oni prostě si vybírají takový repertoár, který je fakt jako chytlavý nejen pro ty žáky, ale najednou člověk vidí i jak ti rodiče se rozzáří a že si ten koncert opravdu užívají, že je naprosto plný sál, že se přijde podívat 5-6 kolegů jen tak, protože prostě se rádi přijdou podívat na kolegy a opravdu to skvěle rozjeli, takže já si myslím, že si můžeme pustit skladbu od Hanse Sedláře, kterou hráli na našem výročním koncertě spolu s Davidem Křetinským.
0: Tak si to dám poslechnout.

0: bubeníci dobubnovali a my se ještě vrátíme slovem k myšlence, kterou jste zmínila v závěru našeho vyprávění, a to je ta výtvarná výchova. Je to obor, který taky v rádiu vidět nemůžete, nicméně připravuje se třeba nějaká výstava? No, pořádají se výstavy?
1: V rámci Slavkova zatím hledáme prostory. Zrovna tento týden jsme měli schůzku s paní radní Veronikou Slámovou, která se hodně zasazuje o to, aby Slavkov zkvétal, a momentálně probíhá rekonstrukce skleníků, které jsou opravdu historické, ještě pokounicových. Je to vlastně jakoby pod hradbami zámku. A byli jsme se podívat na ty skleníky, jak je rekonstruují, s tím, že by tam byl možný vystavovací prostor pro naši výtvarku, která opravdu tady, tím, že jsme malá škola, máme úzké chodby, nemáme úplně kde ty jejich výrobky zviditelnit. Takže tam se o tom jedná zatím. Samozřejmě na zámku máme taky nějakou nabídku prostoru, ale bohužel teďka tam mají Lego, které tam bude ještě další 2 roky, takže možná za ty 2 roky zase nám uvolní nějaké prostory, ale je to v jednání. Každopádně paní učitelka je velmi aktivní, vždycky vymýšlí krásná témata. Můžete mrknout na náš Facebook, kde jsme teďka dávali fotky z projektu Spirály, které vytvářely celého půl roku. A pokud byste se opravdu někam chtěli jet podívat, tak doporučuji Papouščí zoo v Bošovicích, což je kousek tady od nás ve Slavkově, a tam má svoje výstavy. Je to teda, bohužel nemáme to úplně jako pod tím nosem naším, ale aspoň tam nějaké ty místečka máme. Takže jsme rádi, že tam nejen kromě krásných papoušků můžete vidět i krásu naší výtvarky.
0: Děkujeme za pozvání. Co nám ještě zbývá z těch oborů, které nejsou vidět, ale jsou slyšet aspoň, a to je obor taneční?
1: Taneční obor u nás probíhá velmi klasicky. Nechci tím říct, že by se snad nedotkli nikdy toho současného tance, to určitě také, ale máme v pedagogickém sboru paní učitelku Tihelkovou, která mimochodem je vlastně také absolventkou této školy, pak šla na konzervatoř a zase se tady vrátila, převzala po paní Krahulové taneční obor. A od letoška máme vlastně i paní baletku, solistku bývalou Národního divadla Brna, a to je Andrea Smejkalová Popov, která má tady sice jenom pár hodin, ale je krásné, jak vlastně takovou, jak jsme se bavili i u toho hudebního oboru, ta technika, to je opravdu něco, na čem si ty baleťáci dávají hodně záležet, a věřím, že to učí obě dvě skvěle a že to třeba není úplně pro každého. Tady ve Slavkově máme i další taneční kroužky, když to takhle nazvu, takže pokud někdo vyloženě ví, že chce jenom moderní tanec, tak má otevřené dveře určitě tam. U nás je to třeba trošku víc klasičtější, ale zase si projdou celým tím vývojem toho tance od toho prvopočátku až opravdu po ty nejlepší.
0: Na druhou stranu, kde se dostanete k baletce s takovým jménem, která vlastně vás může učit, to je báječné. Já ty malé baletky obdivuju, protože jako malá holčička jsem taky toužila být baletkou. On to vypadá, že to strašně krásný a jednoduchý, jak na těch špičkách hýtá.
1: A vůbec
0: není. Je to úplně pravý opak, takže když jsem to vyzkoušela, tak od toho nápadu jsem upustila, ale smekám a je to báječné. Tak...
1: Já myslím, že máme kolem 130 žáků a opravdu každý rok jako chodí další zájemci. A...
0: Jako vyloženě na balet?
1: Ano.
0: Je báječný.
1: A máme, zrovna paní učitelky chystají velké 2 taneční koncerty, které právě proběhnou na Bonapartu, takže moc srdečně zveme, i když lístky už máme skoro vyprodané. V pondělí se spustil prodej a teďka tam zbývá možná nějakých 10, 20.
0: To se vůbec nedivím. Takže v podstatě můžu říct, že vlastně divadlo v Brně se vůbec nemusí bát scéna, protože jako tady mladá krev ze Slavkova je to kousek. Takže baleťáků bude dost, určitě. Ano. Labutí jezero nevymře.
1: A snažíme se samozřejmě zapojovat. Letos nás přizval i pan Vladimír Chmelo, což je operní zpěvák. Nás přizval tady do projektu Rusalka, která proběhne na zámku. Doufejme, že v plenéru, že vyjde počasí, a přizval právě i náš taneční obor a holky tam zatančí nějakou promenádu na začátku, si myslím.
0: To bude nádherné, teda doufám, že vám bude přát počasí, protože tady v těch prostorách opravdu v tom Slavkově je to úplně nádherné.
1: Hlavně je to i pro ty žáky najednou skvělá příležitost toho, že se vlastně zapojí do opravdu toho profesionálního vystoupení, což není jako jen tak, že to není jenom vystoupení jako v rámci hudebky, v rámci zušky, ale že vlastně se takhle setkají už s těmi profíky a že už vědí, že prostě tady už jde do tuhýho. Myslím, že i Emily by mohla říct, že to je něco jiného zpívat na koncertu hudebky, než kdyby, že, když tě pozvou do divadla a tam najednou jako zpíváš někde už takhle jako na tom pódiu, tak je to
0: s oponou velkou, že?
2: Ano, je to úplně něco jiného.
0: Tak to je báječné. Náš čas se pomalu naplnil. Myslím si, že jste nás krásně obě dvě provedli s základní uměleckou školou ve Slavkově u Brna i životem vás tady. Já vám za to moc děkuji. U mikrofonu se mnou byla paní ředitelka základní umělecké školy Veronika Machajnová a Emily Partiková, budoucí slavná pěvkyně. Já bych vám chtěla moc poděkovat, že jste přijali naše pozvání do pořadu Barvínek. A co si pustíme naposled ještě?
1: Také moc děkujeme za pozvání, bylo to moc fajn, určitě jsme si to užili obě dvě, Emily.
2: Ano, bylo to moc fajn.
1: Bylo to moc fajn, zase pro nás taky nová zkušenost, takže děkujeme za pozvání a na závěr si poslechneme Alžbětinskou serenádu, která je zase záznamem z našeho vánočního koncertu, který tradičně probíhá v historickém sále na zámku, což má nádhernou atmosféru a je to velmi oblíbené u posluchačů.
0: Tak my si dáme poslechnout a vám dvěma moc děkuju za dnešní setkání.
2: My taky. Děkujeme.
1: Děkujeme.

Dětský magazín Barvínek poslouchejte v úterý v 17 hodin a 10 minut a také v sobotu v 11 dopoledne. V dalším dílu pořadu Barvínek navštívíme spolu s redaktorkou Tamarou Suchánkovou základní uměleckou školu v Bystřici pod Hostýnem, kde se v úterý 23. června v 17 hodin a 10 minut setkáme se současnými žáky a nabídneme pohled do zákulisí výuky hudebního, výtvarného i dramatického oboru. Představíme také budoucí malé talenty, děti z mateřských škol, které právě Zušku navštívili, a přineseme rozhovory s mladými muzikanty i pedagogy. Nezapomeneme ani na pozvánku na nejbližší kulturní akce školy.

11 hodin a 45 minut. Na rádiu Proglas dospívalo finské duo Anna Murtola a Jonas Videnius písničku Illusion. Od mikrofonu rádia Proglas vás zdraví a hezký den přeje Iva Horká. Prožíváme sobotu 20. červen 2026, Světový den uprchlíků. Podle katolického kalendáře je památka papeže a mučedníka ze 6. století svatého Silvéria. A v občanském kalendáři má svátek květa. Ryze české jméno znamená kvetoucí. Tak všem oslavenkyním přejeme i my z rádia Proglas jen to dobré. Podíváme se na dnešní program, alespoň na výběr některých pořadů. Hudební siesta ve 12 hodin a 5 minut nabídne k poslechu Canzon Giovanniho Gabrieliho, dále skladbu Overture Suite pro dvě flétny, smyčce a continuo e-moll Georga Filipa Telemana. Následně se rozezní tóny koncertu pro housle a orchestr A-dur skladatele Giuseppa Tartiniho a pořad uzavře velká charakteristická symfonie k uzavření míru s Francouzskou republikou C-dur opus 31 od Pavla Vranického. Příběh mučedníků komunismu dnes již blahoslavených Jana Buly a Václava Drboli zpracovali do atraktivní komiksové podoby studenti Střední školy umělecko-manažerské v Brně. Kniha s podtitulem Nepřemožení vyšla v nakladatelství Cesta pod hlavičkou

hlavičkou brněnského biskupství, které chce dvojici hrdinů přiblížit mladším generacím. Knihovničkou o této publikaci vás provede redaktorka Nikola Samcová ve 13 hodin a 30 minut. Zpěvák, skladatel, textař a producent Zdeněk Vřešťál oslavil své sedmdesátiny novým albem Zdeněk Vřešťál 70, které vedle 13 nových písní nabízí na speciálním USB nosiči také desítky archivních nahrávek, demoverzí a spoluprací z celé jeho hudební dráhy. V rozhovoru s Janisem Morasem v 15 hodin a 5 minut bude hovořit o skupinách Neres, Neřeš a Neres a Lucia a zavzpomíná na práci s řadou muzikantských přátel. V pořadu Jak se vám líbí také prozradí, proč považuje studiovou nahrávku především za zachycení jedinečného okamžiku, bude hovořit o radostech koncertování i o tom, jak dnes nahlíží na více než 50 let života s hudbou. A jak se vypořádat s dezinformacemi, je název dnešního pořadu za 5.5. Česko je coby člen NATO a Evropské unie v hybridní válce s Ruskem. Jen si to málo uvědomuje. Zdá se vám to přehnané? V pořadu zavoláme do Finska a pohovoříme na toto téma s odborníkem Jakubem Kalenským z Evropského centra excelence pro boj s hybridními hrozbami.

Skupina z Prešova, která si říká Hrdza, nám zahrála a zaspívala ukrajinskou lidovou se slovenským textem Stýskaj, boskaj, miluj ma. A před 12. hodinou na vás čeká ještě písnička Julia Julia od belgicko-slovenské skupiny Mac Jack a poslechnete si romský text. A potom už myšlenka na den, ty víš, že tě mám rád, autor a interpret Martina Špinková. No a ve 12 hodin vás pozveme na společnou polední modlitbu.

Věříte, že dobro na světě stále existuje? Když před 2 lety zasáhly severní Moravu ničivé povodně, nepřekvapila mě ani tak vlna solidarity z celé republiky. Co mě ale zasáhlo mnohem víc, byl jiný moment. Překvapení těch, kterým voda vzala téměř všechno. Překvapení nad tím, že jim skutečně někdo přišel pomoci. Že na ně někdo myslí. Že i jim opravdu někdo poslal peníze z povodňové sbírky. V tu chvíli mi došlo, kolik lidí u nás žije s přesvědčením, že od nikoho nemohou nic dostat jen tak, zadarmo. Že dobro a nezištná pomoc patří spíš do říše pohádek, než do skutečného života. Lidé byli překvapeni dobrem, že dobro ještě existuje. Třeba paní Sobotková nám tehdy do Adry napsala. Chtěla bych touto cestou všem moc poděkovat. Bude mi 80 let a znovu jsem začala věřit v dobrotu lidí. Nečekal jsem, že ještě existuje taková solidarita, kroutil hlavou pan Stanislav. A paní Jana Skrnová se svěřila. Kdyby nepřišli ti chlapi, dobrovolníci, můj manžel by to bez nich nedal. Oni nám tak pomohli. Já nemám slov, co všechno pro nás udělali. Vzali na sebe tu nejtěžší práci. Už nám prostě došly síly. Už jsme nemohli. V takových chvílích myslím na verše z Matoušova evangelia 25. kapitoly, kde Ježíš zve k sobě spravedlivé. Tomu ti spravedlivý odpoví. Pane, a kdy jsme tě viděli hladového a nasytili jsme tě, nebo žíznivého a dali jsme ti pít, nebo jako pocestného a ujali jsme se tě? Král odpoví, amen. Pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mě jste učinili. Možná jednou budou překvapeni i ti neznámí lidé. Dobrovolníci, kteří si brali dovolenou jen proto, aby mohli pomáhat druhým. Možná je překvapí, jak hlubokou stopu jejich obyčejná pomoc v lidech zanechala. Je to smutná vizitka našeho světa, že nás nepřekvapí nepoctivost, hlostejnost, ale překvapí nás dobro a laskavost. Přijměme výzvu z listu Galackým a neunavujme se v konání dobra. Dopřejme druhým i sobě zažít ten téměř pohádkový pocit, že dobro a láska mají stále navrch nad zlem, beznadějí i sobectvím.

0: Je pravé sobotní poledne a my vás, milí posluchači, zveme k polední modlitbě. Zvláště myslíme dnes na obyvatele Svitav. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval Paně Marii.
1: A ona počala z Ducha Svatého. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně.
1: Ať se mi stane podle tvého slova. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem
1: a přebývalo mezi námi. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Oroduj za nás, svatá Boží rodičko,
1: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se.
1: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého syna, vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej Janovi a všem zemřelým, Pane.
1: A světlo věčné, a tím svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
0: Maria, pomocnice křesťanů,
1: oroduj za nás.
0: Všichni svatí a světice Boží,
1: orodujte za nás.
0: Pán s vámi.
1: I s tebou.
0: Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
1: Bohu díky.

Je 12 hodin a 4 minuty a my se posouváme k dalšímu programu a tím dalším pořadem bude hudební siesta. A tu dnes otevře skladba Canzon 17, kterou zkomponoval Giovanni Gabrieli. Uslyšíme ji v podání londýnského symfonického dechového orchestru, který řídí Eric Kries.

Na úvod dnešní hudební siesty zazněla skladba Canzon 17, kterou zkomponoval Giovanni Gabrieli. Slyšeli jsme ji v podání londýnského symfonického dechového orchestru, který řídil Eric Kries. A nyní je na programu skladba Overture Suite pro dvě flétny, smyčce a continuo e-moll od Georga Filipa Telemana. Solo na flétnu hrají Wilbert Hazelzet a Kate Clark. Doprovází muzika Amphion pod taktovkou Petra Jana Beldra.

pořadu Hudební siesta na Proglasu právě dozněla skladba Overture Suite pro dvě flétny, smyčce a continuo e-moll od Georga Filipa Telemana. Solo na flétnu hráli Wilbert Hazelzet a Kate Clark. Doprovázela muzika Amphion pod taktovkou Petra Jana Beldra. A předposlední skladbou dnešní hudební siesty bude koncert pro housle a orchestr A-dur D90 od Giuseppe Tartiniho. Solo na housle nám zahraje László Paulik, doprovázet ho bude Orfeo Orchestr a tento orchestr bude řídit Gyergy Vashegyi.

Před poslední skladbou dnešní hudební siesty byl koncert pro housle a orchestr A dur D90, jehož autorem je Giuseppe Tartini. Solo na housle jsme slyšeli hrát László Paulika, doprovázel ho Orfeo Orchestr a tento orchestr řídil Gyergy Vashegyi. A my se blížíme k závěru. Dnešní hudební siestu tedy ukončí velká charakteristická symfonie k uzavření míru s Francouzskou republikou C-dur opus 31 od Pavla Vranického. Zahraje nám ji soubor London Mozart Players a bude řídit David Juric.

Dnešní hudební siestu na Proglasu ukončila velká charakteristická symfonie k uzavření míru s Francouzskou republikou C-dur opus 31 od Pavla Vranického. Slyšeli jsme ji v podání souboru London Mozart Players a tento soubor řídil David Juric. No a zítra na vás čeká v hudební siestě krátce po 12. hodině skladatel Carl Philipp Emanuel Bach a jeho symfonie E-dur z takzvaných hamburských symfonií. A druhým skladatelem bude Wolfgang Amadeus Mozart a od něho uslyšíte koncert pro klarinet a orchestr A-dur Divertimento B-dur. Hudební siestu na Proglasu pro vás připravuje naše hudební redaktorka klasické hudby Kateřina Kráfová. Je 13 hodin a 30 minut, ladíte Rádio Proglas s Ivou Horkou u mikrofonu. Já vás budu provázet až do téměř 16. hodiny a co na vás čeká v zápětí, tak to je náš milý pravidelný pořad Knihovnička.

0: Milí posluchači, vítejte u dalšího dílu pořadu Knihovnička na Proglasu. Vítá vás Nikola Samcová. Dnes vám představím skutečný příběh odvahy, víry a nesvobody. Komiks Bula a Drbola, Nepřemožení, přináší silný a vizuálně poutavý pohled na osudy dvou kněží, kteří se v 50. letech postavili komunistickému útlaku. Jan Bula a Václav Drbola, obyčejní muži, kteří se nebáli stát za pravdou ani tváří v tvář perzekuci, mučení a smrti. Díky své neústupnosti, odvaze a věrnosti pravdě si dva obyčejní venkovští faráři po víc než 70 letech vysloužili jedinečné místo v našich dějinách jako první blahoslavení moderní české historie. Jejich příběh nás vrací do období těsně před a po komunistickém převratu, tedy do let těžké náboženské perzekuce totalitního režimu, který se snažil církev v tehdejším Československu podřídit státní moci. Ve vykonstruovaných procesech byli oba kněží na začátku 50. let odsouzeni k trestu smrti, přestože se zločinů, z kterých je vinila obžaloba, nedopustili a dopustit ani nemohli. Popravou ale jejich příběh neskončil. Oba muži se stali symbolem odporu vůči útlaku, neochvějné pevnosti hodnot, vnitřní integrity a hluboké víry. Jan Bula a Václav Drbola byli plně rehabilitováni až po roce 1989, kdy byly jejich popravy označeny za justiční vraždy. Jejich odkaz pak inspiroval věřící a vedení brněnské diecéze k zahájení snah o jejich blahořečení. Příběh prvních blahoslavených moderní české historie se biskupství snaží přiblížit všem lidem, a to i mládeži. Proto právě vznikl komiks Nepřemožení. Na jejímž vzniku pracovali studenti střední umělecko-manažerské školy v Brně. Proč právě toto stvárnění přiblížil Proglasu Vojtěch Jurásek z komunikace biskupství?
1: My jsme věděli, že několik publikací, které se babickým událostem i Janu Bulovi a Václavovi Drbolovi věnují, ale hledali jsme příležitost nebo formu, která by zasáhla i, řekněme, generaci 10 až 25 let, což jsou lidi, kteří většinou si nějakou složitější, delší knihu nepřečtou, tak jsme si řekli, že toto by mohla být forma, kterou jim ten příběh prvních mučedníků české historie moderní představíme. A zároveň jsme si řekli, OK, tak když to děláme pro mladé lidi, tak ať jsou mladí i ti autoři, ať to nedělá nějaký zkušený rutinér, ale že chceme dát prostor studentům, tak aby to vzniklo jako z jejich pera. A věříme tomu, že i díky třeba tomuhle detailu to může být pro mladé čtenáře atraktivní.
0: Na komiksu se podíleli 4 studenti pod vedením učitelky Veroniky Zubíkové.
2: Když vlastně jsme začínali, tak jsem si hledala na internetu a různých na přednáškách o tématu a překvapilo mě vlastně, jak jednoduchý to je, aby se člověk dostal vlastně do takových problémů. Neví sám, jak se to stalo. Může za to ten dobový kontext, který byl, a může se zase jako vrátit, že?
0: Scénář komiksu měl na starosti Jan Rec. O vizuální stránku se postarali Tereza Cigánková, Anna M. Jíru, Leonela Lubasová a Samuel Suchý.
3: Já jsem se věnoval v komiksu hlavně na dělání pozadí. Kreslil jsem všechny budovy, věci, kromě postav prostě. A pro mě tam bylo důležité tam zachovat nějakou tu reálnou vlastně část, aby to nebylo nějak až moc zkreslený. A snažil jsem se tam dávat ty prostředí tak, jak tam vypadaly. Ale bylo to občas obtížné kvůli vlastně množství informací a fotek, takže s tím jsem občas i bojoval. Rok a čtvrt práce to tak trvalo, no, zhruba. Ono tak občas tak to zpomalilo a občas tak jsme vlastně pracovali víc než nějaký jiný měsíce.
0: 19-letého Samuela jsem se zeptala, v čem jsou pro něj tyto osobnosti inspirativní.
3: Tak já si myslím, že to je super příběh pro ty mladý, protože vlastně tady tihle lidi, tak nám tu svobodu vybojovali, abychom ji tu měli. A ten příběh tak by nám teďka měl vlastně připomínat, abychom si ji nadále chránili. A myslím si, že to je super cesta, nějaká jednodušší pro ty mladší prostě, aby na tohle nezapomínali.
0: Pro studenty to byl první projekt tak velkého rázu. Překvapilo je, jak složité jsou procesy neustálého vracení, konzultování a zpětné vazby. Díky práci na něm se dozvěděli i spoustu informací, jak podotkla Anna Jíru.
4: Překvapilo mě, jak to rychle vyeskalovalo,
2: celý to dění.
4: Nebo mě taky překvapilo, že se ti dva vůbec neznali ze začátku, že jak jsou spojováni, tak by se každý myslel, jo, že se znali, ti byli přátelé, tak byli oba dva kněží, to se všichni musí znát. Ale úplně ne. Když vlastně měli úplně podobný životy a stejný konec.
0: Leonela Lubasová měla na starosti kreslení postav. Zeptala jsem se jí, co může podle ní přinést právě takové zpracování příběhu.
5: Podle mě to může přinést více lidí, co by to četli, protože zrovna tady ten typ vlastně zpracování není tak obvyklý u tohohle tématu, takže si myslím, že by to mohlo přinést více čtenářů.
0: Komiks Bula a Drbola Nepřemožení požehnal v Brně biskup Pavel Konzbul. Jejich odkaz má podle něj tři poslání.
6: Jednak oni jsou vlastně zástupci velkého množství jako lidí, kteří v té době trpěli, umřeli, protože se komunistický režim potřeboval zastrašit ty, kteří jim nebyli pochuti. To znamená jak církev, tak soukromé zemědělce, živnostníky a podobně. Oni připomínají tady ty události, aby jsme třeba na ně nezapomněli. To druhé poselství je to, že ukazují, že i tváří v tvář smrti jakoby nezradili svoje přesvědčení, nezradili svoji víru a nejen to, že jako dokázali i jako mít ten rozměr odpuštění v sobě, že to nebylo jenom, že prostě nic jiného jim nezbylo, když byli zavření, tak je popravili, že člověk třeba nemohl utéct nebo něco takového, ale že vlastně to přijali s takovou opravdu jako hrdinskou ctností. Třetí poslání si myslím, že je i taková ta jejich věrnost pravdě, protože oni žili v době plné dezinformací stejně jako my. Tady se nevědělo, kdo je na čí straně, kdo je provokatér a kdo ne. A my dnesky taky dost těžko tušíme, co někdy je pravda, co se k nám dostane a co ne. A oni přesto se snažili tu pravdu najít nebo se jí dobrat.
0: Kniha vyšla v nakladatelství Cesta pod hlavičkou brněnského biskupství.
6: Od tohoto zpracování si slibuji vlastně to, že dokážeme adekvátní formou oslovit ty adresáty toho komiksu. Dobře, starší člověk si to třeba taky rád přečte nebo tak, ale cílí to vlastně na generaci teenagerů nebo mladých lidí. Myslím si, že velice dobré je to, že to vlastně mladí lidé namalovali pro mladé lidi, čili jejich jazykem i jejich jako výrazovými prostředky a výrazovými kresbami. My starší známe rychle šípy, že, ale to už dneska úplně tak jako ti mladí, tady ten výraz grafický třeba není jejich, takže právě si od toho slibujeme a jsme moc rádi, že se naši dobrovolní studenti, kteří to namalovali, bez ohledu na to, jakého jsou náboženství, ženského přesvědčení nebo jakou mají víru, tak do toho šli, že se jim to zdál ten příběh zajímavý.
0: Řekl Proglasu brněnský biskup Pavel Konzbul. Kromě komiksu brněnské biskupství zřídilo také web, který má za cíl příběh mučedníků zpopularizovat. Najdete ho na stránkách buladrbola.cz. Právě na něm se nachází také video, které přibližuje beatifikační proces mučedníků komunistického režimu. Jeho audionahrávku přinášíme i vám.
7: 50. léta. Tvrdý nástup komunistického režimu. Všude kolem strach. Procesy, které měly jediný cíl – zastrašit, zlomit nebo umlčet každého, kdo zůstal věrný pravdě a svým hodnotám. V našem kraji byli tehdy dva mladí kněží. Jan Bula v Rokytnici nad Rokytnou a Václav Drbola v Babicích. Dobří, blízcí lidem. A právě na ně si režim posvítil. Když v červenci 1951 došlo v Babicích k vraždě tří komunistických funkcionářů, režim odpověděl s maximální krutostí. V babických procesech trestal i ty, kteří s tím neměli vůbec nic společného. Mezi potrestanými byli i Jan a Václav. Jan byl obviněn, přestože už 3 měsíce seděl ve vazbě. Václava zase po dlouhém mučení donutili k falešnému doznání. Oba skončili před soudem, oba čekal stejný rozsudek. Den před svou popravou napsal Jan zcely smrti. Největší posilou je mi to, že jsem věrně sloužil Bohu až do konce. Člověk Boha nikdy dost nemiluje. A to je to jediné, čeho musí litovat. Na dvoře jihlavské věznice pak oba kněze oběsili. Jejich smrt ale nebyla zbytečná. Po více než 70 letech se ukazuje, že jejich příběh má sílu i dnes. Jan Bula a Václav Drbola se stávají prvními blahoslavenými mučedníky moderních českých dějin. Jejich odkaz je jasný. Láska je silnější než nenávist. Pravda má větší moc než lež. A odpuštění dokáže prolomit i tu největší nespravedlnost. Víc než 7 desetiletí po jejich popravě přichází zásadní okamžik. Vatikán uznává jejich mučednictví, papež Lev XIV. Potvrdil jejich blahořečení.
0: Slavnost blahořečení Jana Bully a Václava Drboli by se měla uskutečnit v Brně v červnu 2026. A to je z této knihovničky na Proglasu vše. Od mikrofonu se s vámi loučí Nikola Samcová. Naslyšenou příště.

0: S novými knihami i osvědčenými tituly se můžete seznámit v knihovničce. Naladíte ji vždy v sobotu ve 13 hodin a 30 minut, reprízu hned následující den, tedy v neděli v 5.30. Příští knihovnička v sobotu 27. června od půl druhé odpoledne představí básnickou sbírku Plody posedlosti. Autorku publikace Jaroslavu Mačkovou si pozval k rozhovoru redaktor studia v Hradci Králové Martin Weisbauer.
1: Rozmýšľala si niekedy, či by to iné bolo? Ako sa si máš, za kým sedíš stonom? Vo zvenách je všetko jasné, cítim vôňu slz. Nie som až tak zlý, ešte raz to skúsme. Stále kráčam, aj keď cítim, že obloha padá. Nech padne celý svet, ja ťa stále hľadám. Stále kráčam a nestrácam vôňu.

rozumět tej cestě, čo hledáme všetci. Napíšem pěseň, čo duše vyliečí, o skutočnom šťastí.

0: Je 13 hodin a 45 minut a po písničce, kterou nám zaspíval Peter Juhas s názvem Kůsok neba, na vás čeká pravidelný pořad sobotní Filmana Talks.
1: Vítám vás u Filmana Talks. Já jsem Honza, spoluzakladatel Filmany, to je Juraj, můj kolega a zároveň filmový stříhač. A dneska bychom vám chtěli říct něco o filmu Za smrtí.
2: Filmana Talks. Pořad o filmech, které mohou nasytit vaši duši.
1: Předpokládám, že jsi film viděl. Já jsem ho teda taky viděl. Film Za smrtí je od amerického studia Angel. A o čem podle tebe je? Co je to hlavní téma?
3: Za mě je hlavnou témou u tohto filmu klinická smrť, o které hovoria či už ľudia, ktorí si ňou sami prešli, alebo nejakí vedci a spisovatelia, ktorí analyzovali a písali o tej téme.
1: Takže je to takový jako dokumentární film?
3: Dokumentární film o klinické smrti.
1: Jo. Ty dokumentární filmy často jako lidi tolik nemají rádi, nebo trošku odrazují. Je tohle ten případ?
3: Já si myslím, že právě že nie. Keď už len divák vidí prvé minuty, tak z vizuálneho hľadiska ho to tak zasiahne, že tým aj, že sú tam ako nejaké hrané pasáže, tak to už ako môže samo o sebe prilákať a nie je to typický dokumentárny film.
1: Byli tam nejaké momenty, ktoré ti zasáhli?
3: Mňa samotného to veľmi zasiahlo, nie že by som si tým ako prešiel, ale prípad konkrétne ako jedného respondenta, ktorý hovoril o tom, že práve počas tej klinickej smrti sa stretol v očistci so svojimi rodičmi, tak to bol asi taký ako veľký zásah aj skrze to, že vlastne moje tatino tu 2 roky už na tomto svete nie je, takže veľmi je to aj pre mňa citlivá téma.
1: Myslíš, že téma smrti jako je něco, o čem lidi to většinou nechtějí se o tom bavit? Je to takový jako, všichni víme, že to přijde, ale vlastně jako chceme teďka žít a neřešit to. Je ten film vlastně jako cestou k tomu, jak to téma otevřít nějak jako citlivě a dostat to do společnosti?
3: Máš pravdu, že je to jako velké tabu, že keď jsem aj konkrétně

0: ja prichádzal s touto témou a som celkom ako otvorený človek. Práve, že mi zomrel tatino a rozprávať o tom a vlastne akože niekedy som vlastne o tom rozprávať nechcel, ale si práve myslím, že ten film sám o sebe, tým ako vlastne je to súčasťou života a my ako kresťania veríme, že teda, že potom ten život pokračuje, tak že to otvára nejako už len tú tému samotnej smrti, ale vlastne aj čo je potom. Čiže buď nejaké ako nebo alebo tak. Takže veľmi to ovplyvňuje, alebo veľmi ten film napomáha tej téme, aby sa o nej ako rozprával.
1: Uh-huh. No a dokážeš si predstaviť, jaký vlastne teda dojem to v tobe zanechalo ten film? Na konci film skončil, sú titulky. Jak si cítil, nebo jaká emoce v tobe byla?
0: Ja to tak pomenujem znovu tak trošku akademicky, ale vlastne prebehla mnou katarzia. Takže vlastne počas titulkov a počas tej záverečnej pesničky, ktorá tam ako hrála, tak vlastne, že ako to ako dokáže inšpirovať ľudí a že naozaj aj tým, že tam hovorili tie veci a je to podložené vedeckými faktami, že sa naozaj ako tá klinická smrť deje a nie je to len vec ako taká, že by to niekto si vymyslel, tak vlastne toto som asi ja prežíval, že naozaj tomu verím, aj keď ako možno som mal nejaké pochybnosti, že vlastne, že to je zdokumentované, verím tomu.
1: Mm-hmm. Pro mě to vlastně bylo taky jako velmi silný i ten závěr, že člověk o tom slyší kostele, vzkříšení a nebe, očisté tyhle věci, ale tady už opravdu vidí jako lidi, kteří to zažili, prožili, tak a navíc je to podložený opravdu nějakýma studiema a nějakým o tom spousta knížek, spousta jako výpovědí jako svědků, tak je to pro mě jako extrémně silná věc a doporučuji to fakt myslím každému, kdo vlastně úplně každému, ať věřícímu, nevěřícímu, protože je to jako
0: A možno je právě tým lidem, právě kteří si prechádzají, že někdo blízkým zomrel, alebo vlastně, nevím, že nemají té téme co povedať, tak tento film za smrti, dokumentární film, jako jsme se bavili, že to možno na prvé vyznívá dokumentární, že vlastně nuda, ale přitom fakt je to tak krásně zpracované vizuálně a zároveň dramaturgicky, že odporučujeme všetkými desiatimi.
1: Moc díky. Měl bys nějaký jako konkrétní prvek, který si z toho filmu odnesl jako do života, nebo by si mohl divák odnést? Po zhlednutí filmu si řekneš, dobře, tak teď budu něco.
0: Tak já to tak jako už ty dva roky a vlastně nejdlhšie, však nám, či už se to asi děje každému, že starí rodiče jako odchádzají do neba, veríme, že do neba, tak praktizujem odtedy, asi aj ten film bol veľkým popudom k tomu, sa vlastne, ak teda nie je úplne každý deň, ale si spomenúť v modlitbe práve na ľudí, ktorí už tu medzi nami nie sú, čiže zosnulých ľudí, blízkych.
1: Tak vám moc díky za povídání, moc díky i vám, že ste se dívali a zveme vás teda ke zhlédnutí tohoto filmu a třeba zase někdy příště na viděnou.
2: Sledujte křesťanské filmy online na www.filmana.cz.

Krátce před 14. hodinou nám na Proglasu dohrál a dospíval Dan Bárta písničku Planetám, jejíž text pojednává o odstrkovaném dítěti. No a my si pustíme ještě jednu písničku, kterou nám zaspívá Alena Antalová, a ve 14 hodin vás přivítám znovu u mikrofonu.

Je právě 14 hodin, posloucháte Rádio Proglas s Ivou Horkou u mikrofonu, která vás provází dnešním krátce dopoledním a ještě odpoledním programem až téměř do 16. hodiny. Prožíváme dnes v sobotu 20. červen 2026, Světový den uprchlíků. Podle katolického kalendáře je památka papeže a mučedníka ze 6. století svatého Silveria. V občanském kalendáři má svátek květa, ryze české jméno znamená kvetoucí. My máme po 14. hodině, to znamená, že na vás čeká klasický sobotní program s jednou výjimkou a tou bude živý rozhovor s naším programovým ředitelem a vedoucím hudebním redaktorem Rádia Proglas Milanem Tesařem, který pobývá ještě s ostatními kolegy na festivalu Slunovrat v Opavě. Tak doufejme, že se nám podaří spojení. Samozřejmě nebude chybět také vhled do dnešního kalendář pro vás připravuje Kateřina Vitouchová a samozřejmě také zprávičky prokládané písničkami, to bude až do téměř 15. hodiny. V 15 hodin budeme přebírat zprávy Českého rozhlasu, no a po nich hned další pořad, jak se vám líbí, s Janisem Morasem a ten si pozval k mikrofonu Zdeňka Vřešťála, který oslavil 70. narozeniny a budou si povídat o albu Zdeněk Vřešťál 70.

0: Opavě dnes vrcholí multižánrový festival Slunovrat, jehož je Proglas léta mediálním partnerem. I tentokrát se účastní programový ředitel a vedoucí hudební redaktor rádia Milan Tesař, kterého vítám ve vysílání. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Milane, co všechno obnáší Slunovrat a jaký je ten letošní podle tebe?
1: Tak Slunovrat je festival s velmi bohatým programem, zdaleka nejenom hudebním. Dokonce já říkám, že i když na něj vyrazí člověk, který vůbec nechce poslouchat koncerty, tak si přijde na své, protože vedle hudby opravdu všech možných žánrů je možné jít na přednášky, besedy, na autogramiády, prohlédnout si historické i moderní budovy, jsou tady sportovní programy, je tady zóna charitní inspirace, kde vlastně mají své stánky různé dobročinné organizace. Je to opravdu velmi, velmi pestrý program se setkáními na témata literární, politická, kulturní, vědecká scéna je tady a samozřejmě tady zase se vrátím k té hudbě od velkých hvězd typu třeba Glena Hansarda, až po úplně začínající interprety.
0: No, tak myslím si, že posluchači, kteří nás právě slyší, a já to mohu také potvrdit, dívala jsem se do programu a myslím, že můžeme litovat, že tam nejsme. Já se ještě zeptám na další otázku. Ty sám se na programu festivalu také podílíš. Jak konkrétně?
1: Je to tak, že mám na starosti takzvanou welcome scénu, což je pódium, které se nachází v jednom z opavských parků. Je to ten stejný park, kde je právě třeba zmíněná zóna charitní inspirace a spousta i třeba stánků s občerstvením. Lidé tudy volně procházejí bez vstupenky. Je to část programu, která je bez vstupného. No a ta welcome scéna vlastně má za úkol představit méně známé interprety zase různých žánrů. Takže funguje to tak, že každý rok se jich přihlásí třeba 150 a já z těch 150 vybírám 10, které pozveme na festival, kteří si tady pak zahrají a já je tady přímo uvádím na pódiu. Takže to je vlastně můj příspěvek k organizaci Slunovratu. No a potom, komu se líbí třeba tady ten malý festival ve festivalu, čili ta scéna zadarmo, tak si může pak koupit lístek a jít na ty ostatní už placené zóny festivalu.
0: Samozřejmě, že se tě musím zeptat, kteří vystupující muzikanti, případně řečníci, tě na Slunovratu zaujali. Či na koho se ještě těšíš?
1: Dobře, tak z toho, co mě zaujalo, tak včera jsem byl nadšený právě z večerního koncertu Glena Hansarda, kterého samozřejmě, že irského písničkáře, držitele Oscara, kterého sleduju vlastně 25 let od doby, co v roce 2002 přišel zahrát jako ne ještě moc známý živě do Proglasu, takže teď je to samozřejmě velká světová hvězda, ale mně se líbilo, jak on vlastně reagoval na to, co se na festivalu děje. Těsně před ním totiž vystupovali na stejném pódiu mý velcí oblíbenci estonské duo Půlup, Glenu Hansardovi se líbili a tak si je pozval jako hosty na svůj koncert spontánně. Další věc, naproti v tom areálu zkoušela nebo se chystala vystupovat další kapela Bazuchas, která hraje na střeše takového autobusu. Glen na konci svého koncertu je viděl, jak se chystají, na dálku jim řekl akordy a hráli písničku spolu. To znamená, on na jednom pódiu, oni několik desítek metrů od něj a spolu hráli píseň. Takže to byly takové úplně jako nezapomenutelné věci. No a z toho, na co se těším, tak dneska třeba na slovenské zpěvačky Dorotu Nuotovou a Sidy Tobias, na kapelu Midi Lidi a samozřejmě i na některé interprety tady na té své welcome scéně, včetně třeba polských Hardo.
0: A poslední otázka, kterou nemůžeme pominout, protože Proglas uděluje na Slunovratu už tradičně svoji cenu za krásu slova. A letošní ceremonie se odehrála včera večer. Kdo si tedy letos vysloužil ocenění našeho rádia? Prozrať nám to.
1: Tak cenu udělujeme vždy někomu za písňové texty. Často to můžou být třeba klasičtí písničkáři, třeba už i starší pánové a dámy, kteří mají lecos za sebou a oceňujeme je za celoživotní dílo. Někdy to může být někdo třeba méně známý. No a tentokrát jsme ocenili příslušníci mladé generace písničkářku Květách, která, myslím si, že právě v té generaci pod, řekněme, pod 30 let patří k nejzajímavějším interpretům, interpretkám. Její texty reagují na současné dění ve světě, třeba na válku na Ukrajině, jsou velmi osobní, bezprostřední a shodli jsme se, že opravdu ty její texty si zaslouží ocenění. Takže Květách vlastním jménem Magdalena Fendrichová je letošní držitelkou ceny za krásu slova.
0: Tak to určitě potěšil nejenom mě, protože já její písničky taky zbožňuju, ale i ostatní posluchače, kteří tuto zpěvačku mají rádi. Tak to byl programový ředitel a hudební dramaturg Rádia Proglas Milan Tesař. Milane, moc děkuji za rozhovor a ať se vám zbytek festivalu vydaří. No a zase někdy naslyšenou na vlnách Rádia Proglas nebo na viděnou.
1: Tak těším se naslyšenou a jdu se podívat, co se děje tady festivalovém areálu.
0: Tak jo, takže ahoj.

Je 14 hodin, 15 minut, ladíte Rádio Proglas. Před chvílí jsme měli v živém vstupu našeho programového ředitele a vedoucího hudebního redaktora Rádia Proglas Milana Tesaře, který nám mimo jiné sdělil, kdo získal letošní cenu Rádia Proglas za krásu slova. No a byla to zpěvačka Květách, takže jsem si říkala, že bychom si mohli její písničku teď zařadit. A tato písnička se jmenuje Vůle. Tak příjemný poslech vám přeji.

Vůle k žití je silná, ale lidi jsou slabí, jak je nám to všem blízké, že? Tak to nám zpívala Magdalena Fendrichová, která si říká uměleckým jménem Květach a písnička se jmenovala Vůle. A proč jsme ji hráli? Protože zrovna Květach získala letošní cenu za krásu slova, kterou uděluje Radio Proglas. A my máme 14 hodin a 20 minut a já jsem vám slíbila v jednom vstupu, že kromě živého rozhovoru s již zmíněným Milanem Tesařem se podíváme také do dnešního kalendária. Prožíváme sobotu 20. červen 2026. Katolický kalendář připomíná svatého Silvéria, papeže a mučedníka ze 6. století. Podle rozhodnutí OSN je světový den uprchlíků. Papež Jan Pavel II. Prohlásil: každá situace, v níž jsou lidé nuceni prchat z vlastní země, aby hledali útočiště jinde, je těžkou urážkou Boha i člověka, tvrdil papež. Drama uprchlíků žádá od mezinárodního společenství, aby usilovalo o léčení příznaků a především příčin celého problému, aby předcházelo konfliktům tak, že bude podporovat spravedlnost a solidaritu v každém prostředí lidské rodiny. Církev by měla být vždy pohostinnou komunitou, kde by každý člověk, zvláště chudý nebo odsunutý na okraj společnosti, mohl najít přijetí a podporu, tvrdil Jan Pavel II. A papež František na něho navázal: často mluvíme o přínosu, který migranti dávají nebo mohou dát společnosti, která je přijímá. To je pravda a je to důležité. Základní kritérium však nespočívá v užitečnosti člověka, ale v hodnotě, kterou představuje sám o sobě. Papež Lev XIV. Vybral pro dnešek motto: i jen jedno z těchto dětí. Odkazuje tak na Ježíšův výrok podle 18. kapitoly Matoušova evangelia: kdo přijme jedno takové dítě kvůli mně, mne přijímá. Má vyjádřit péči církve o nezletilé, kteří prožívají drama migrace, a připomenout křesťanský postoj vůči lidem v nouzi, vysvětlil Vatikánský úřad pro podporu integrálního lidského rozvoje, vedený brněnským rodákem kardinálem Michaelem Černým.

Vladimír Javorský a písnička Ticho. 70. narozeniny slaví bývalý dlouholetý správce v rádiu Proglas, muž mnoha řemesel Jaroslav Černý. 77 let se dožívá americký popový zpěvák, skladatel, hudebník a producent Lionel Richie. A svátek má dnes Květa, ryze české jméno znamená kvetoucí. Tak blahopřání už jsme poslali a jenom dodám, že kalendárium pro vás připravila Kateřina Vitouchová.

0: půlnoční sever.
1: Ivo Cicvárek a písnička Neber mi doprovázel na violončelo Pavel Čadek a písnička byla o lpění na starých věcech.
2: Rádio Proglas stojí za Českým rozhlasem a Českou televizí. Za prvé, evropský prostor potřebuje elektronická veřejnoprávní média. Jsou kulturotvorným a sjednocujícím prvkem. Sjednocujících prvků nemáme mnoho, proto jsou zásahy politiků zvláště nebezpečné. Přístup politiků k prostředkům veřejné služby se jim jednou nutně vrátí jako bumerang. Za druhé, Proglas si váží práce svých kolegů a kolegyň. Spolupráce s neziskovými sdělovacími prostředky je vzácným stříbrem. Zejména Český rozhlas Plus považuje Proglas za špičkovou informační stanici. Za třetí, Proglas považuje argumentaci politiků současné koalice za dětinskou a až nepokrytě pomstychtivou. Oprávněně podezřívá současnou vládní garnituru ze záměru kontrolovat nejen financování, ale i vysílaný obsah. Za čtvrté, kontrolu obsahu považuje Proglas za nepřípustnou a to platí pro jakoukoliv vládu. Za páté, Radio Proglas podporuje sdělovací prostředky, které svobodně nasvěcují, vysvětlují, poučují, komentují, baví. Český rozhlas a Česká televize jsou pilířem této svobody.

14.30, ladíte stále Rádio Proglas, provází vás Iva Horká a pokračujeme v dnešním programu. Následovat bude písnička, kterou nám zaspívá Václavík Jura a jmenuje se Nadia Blunku a duet s ním bude zpívat Marta Gerlíková.

0: 14.40, písnička Moře, zpíval František Skála. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl připravuje trestní řízení podle církevního práva s bývalým jáhnem a bývalým výkonným ředitelem arcibiskupství Antonínem Jurigou, který v minulosti údajně po několik let znásilňoval ženy. Arcibiskupství také podle Přibyla poskytuje veškerou součinnost policii. Na případ upozornil tento týden web Seznam zprávy, kterému dvě ženy řekly, že je Juriga dlouhodobě znásilňoval a mučil, sledoval je a vyhrožoval zabitím. Jednu z nich přitom jako svou podřízenou trýznil i přímo v prostorách arcibiskupství. Podle policie je Juriga podezřelý ze znásilnění a sexuálního nátlaku vůči nejméně čtyřem lidem. Teď žije ve Španělsku. Přibyl, který je pražským arcibiskupem teprve od konce dubna, v reakci na zveřejněné svědectví zdůraznil podporu obětem zneužívání z doby, kdy v úřadu ještě nepůsobil, a princip nulové tolerance. Zároveň seznámil s kroky, které arcibiskupství ve věci podniká. Potvrdil své odhodlání budovat bezpečné a důvěryhodné prostředí. Jako místopředseda České biskupské konference a předseda její komise pro prevenci a ochranu před zneužíváním podepsal Stanislav Přibyl na začátku června memorandum se spolkem Někdo ti uvěří. Jeho předseda Jiří Kilar pro vysílání Proglasu aktuálně tuto věc komentuje.
1: Případ zneužívání na pražském arcibiskupství, který v úterý zveřejnili Seznam zprávy, a jehož obsah někdo z představitelů České katolické církve nespochybnil, otřásl veřejností nejen z řad věřících lidí. Při doprovázení obětí se setkáváme s velmi těžkými příběhy, bohužel i s takovými, jako je fyzické násilí páchané na ženách i mužích. Často se to děje kvůli tomu, že různé formy špatného chování nevidíme nebo nechceme vidět. Přehlížíme jej a můžeme se ujišťovat tím, že to přece není možné, aby se dělo v našem církevním prostředí. Je to dáno lhostejností, se kterou se setkáváme, když nám potom blízcí obětí říkají: připadalo mi to zvláštní, ale nevěděl jsem, co dělat. Máme povinnost překazit trestný čin, který se vztahuje i na případ, který je nyní mediálně živý. Sexuální útok nebo sexuální nátlak, mučení nebo jiné kruté

0: školství nejen v rámci nadačních fondů, ale také při podávání trestních oznámení na lidi, kteří se vůči předchozímu vedení pražského arcibiskupství vymezovali a místo dialogu jim bylo vyhrožováno najatými právníky trestním oznámením? Toto vše ukazuje na obrovské systémové selhání pražského arcibiskupství. Násilí se ale netýká jen obětí. Po zveřejnění těchto případů teď zůstává velká skupina sekundárních obětí. Všichni jsme otřeseni, že se to mohlo stát v prostředí naší církve. Jak obnovit důvěru? Konkrétními kroky církevních představitelů, otevřenou komunikací, aby se celá veřejnost transparentně dozvěděla, co se stalo, samozřejmě s respektem k obětem, pojmenování role pachatele a roli jeho nadřízených, včetně vyvození důsledků třeba i v trestně právní rovině, pokud to bude potřeba. Pojmenovat zlo a hledat nápravu. Nestačí jen žádat o odpuštění, ale skutečně nastavit celý církevní systém tak, aby byl transparentní s nastavenými kontrolními mechanismy. Požádat oběti i ze starších kauz o setkání, aby se oni samotné mohli domoci spravedlnosti a uzdravování. Potřebujeme informace, které nám pomohou se zorientovat. Nebojme se říci o pomoc, když je toho na nás hodně. A buďme s lidmi, kterým můžeme věřit. A nebojme se dávat našim církevním představeným otevřenou zpětnou vazbu. I to může pomoci k transparentnímu jednání.
1: Odpolední vysílání na vlnách Proglasu.

jde mi příliš rychle, těžko nás něco zastaví. Jedeme příliš rychle, snad naše těla vyplaví. Pověz mi, má sestřičko,

pláveme příliš rychle v černých vodách měňavých. Pláveme příliš rychle, těžko nás něco zastaví.

0: Jubilejní rok svatého Františka slaví novou expozicí Diecézní muzeum v Brně na Petrově. Zpřístupnilo ji tento týden v kryptě katedrály svatých Petra a Pavla. Kurátorka Petra Lexová pro Glasu popsala.
1: Výstava nazvaná Jubileum svatého Františka pod názvem Stopy františkánské rodiny v Brně vznikla u příležitosti 800. výročí úmrtí svatého Františka z Assisi, kdy byl zároveň papežem Lvem 14. vyhlášen jubilejní rok svatého Františka. Výstava představuje umělecká zpracování tohoto významného světce z různých koutů brněnské diecéze a zároveň mapuje působení jeho následovníků v Brně. Veřejnosti budou vystaveny běžně nepřístupné exponáty, zapůjčené františkánskými řády, mezi nimiž vyniká vzácná relikvie, plášť svatého Jana Kapistrána.
0: Expozice v kryptě brněnské katedrály bude k vidění denně do 20. září.

0: Necelých 6 minut před 15. hodinou dohráli a dospívali skupiny Jelen a Hradišťan krásnou písničku Miluji tě.
1: Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.
0: V plném proudu jsou přípravy na pětidenní putování ze Svatého kopečku přes Svatý Hostýn na Velehrad. 19. pěší pouť po Cyrilometodějské stezce je zároveň 15. moravskou Kompostelou. Začne 30. června a v úmyslech má poděkování svatým Cyrilu a Metodějovi a prosby za mír, za církev, vlast a rodiny, zjistil náš redakční spolupracovník Petr Pospíšil.
2: Pouť je rozdělená do 4 částí. V úterý se vyjde ze svatého Hostýna a půjde se asi 30 kilometrů do Pavlovic. Následující den poutníky čeká 20-kilometrová trasa na Svatý Hostýn, dále zhruba stejná vzdálenost do Štípy a pouť zakončí cestou na Velehrad, kde program završí Dny lidí dobré vůle. Jak bývá zvykem, každý den bude na programu mše svatá, u každého zastavení duchovní slovo, písně a modlitba. Pokud absolvujete celou pouť, urazíte celkem 93 kilometrů, přidat se ale můžete jen na část pouti.
3: Občas se podívám přes tenké záclony do oken činžáků v protější ulici. V tu chvíli cítím se jak strohý anonym, když

Perence v kuchyni, spadla dvě vajíčka. Přišlo to ke mně tak, jak když pes zamlaská. Bože, však pomáhá.

pes čeká zas na kosti, jak žebrák, který už svou cestu pochopil. Někdy i v čekáních mohou být radosti, schované jak špendlík, co trčí spod klopy.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: A nyní zprávy Českého rozhlasu.
1: Další zprávy má Kateřina Caucidisová.
2: Česko zažívá nejteplejší den týdne. Jednání o americko-iránské mírové dohodě ve Švýcarsku pokračují. Bez dalších podrobností to potvrdila tamní diplomacie. Fotbalisty Nizozemska čeká na mistrovství světa duel se Švédskem. Nehoda komplikuje provoz na pražském okruhu u Modlitic směr letiště. A zítra bude jasno až polojasno, postupně místy oblačnost přeháňkami a bouřkami a teploty 34 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Teploty v Česku dnes dosahují až na 630 stupňů. Podle meteorologů je to nejteplejší den týdne. Kvůli vysoké vlhkosti vzduchu bude navíc dusno. Tropické počasí může lidem způsobit vážné zdravotní komplikace, hlavně chronicky nemocným a seniorům.
4: Lékaři nejčastěji ošetřují pacienty s úpalem nebo úžehem a řeší taky nevolnosti a kolapsy z horka, říká mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bótová.
5: Často jsou to seniori, kteří ale málo pijí, v důsledku toho jsou pak dehydratovaní, spaví a malátní. V takovém stavu mohou upadnout.
4: Odpoledne se pak k vedrům přidají i silné bouřky a vítr, a to hlavně v Čechách, varuje meteorolog Štefan Hanžák.
6: Nárazy větru můžou dosahovat 75 km v hodině a můžou se objevit i kroupy.
4: Bouřky v Čechách hrozí i zítra, to už ale teploty mírně klesnou. Lucie Machartová, Radiožurnál.
2: Ve Švýcarsku začala jednání o naplnění americko-iránského memoranda o porozumění. Vyplývá to z prohlášení švýcarského ministerstva zahraničí. To na svém webu napsalo, že v letovisku Birkenstock jsou diplomaté z několika zemí, kteří pokračují ve snahách udržet dialog. Zájem o diskrétnosti, ale Švýcarsko nechce sdělit další informace. Memorandum ve středu podepsali americký prezident Donald Trump a iránský prezident Masoud Pezeškian. Hoclavská stodola ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm má po velké rekonstrukci znovu otevřeno. Dříve sloužila jen jako vstup do Valašské dědiny. Dnes je v ní nová výstava o lidovém stavitelství a taky nová restaurace.
7: Interiér stodoly prošel kompletní proměnou, říká architekt Karel Janča.
8: My jsme chtěli ten prostor udělat daleko vzdušnějším a taky mobilnějším. Použití tohoto typu nábytku nám umožňuje určitou variabilitu a měnit náplň toho prostoru a jeho funkci.
7: Původní bufet nahradí nabídka moderně pojaté valašské kuchyně, říká provozovatel Ondřej Zeman.
9: Kuchyň bude z tradičních surovin, jako je pohanka, brinza, a bude to pojaté v modernějším stylu.
7: Obnova historického objektu vyšla asi na 13 milionů korun. Gabriela Hykl, Radiožurnál.
10: Sport. Fotbalisty Nizozemska čeká na mistrovství světa druhý duel ve skupině. V 19 hodin našeho času nastoupí v Houstonu proti Švédsku. Zatímco Severané v úvodním zápase vyhráli nad Tuniskem, tak Holanďané remizovali s Japonskem. Také proto přikládá utkání velkou váhu nizozemský útočník Jan-Paul van Hekke.
11: Myslím si, že Švédsko vítězstvím 5-1 nad Tuniskem předvedlo, že má nebezpečný tým. Ano, my jsme remizovali 2-2 s Japonskem. Byla ostuda, že jsme nevyhráli, ale taky proto je pro nás ten zápas teď důležitý. V týdnu jsme dobře trénovali a všichni jsme připraveni.
10: Zápas Nizozemsko-Švédsko začne i v přímém přenosu digitálního radiožurnálu Sport v 19 hodin. Ve 22 hodin čeká Německo pobřeží Slonoviny. Ve 2 hodiny po půlnoci odstartuje duel Ekvádor-Curaçao a v 6 hodin pak Tunisko-Japonsko.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Nehody na D8 za Prahou a také na pražském okruhu u Modletic. Na pražském okruhu čekejte komplikace směrem z D1 na letiště. Kousek za Modleticemi na kilometru 80,5 se srazila dvě auta.
12: Je tam nehoda, je tam nějaká oktávka, vystřílený airbagy. Jsou tam 4 hasičské auta, teď další 2 hasičské auta tam jeli, policajti u toho jsou. Tak je to asi 3 kilometry z D1 ve směru na letiště.
1: Provoz na okruhu byl chvíli zastavený, teď se projíždí pravým pruhem a kolona od dálnice D1 se rozjíždí, zdržení okolo 15 minut. Na dálnici D8 za výjezdem z Prahy do Ústí nad Labem stále pozor za sjezdem na Zdiby. Na druhém kilometru tam narazilo osobní auto do středových svodidel, blokují levý pruh, kolona je ale menší asi na 5 minut. A na tahu 35 přetrvávají komplikace na průjezdu Libercem směrem z Prahy do Chrastavy. V omezení za libereckým tunelem stále řeší hromadnou nehodu. Nedá se projet, provoz je odkláněný těsně za tunelem na centrum Liberce a před odklonem stále čekejte kolonu od Babylonu asi na 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme jasno až polojasno, ráno v Čechách lokálně mlhy, během dne místy oblačno, je zataženo s přeháňkami a bouřkami, místy i vyratnými. Nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů, na severovýchodě kolem 27, na horách zítra naměříme většinou kolem 25 stupňů. Tolik zprávy.
13: Zůstáváte na vlnách Proglasu.
0: Je 15 hodin a 5 minut, právě dozněly zprávy Českého rozhlasu, které s laskavým svolením od této stanice přebíráme. No a vy se můžete těšit na pořad Jak se vám líbí s Janisem Morasem a také na Zdeňka Vřešťála. A já se s vámi pro tuto chvíli loučím. Iva Horká vám přeje krásný zbytek víkendu a budu se na vás těšit zase někdy příště naslyšenou. No a vy se můžete těšit od 15. hodiny a 50. minuty na moji milou kolegyni Lenku Pekařovou. Tak mějte se krásně.

0: Posloucháte Radio Proglas a dnešní Jak se vám líbí bude z terénu, protože já jsem se svým dnešním hostem, zpěvákem, kytaristou, skladatelem, textařem a producentem Zdeňkem Vřešťálem potkal na zahrádce na Musilce v Brně Husovicích, kde právě čeká na svůj, řekl bych, jubilejní koncert. Zdeňku, vítej, ahoj.
1: Ahoj. On to je takový, je to vlastně celoroční šňůra, kde já slavím tu 70. Samozřejmě to je důvod k tomu hrát koncerty a děláme to jako Neřeš a Nerez a Lucie a někdy máme i hosty a křtíme desku a je nám dobře.
0: Tak výborně, o tom všem my si dnes budeme povídat, protože ty jsi nadělil a posluchačům taky k těm 70. album s jednoduchým, ale výmluvným názvem Zdeněk Vřešťál 70. Tak já jsem proto pustit rovnou první ukázku z této desky a zajímalo by mě, protože já takhle předešlu, o čem se tady budeme taky bavit. Tam je 70 písniček celkově vlastně k těm 70. Tak zkusíš vybrat jednu teď?
1: Pojďme na tu úvodní, tu devátou cestu. A já bych to uvedl na správnou míru. Na CDčku a na vinilu, na LPčku je jich jenom 13, ale ta fleška je specialitka, kde je těch 13 plus dalších 57 různých demáčů a spoluprací, je tam písnička nevydaná s Maruškou Rotrovou nebo spolupráce Neřeš a Činasky a tak dále, Krausberry a tak dále. To je opravdu malinkatá placička s hodně bohatým obsahem.

po devátý šel tam, kam se tenkrát vítr hnul, za láskou zaměšel. Vítr ten se otáčí a korouhlička s ní měl vybrat cestu jinačí. Dnes už to vím. Vítr stokrát změní směr, nesmíš na něj dát, jít na jih nebo na sever, volit pravdu. Nebo snad prostáček se rozlídnul, než našel starý hrad.

0: Se Zdeňkem Břešťálem dnes mluvíme o jeho novém albu Zdeněk Břešťál 70. My tady máme na co navazovat. My jsme se vlastně neviděli nikdy osobně až teď, ale předtím jsme spolu dělali pro Proglas dva rozhovory online. Poprvé v roce 2021 tehdy vydalo své nové album Neres a Lucia, album Cela. A pak jsme se potkali online v roce 2023 nad tvým vlastně posledním albem Chata pod Borovicí. Takže tehdy k tomu byl takový komentář, že je to nostalgie, legrace i nefalšovaná romantika. Hlavní rysy tedy toho alba. Jsou to atributy platné i tady pro to narozeninové?
1: No, já si natáčím to, co mě baví, a vybírám si spolupracovníky. Tady u tohoto alba jsem si vybral úplně jiný muzikanti, Vítek Sázavský a Robert Fishman z Neřeš. Tam kluci vlastně jenom zpívají a hrajou flétny, Robert Fishman. A mám tam vyhlasné pražské muzikanty, Martin Kopřiva na bicí, Krištof Pobořil na akordeony a klávesy a Marek Štifter na kytary a Jirka Kovář na kytary a skvělý babizny, teda, to jsou takový dámy, které zpívají ty background vokály a jsou skvělý, protože to zpívají, tady tu práci dělají u Heleny Vondráčkové, tak to jsou dámy protřelé životem.
0: Pojďme ještě jednou trošku detailněji o tom vlastně, co všechno na tom albu je. Je tam teda, řekněme, na tom fyzickém nosiči, to znamená na CDčku, na vinilu je 13 písniček. Proč právě těchto 13 na tom fyzickém nosiči?
1: Tak se to sešlo, takhle jsme to seřadili, já to nějak neřeším, tyhle ty dramatické oblouky, že to něčím začne a nějakou bilanční písni to skončí, i když to vlastně takhle vyšlo. Prostě to děláme tak, jak to vyjde, protože ta práce ve studiu je prostě až na konci se ví, jak to vlastně bude. Jo, takže teprve potom se to řadí a ta fleška to je takový dárek navíc pro fančmekry a to si myslím, že je hodně zajímavá věc. Tam už to pořadí nehraje žádnou roli, ale to CDčko i ten vinyl je to kompaktní deska. Jako, že to určitě jako splňuje atributy dospělého alba a má to prostě těch klasických 41,5 minuty, jak je to vymyšlený, že už za dlouhou dobu všichni producenti vědí, že album nemá trvat déle, než trvá školní hodina. Víc než 45 minut je nesmysl, pak už děti zlobějí a posluchači tak už to nevnímají tak pozorně. Tím bych to uzavřel a ta fleška je navíc, to je opravdu dárek, ať si každý vybere, co chce, jsou tam i demáče jako s původními verzemi, písnička třeba Většinu ruby, tam je takhle syrově a potom na té desce to je úplně jinak, jo? Takže posluchač může porovnat, jak se ta písnička vyvinula.
0: Když jsem se ptal, proč právě těchto 13 na tom fyzickém nosiči a ne na tom USBčku, na té flešce, tak spíš, jestli třeba jsou to písničky, které se nějak jako výrazně liší od těch ostatních, jestli jsou to třeba nejnovější písničky.
1: Je to tak, jsou to nový věci, když to na té flešce jsou věci i starší, které mě baví dodnes a vlastně mapují moje spolupráce skladatelské, textkařské s dalšími lidmi, s kterými jsem měl co dočinění. Činasky, to byl seriál Vinaři televizní a Maruš Korotová, to jsme jako Neřeš doprovázeli 17 let, takže to jsou velké vzpomínky.
0: Výborně, když jsi zmínil Činasky a seriál Vinaři, tak jestli jsem to správně pochopil, na tom vlastně digitálním nosiči, řekněme, je teda písnička, která byla pro ten seriál napsaná, dokonce naspívaná ve studiu nahraná, ale nakonec tam nebyla.
1: No, tam bylo to My máme rádi víno, to jsou Činasky, potom tam byla, já přiznávám, že už jsem jak v sedmém nebi, to zpívám já a Sázavský a takhle, ale tato verze této písně V sedmém nebi je dohromady s Michalem Malátným a je to nikdy v tom seriálu nezaznělo. Jo, a myslím si, že to je úplně nejlepší verze.
0: Takže bychom si ji teď dopřáli.
1: Pojďme na to.

0: Já dnes, jak se vám líbí, natáčím v terénu, tady na pěkné zahrádce v Brně Husovicích u legendárního klubu Na Mosilce, kde dnes večer hraje Zdeněk Vřešťál. Vlastně tady opět křtí své 70-kové album, 70-kové v tom smyslu, že mu 70. Je to taky to vlastně brněnský křest tady toho alba?
1: Přesně tak, ale já bych to nějak neuzavíral, já budu křtít celý rok. Je to samozřejmě nabídka taková, na kterou pořadatelé slyší, a my jsme toho docela prostě využili. ale hrajeme tady jako Neřeš a hrajeme tady jako Neres a Lucia.
0: Album Zdeněk Vřešťál 70 ještě jednou obsahuje teda 13 písniček na CDčku, na vinilu, a pak je k tomu USBčko, kde dohromady tedy včetně těch 13 je celkem 70 písniček. Ty už tady trošku zmiňoval, jak je to vlastně koncipováno, ale teďka ještě, jestli to můžeme nějak teda rozdělit víc do těch tematických celků. Jsou tam teda písničky, které třeba nikdy nevyšly, ale byly nahrány ve studiu s tím záměrem, že někde prostě vyjdou, nebo jak to vlastně s nimi je?
1: No, jsou to verze písniček, které třeba vydali potom Činasky, nebo my jsme vydali, a tady jsou jiný verze, což je na tom zajímavý. Je to vlastně dokument, ta flaška je dokument, plus ty demáče, člověk se mi může podívat pod pokličku, jak to dělám. Když je písnička, já to dělám tak, že jakmile mě to napadne, tak si to hned natočím, a někdy jsou to úplně nejlepší nahrávky, kdy to má ještě v sobě ty emoce. Ono totiž jako v tom studiu se mnohdy ty emoce setřou tím, jak se člověk snaží, aby to bylo perfektní, a přitom zapomínáme na to, že studio je pouze záznam dané chvíle. 12. dubna 2026 třeba, ale nic jiného by to nemělo dělat. Jo? Spousta muzikantů si myslí, že ty písničky nějak vylepší, ale studio má sloužit pouze jako záznam.
0: No a objevují se tam poměrně zajímavá jména v pozici interpretů, jako třeba Jiří Lábus, Miroslav Donutil. Tak jak ti se dostali k tvým písničkám?
1: Tak Lábus a Malátný a Jirka Šmicer, to jsou moji kamarádi. My jsme dohromady s Vítkem Sázavským taková producentská dvojka a dělali jsme x nahrávek Sloni v porcelánu a pro děti, a zase já jsem dělal třeba 60 nebo 50 nebo kolik bylo miniatur, kdy písničkáři dostali úkol natočit písničky zhruba do minuty. Marek Eben tam udělal písničku Bude to blbý, ale vejde se to do minuty. Ale jo, tak mě to baví si vymýšlet takovýhle ptákoviny. Jo, tak je to taky jeden obrázek z mýho bohatýho muzikantského a producentského života. Je to dokument.
0: Tak pojďme si opět pustit něco tady z toho velikého výběru několika desítek písniček. My jsme tady měli jednu z té úvodní třináctky, řekněme, která je na tom fyzickém nosiči, pak jsme tady měli ukázku písničky, která se nakonec neobjevila v seriálu Vinaři. Co bychom si mohli dát teď zase do té palety nějakou jinou barvičku?
1: No, my tam máme, nebo já tam mám písničku, která se jmenuje Sladká píseň, a ta má verzi, jako když to zpívají jenom chlapy, a pak druhá verze, že to zpívá žena nebo dívka, Petra Páchová, a dva pánové, já a Vítek Sávzovský, odpovídáme. Je to taková písnička jakoby z roku 1961, kdy celý svět byl oslněný kapelou Beatles, tyhle ty dvojhlasy, a tady to je ještě právě ozdobený finalistkou České Superstar. Petra Páchová zpívá ženský pad a my tam odpovídáme jako dva pánové takovým tím beatlesáckým dvojhlasem. A to nás odjakživa bavilo. Nás vždycky bavili strašně Beatles, protože z jejich nahrávek je slyšet ta radost, jak je to napadlo, jak skvěle zpívají, jaký mají nápady. Tak to jsme se tam snažili dostat.

0: Zdeněk Břešťal 70, to je album, které si dnes v rámci Jak se vám líbí na Proglasu představujeme. Tak, my jsme tady probrali trošku ty tematické celky a ještě by mě zajímalo, jak vlastně, protože ty jsi napsal stovky písniček, jak jsi vůbec vybíral, které demáče tam dát, které ty nevydané a tak? Jestli to bylo tak, že to vyšlo, anebo si musel přece jenom vybírat?
1: No, já jsem si to tak, mám docela rozsáhlý archiv, asi 500 různých nápadů a hotových písniček a ve studiu natočených věcí a tak. Tak jsem si to pustil znova a ono to takhle dopadlo. Prostě když mě ty písničky dodnes baví, tak jsem je tam dal, protože ta fleška dává tu možnost, dali tam třeba 700 těch písní. Tolik jich nemám, ale sešlo se to hezky. Tak jsem to takhle udělal. To není žádný dramaturgický, vysoký dramaturgický záměr. To je prostě sklad písní z archivu. Když to ta deska, to album CDčko a LPčko, to je koncertní album, vlastně dalo by se říct, že tam je jakýsi moje novinky za poslední dva roky.
0: K tomu je také digitální booklet v rámci té flešky, kde si můžou posluchači třeba i kromě autorů a interpretů přečíst trošičku pozadí vlastně za tím vznikem té písničky. Opravdu si pamatuješ každou z těch písniček, co za ní je?
1: No, to já si myslím, že to je zajímavý třeba pro lidi, kteří to víc zajímá, jak to bylo tenkrát, proč to vzniklo, proč se to udělalo právě takhle. Já jsem přítelem dobrých dokumentů. Já si myslím, že to je taková nadhodnota, protože jenom si pustí ty písničky a nevědět o tom nic. Já bych tady citoval velice rád knihu Revoluce v hlavě. To je knížka o Beatles, tam běží jeden sloupec, co se ten den stalo, co ten den konkrétní dělali Beatles a co dělali jiní muzikanti, kteří inspirovali Beatles, tak třeba 21. srpen 1968 je tam popsané, že Paul McCartney se ráno vzbudil, slyšel, že přišli Rusové k nám, že je okupace a on napsal písničku Back in the USSR. A přitom je to o nějakých děvčatech, který nám strašně nás milují, ale jedou zpátky do Sovětského svazu. Jo, je to tam schovaný. Jo, to mě na tom strašně baví, že ty písničky nějakým způsobem dokumentují tuhletu dobu, která není snadná a každý si tam může něco najít. Já jim tam právě v tom bukletu, který je schovaný na té flešce, trošku pomáhám, aby to trošku pochopili, jako ne, jak jsem to myslel.
0: Tak pojďme si pustit další ukázku, co bys teď doporučil si pustit.
1: Já si myslím, že jako Sovětský svaz se rozpadl, což je dobře, taková lezmě se nedá utáhnout. A zůstalo tady spousta těch státečků i velkých zemí, jako je třeba Ukrajina, tak si pojďme pustit písničku Milenci z města Pripyati, která se rozkročila mezi lety 1986 a 2026. A text napsal můj nový kamarád, skvělý básník a textař David Konopáč, který mi dovolil spojit dva jeho texty a udělat z toho jednu písničku. Tak jak to kdysi udělal Vítěz Sázavský, tak vzal dva moje texty a udělal z toho píseň Tisíc dnů mezi námi. Tak to je takový návod, že jsou to vlastně dva světy v jedné písni a to je na tom fakt zajímavý.
2: Je konec dubna 86. Vysoko nad Pripjatí létají ptáci, koruny stromů začínají kvést a Mikola má z brusu novou práci. Dali mu na sídlišti teplý byt a život vůbec nevypadá marně, co by se vlastně mohlo pokazit.

0: zákopů a těžká voda, to je pot i brek.
1: Jsi moje všechno, šeptá Ljubomír. Co říkáš, Nino, že bysme se vzali?

0: Před písničkou, která právě dozněla, si Zdeňku mluvil o tom, že text napsal David Konopáč, známý třeba z kapely Jarabáci, ale i s epidemií je spojený. Takže vlastně navazuješ nová, řekněme, profesní přátelství a kamarádství a zároveň avizuješ, že toto album bude tvé poslední. Jako bys vlastně chtěl přenechat ten prostor třeba někomu dalšímu. Máš na mysli někoho konkrétního, kdo by mohl být tím pokračovatelem?
1: No, ona to je takový, je to nadsázka, třeba mi ještě něco napadne, ale já si myslím, že už bychom tady neměli tak strašit. My hrajeme ty písničky, které mají lidi rádi, a když mi ještě něco napadne, tak třeba ta deska nebude poslední, jo, to je taková nadsázka. Ale hrozně rád bych přál těm kapelám, jako je právě Epidemie nebo Marie na tyhle ty maďoši a mladé dívky a krásné ženy. A co jim daří, protože my jsme to vlastně měli docela snadný, nebyly žádné možnosti kdysi za komunistů takhle natáčet svobodně a vybírat si repertoár a zpívat si, jak ti zobák narost. A teďka ta možnost je, tak ať se snaží, oni jsou mnohem víc instrumentálně vybavený, skvěle hrajou, jo, umějí jazyky, mají výborný nástroje, který ladějí, my jsme měli takový mizerný kytárky, a hodně jsme zkoušeli a pak už jsme neskoušeli, protože už jsme to všechno uměli. Se Zuzanou se nová písnička líbí, nelíbí, líbí, tak jdeme na to. A prostě každý měl svůj part, vlastně automaticky to naskočilo, my už jsme moc potom ke stáru neskoušeli. No a tak ke stáru, já jsem měl v roce, když mi bylo 35 let, právě v půlce mého života, tak jsem měl písničku Bejval jsem mladej, teď je mi hádej, teď je mi právě 35. Jo, 35 to je věk zúčtování, jo. A mě je teďka jednou tolik a dělám si z toho srandu.
0: Povídej mi o tom, já letos oslavím 35. Ty, když ses tak probíral tím archivem a mapoval ses vlastně celou tu dráhu až doteď, co ti přitom vyvstalo za pocit? Jako nějaký taková esence těch třeba 50 let?
1: Tak nebyl to špatný mejdan. Bylo to moc fajn a baví mě to. Dodnes mě to baví. Ohromně mě to baví. A to je, myslím, dobře, že když tě práce baví, tak to tak má být asi. Nebylo to marný.
0: Tak já myslím, nejvyšší čas dát si písničku, vždycky to završit muzikou, je dobře. Tak pojďme si vybrat, řekněme, asi předposlední to vidím, že pak na závěr dáme ještě jednu, tak si to rozmysli dobře, co dáte teď a co dáte teda na závěr.
1: No, já bych vybral teď písničku Nejhorší akord, to je ze života, protože kdo je kytarista, tak ví, že skutečně nejhorší akord je na kytaře S-dur. To je takový mat, je to jeden nebo možná dva hmaty, nezní to, ale přitom to nabízí spoustu možností. Marek Ebe mi kdysi poradil, tak si dej prostě kapo na trojku a mačkáš to jako C-dur, je to S-dur. Jenže to je takový folkový a tady ta písnička je big beatová. A ty kluci, ten Jirka Kovář a ten Marek Štifter a ten basák Albert Štifter, celá ta kapela, se toho zhostili a úplně skvěle. Já jsem si udělal rád písničku něco jako Rolling Stones.
2: Nejhorší akord je na kytaře S-dur.

0: Ještě pár minut bude hostem dnešního, jak se vám líbí, na Proglasu Zdeněk Vřešťál. Představujeme si album Zdeněk Vřešťál 70. Celkově vás, milí posluchači, čeká 70 písniček, i když ne vždycky písniček, jsou tam i dema, právě tak, jak třeba Zdeněk ty písničky psal a zaznamenal si je v prvních momentech vzniku. No a když teda si říkal, že to je trošku nadsázka, že to je poslední album, tak si avizoval, tak co vlastně tě čeká, řekněme teďka, jak vypadá tvůj hudební život? Dneska se teda scházíme před koncertem I nerez, I neřeš, tak je to to hlavní, s čím hraješ vlastně aktuálně, a bude to taky do budoucna?
1: No ne, mě teďka čeká hlavně sadba, rajčata, okurky a papriky, už snad budou zmrzlí, mě to baví na zahrádce a jezdit na kole, konečně bude snad teplo a mezi tím si dáváme nějaký koncerty, my už tancujeme tak rychle, jak chceme, my už se nikam necpeme a těch koncertů je pořád docela dost, takže není kam spěchat, už jsme si svoje odehráli a já jsem rád, že se daří.
0: Na to mi řekni, jestli teda písničky píšeš spíš s kytarou v ruce někde na gauči, anebo tě to napadá právě při sadbě rajčat nebo jízdě na kole?
1: No hele, já mám třeba písničky Žehušice, když jedu přes Žehušice, tak Žehu, městys Žehušice, tam se bojejí lidi do Márnice. Přemýšlel jsem, proč se jmenují Žehušice. Jakože založili spolek přátel Žehu. ale když je to seriózní písnička, tak samozřejmě to píšu na kanapě, sedím a píšu to tiskacíma písmenama a buď se to povede, je to za 10 minut hotový, nebo to vyhodím. Jo, třeba to někdy zase po 30 letech najdu, ale ty nejlepší písničky jsou ty, co prostě jsou od někud ze zhora někým seslaný a asi to tak má být, asi jsme ti, kteří to mají předat.
0: No, předal si už pěkné stovky takových písniček, tak já ti přeju, ať ještě nějaké pěkné napíšeš a potkáme se třeba, kdo ví, nad tvým dalším solovým albem. Ať se ti moc daří, ať se vydaří každý z dalších koncertů a děkuji ti za rozhovor.
1: Já taky děkuju.
0: Od mikrofonu se loučí také Janis Moras. No a přeci jenom ještě pár slov nám Zdeněk řekne, protože ho nechám vybrat tu závěrečnou písničku, teda, kterou bychom si mohli dát Zdeňku.
1: Většinu doby.
0: Tak přeji příjemný poslech a těším se opět někdy příště. Naslyšenou.

trojasu většinu času si vůbec nevybaví, většinu času si ani ne.

Prahu a odchod bez souhlasu většinu času. Už na ní nepomyslím většinu času.

se sobotní 15. hodinou a 50. minutou jste na Proglasu naladili pořad Hudební listování, ve kterém se pravidelně zaměřujeme na to nejzajímavější z našich webových stránek hudba.proglas.cz a od mikrofonu vás zdraví Lenka Pekařová. I dnes pro vás mám přehled chystaných i odvysílaných pořadů, tipy na nová alba a dokonce jednu soutěž. Ať už jste doma nebo na cestách, přeji vám příjemný poslech. Začneme pozvánkou k poslechu pořadu Čaj do páté, který jsme odvysílali v pondělí. Big Band Kotača Orchestra připravuje své druhé studiové album, které naváže na oceňovanou desku Big Bandová elektronika. Novinka posouvá charakteristický zvuk orchestru směrem k odvážnějšímu propojení elektroniky, žánrových fúzí a rytmických prvků hudby Blízkého východu, až po inspiraci moravským folkem. Rozhovor s bandlídrem Jiřím Kotačou o chystaném albu připravila Helena Bretfeldová. My si teď tvorbu Big Bandu připomeneme skladbou A Very Old Lady Driving a Ferrari z debutové desky.

0: Poslouchali jsme skladbu A Very Old Lady Driving a Ferrari z debutového alba Big Band Kotača Orchestra. Rozhovor s bandlídrem Jiřím Kotačou o chystaném druhém albu připravila Helena Bretfeldová v rámci pořadu Čaj do páté. A teď už slíbená soutěž o knihy s Jiřím Smržem a Petrem Linhartem. Kniha Dosud obsahuje nejen písňové texty Jiřího Smrže, ale také jeho osobní vzpomínky a úvahy. Kniha Autobus do Sudet nabízí rozsáhlý životopisný rozhovor, který s Petrem Linhartem vede hudební publicista Tomáš S. Polívka. O obě knihy můžete soutěžit do pondělí 29. června. Výherce soutěže budeme losovat z vás, kdo do pravého poledne odpovíte na 3 otázky a připíšete svou poštovní adresu. Jejich přesné znění a podmínky soutěže naleznete na našich webových stránkách hudba.proglas.cz. Poslechneme si píseň Jiřího Smrže z Protivína do Těšínova, ke které se váže jedna ze soutěžních otázek.
1: Cestou z Protivína do Těšínova nacházíš, co tě těší znova. Nacházíš, co se tak rádo schová cestou do Těšínova. Cestou k Těšínovu, zády k Protivínu, kde jsi vážil pro a proti každou

do Těšínova. I co je malé, velikost v sobě chová. Uprostřed cesty krčí se křeč.

0: těší nova, pro staré věci tvoříš nová slova a pro ty nové není třeba slov, to už je těžší nov.
1: Folková skupina The Folks představila v úterním vydání pořadu Jak se vám líbí své první album s názvem Doma, které spojuje autorský folk s vícehlasým zpěvem, akustickými nástroji a poetickými texty. Členové kapely, zkušení muzikanti z různých hudebních projektů hovořili o tom, jak se jejich cesty protnuly a jak vznikla nová společná formace. Řeč byla o inspiraci domovem, krajinou i českými příběhy a také o tom, jak hledají vlastní místa na současné folkové scéně. Zatímco celý rozhovor si můžete pustit přes odkaz na našich webových stránkách hudba.proglas.cz, vybírám z nového alba skupiny The Folks píseň Libuše.

Dozněla skladba Libuše v podání skupiny The Folks. Rozhovor o novém albu Doma jsme s jejich členy v rámci pořadu Jak se vám líbí vysílali v úterý. Vy si i můžete poslechnout i teď přes náš webový, přes naše webové stránky hudba.proglas.cz. V pořadu Slyšte lidé se dnes v 19 hodin a 15 minut vydáme na hudební cestu napříč Afrikou. Od Mali, Senegalu a Ghany přes Maroko, Alžírsko a Tunisko až po Rwandu, Jihoafrickou republiku nebo Kapverdy. Představíme si 12 aktuálních alb, na kterých se prolínají tradiční africké hudební kořeny s jazzem, rockem, elektronikou i dalšími současnými vlivy. A připomeneme také několik pozoruhodných nahrávek z historie africké populární hudby. Teď nám malijský kytarista Gausu Sobra Kouyaté zahraje píseň s názvem Niaba.

Meziválečné standardy Bob Dylan, Billie Eilish i Paul Simon. To vše zní na společném albu zpěvačky Marty Kloučkové a kytaristy Davida Dorůžky How Little We Dream. Rozhovor s jeho protagonisty jsme vysílali v pořadu Jak se vám líbí včera v 19. června, tedy v pátek. Pokud jste jej nestihli naladit na vlnách Proglasu, najdete jej nejsnadněji na našich webových stránkách hudba.proglas.cz. Z nového alba pouštím skladbu Wildflower, která pochází z dílny Billie Eilish.

Dnešní hudební listování se blíží ke svému konci, ale mám pro vás ještě jeden tip na nové album. Polská skupina Oberka Stravl skončila na jaře 2026 na druhém místě v anketě Folkový fonogram roku, kterou vyhlašuje polský veřejnoprávní rozhlas. Její album jsme si představili v pondělí 15. června v odpoledním hudebním kompasu. Hudební listování se s vámi rozloučí skladbou Jažvěc. A po té skladbě, jak jinak hudební listování skončí, připravil ho pro vás Josef Javůrek.

0: Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl připravuje trestní řízení podle církevního práva s bývalým jáhnem a bývalým výkonným ředitelem arcibiskupství Antonínem Jurigou, který v minulosti údajně po několik let znásilňoval ženy. Arcibiskupství také podle Přibyla poskytuje veškerou součinnost policii. Na případ upozornil tento týden web Seznam zprávy, kterému dvě ženy řekly, že je Juriga dlouhodobě znásilňoval a mučil, sledoval je a vyhrožoval zabitím. Jednu z nich přitom jako svou podřízenou trýznil i přímo v prostorách arcibiskupství. Podle policie je Juriga podezřelý ze znásilnění a sexuálního nátlaku vůči nejméně čtyřem lidem. Teď žije ve Španělsku. Přibyl, který je pražským arcibiskupem, teprve od konce dubna v reakci na zveřejněné svědectví zdůraznil podporu obětem zneužívání z doby, kdy v úřadu ještě nepůsobil, a princip nulové tolerance. Zároveň seznámil s kroky, které arcibiskupství ve věci podniká. Potvrdil své odhodlání budovat bezpečné a důvěryhodné prostředí. Jako místopředseda České biskupské konference a předseda její komise pro prevenci a ochranu před zneužíváním podepsal Stanislav Přibyl na začátku června memorandum se spolkem Někdo ti uvěří. Jeho předseda Jiří Kilar pro vysílání Proglasu aktuálně komentuje.
1: Případ zneužívání na pražském arcibiskupství, který v úterý zveřejnili Seznam zprávy, a jehož obsah někdo z představitelů České katolické církve nespochybnil, otřásl veřejností nejen z řad věřících lidí. Při doprovázení obětí se setkáváme s velmi těžkými příběhy, bohužel i s takovými, jako je fyzické násilí páchané na ženách i mužích. Často se to děje kvůli tomu, že různé formy špatného chování nevidíme nebo nechceme vidět. Přehlížíme jej a můžeme se ujišťovat tím, že to přece není možné, aby se dělo v našem církevním prostředí. Je to dáno lhostejností, se kterou se setkáváme, když nám potom blízcí obětí říkají: připadalo mi to zvláštní, ale nevěděl jsem, co dělat. Máme povinnost překazit trestný čin, který se vztahuje i na případ, který je nyní mediálně živý. Sexuální útok nebo sexuální nátlak, mučení nebo jiné kruté zacházení, týrání, vydírání, pohlavní zneužití, zbavení osobní svobody, zneužití dítěte k výrobě pornografie a některé další. Kladu si otázku, a nejen já, jak tuto roli splnili nadřízení pachatele v tomto medializovaném případu. Jak dlouho o tom věděli oba generální vikáři Jan Balík, Zdeněk Wasserbauer, kardinál Duka nebo arcibiskup Graubner? Kde je jejich odpovědnost za bezpečný prostor nejen pro své zaměstnance? Jakou roli se hrál sám pachatel? K jakým finančním machinacím docházelo na pražském arcibiskupství nejen v rámci nadačních fondů, ale také při podávání trestních oznámení na lidi, kteří se vůči předchozímu vedení pražského arcibiskupství vymezovali a místo dialogu jim bylo vyhrožováno najatými právníky trestním oznámením? Toto vše ukazuje na obrovské systémové selhání pražského arcibiskupství. Násilí se ale netýká jen obětí. Po zveřejnění těchto případů teď zůstává velká skupina sekundárních obětí. Všichni jsme otřeseni, že se to mohlo stát v prostředí naší církve. Jak obnovit důvěru? Konkrétními kroky církevních představitelů. Otevřenou komunikací, aby se celá veřejnost transparentně dozvěděla, co se stalo, samozřejmě s respektem k obětem, pojmenování role pachatele a roli jeho nadřízených, včetně vyvození důsledků třeba i v trestně právní rovině, pokud to bude potřeba. Pojmenovat zlo a hledat nápravu. Nestačí jen žádat o odpuštění, ale skutečně nastavit celý církevní systém tak, aby byl transparentní s nastavenými kontrolními mechanismy. Požádat oběti i ze starších kauz o setkání, aby se oni samotné mohli domoci spravedlnosti a uzdravování. Potřebujeme informace, které nám pomohou se zorientovat. Nebojme se říci o pomoc, když je toho na nás hodně. A buďme s lidmi, kterým můžeme věřit. A nebojme se dávat našim církevním představeným otevřenou zpětnou vazbu. I to může pomoci k transparentnímu jednání.

Rádio Proglas stojí za Českým rozhlasem a Českou televizí. Za prvé, evropský prostor potřebuje elektronická veřejnoprávní média. Jsou kulturotvorným a sjednocujícím prvkem. Sjednocujících prvků nemáme mnoho, proto jsou zásahy politiků zvláště nebezpečné. Přístup politiků k prostředkům veřejné služby se jim jednou nutně vrátí jako bumerang. Za druhé, Proglas si váží práce svých kolegů a kolegyň. Spolupráce s neziskovými sdělovacími prostředky je vzácným stříbrem. Zejména Český rozhlas Plus považuje Proglas za špičkovou informační stanici. Za třetí, Proglas považuje argumentaci politiků současné koalice za dětinskou a až nepokrytě pomstychtivou. Oprávněně podezřívá současnou vládní garnituru ze záměru kontrolovat nejen financování, ale i vysílaný obsah. Za čtvrté, kontrolu obsahu považuje Proglas za nepřípustnou a to platí pro jakoukoliv vládu. Za páté, Radio Proglas podporuje sdělovací prostředky, které svobodně nasvěcují, vysvětlují, poučují, komentují, baví. Český rozhlas a Česká televize jsou pilířem této svobody.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A. Skřídci, za B. Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.

zase chvíli mladá. A já budu mladý. A jako za mladá. Budem se mít rádi. Vykašlem se na děti. A na tchýně. A matky. A vrátíme se spolu. Po 20 let zpátky. Já vedle tebe. Když nám to vyjde, tak budem zase mít pro co žít, pro co žít, pro co žít. Buď zase chvíli krásná a já budu krásný. A tak jako kdysi budem spolu šťastní. Otevřem flašku vína, červený nebo bílý, a slíbíme si spolu, že všechno bude jiný. Jiný budu já. Jiná budeš ty. Jiný bude život. Když nám to vyjde, tak budem zase mít pro co žít, pro co žít, pro co žít.

0: buď zase mojí ženou a já budu tvým mužem. Je toho přece hodně, co spolu ještě můžem. Byl by asi smutný to jednou provždy zbalit. A tak se pojďme spolu ještě jednou najít.
1: Pět. Dozvědět se víc.
2: Za 5.5. Jevy a místa neotřele.
3: Česko je coby člen NATO a Evropské unie v hybridní válce s Ruskem. Jen si to málo uvědomuje. Zdá se vám to přehnané? Zavoláme do Finska, zeptám se odborníka, který tématu přímo na místě věnuje svoji pozornost. Posloucháte pořad Za 5.5. Z pražského studia Proglasu vás vítá Petr Vizina. V Helsinkách působí v Evropském centru pro boj s hybridními hrozbami můj bývalý kolega novinář a nyní odborník na dezinformace Jakub Kálenský. Jakube, ahoj.
4: Zdravím tě, Petře, ahoj.
3: Jakube, my se budeme dneska bavit o dezinformacích, o tom, jak s nimi zacházejí Finové, co to vlastně jsou dezinformace, jestli to vůbec existuje, ale já mám dost času dneska. Já si tě naposledy pamatuju jako novináře v Lidových novinách, potom v České televizi a pak jsem tě viděl už v Evropském centru pro boj s hybridními hrozbami. Jak ses tam dostal?
4: No tak to jsme se neviděli docela dlouhou dobu. Já jsem vlastně novinář dělal od roku 2015 a pak vlastně někdy na jaře v létě jsem hledal něco trochu jiného. Asi si pamatuješ, ta česká mediální scéna se dost dramaticky proměňovala, tak možná to nebylo úplně nejideálnější prostředí pro mě tehdy. A zrovna v tu dobu mě kamarádka poslala zprávu o tom, že v Evropské unii se otevírá tým pro boj s dezinformacemi, kam schánějí lidi, kteří jednak umějí rusky a jednak mají nějaký background, ať už v komunikaci nebo v novinařině. A já jsem splňoval obě podmínky, já jsem studoval rusistiku na Karlovce a jak už si zmínil, tak jsem vlastně dělal pár let novináře. Tak jsem se hlásil do tohohle týmu. A vybrali mě, takže my jsme v roce 2015 zakládali tu první reakci Evropské unie pro boj s ruskou propagandou. East Stratcom Task Force se jmenoval ten tým a naše kampaň se jmenovala EU versus Disinfo, takže tam jsme se věnovali detekci, dokumentaci a vystavování těch ruských dezinformačních zpráv, abychom před nimi vlastně varovali Evropskou unii.
3: No a jenom mi řekni, co to centrum dělá? Co ti řekli, když jsi tam přišel? Tak co bude tvoje práce?
4: Jo, no takhle, jsou to dvě různé věci. Jo. To, co bylo v Evropské unii, se liší od toho, co je ve Finsku. Takže to, co bylo v Evropské unii, se věnovalo jenom ruským dezinformacím a tam vlastně náš mandát byl navyšovat povědomí o ruské dezinformační kampani, čili upozorňovat publika v Evropské unii na to nebezpečí ruských dezinformací, co to dělá, jak to vypadá, čeho se to snaží docílit. Takže tam jsme se věnovali spíš té dokumentaci a komunikaci o tom, co se děje. To centrum v Helsinkách funguje jinak. To centrum v Helsinkách není jenom Evropské unie, to je Evropské unie a NATO, čili tam je víc členů. Možná jenom bych měl malinko poupravit, já tam vlastně nepracuju od konce února, mě už to vyslání skončilo a teďka od konce února jsem spíš na volné noze, ale strávil jsem tam 4 roky. A v tom centru v Helsinkách to funguje tak, že má členským státům pomáhat lépe chápat a lépe reagovat na hybridní hrozby. A těch hybridních hrozeb je jako celý spektrum, čili tady se nebavíme jenom o dezinformacích, které jsou toho samozřejmě jako velká část, ale jde třeba i o útoky na kritickou infrastrukturu. Určitě si vybavíš, jak v Baltském moři docházelo k tomu přeřezávání kabelů internetových, tak tohle to tam spadá, protože cokoliv, co vlastně, tohle určitě některý experti by se chytali za hlavu, že tohle je jako hrubý zjednodušení, ale taková nejjednodušší definice hybridních hrozeb je, že to je cokoliv, co je mezi válkou a mírem. Už to není fakt jako mírová aktivita, když někdo přeřezává kabely nebo když v té zemi šíří dezinformace, ale ještě to nepovažujeme za vyhlášení války. Takže tam těch hybridních hrozeb je celý spektrum. Kolegové se vždycky věnují jako jedný z nich, někteří se věnují hybridním hrozbám třeba od různých aktérů, takže já jsem se věnoval jako hodně Rusku, kolega se věnoval třeba Číně, jiní lidi se věnují spíš těm jednotlivým tématům, takže právě třeba kritické infrastruktuře, vměšování do volebních procesů, teorii odstrašení, co, jak bychom vlastně mohli odstrašit ty aktéry, kteří stojí za hybridní hrozbama.
3: Jakube, můžu být trochu jízlivý na chvíli. Ty jsi říkal, že vy jste vlastně měli posloužit těm členským zemím Evropské unie, aby lépe porozuměli dezinformacím a té hybridní válce. V Česku mnozí lidi nevěří, že jsme s Ruskem v hybridní válce. Mají za to, že to je jenom taková povídačka. No tak děláte tedy svou práci pořádně, když prostě Češi stále nevěří, že jsme v hybridní válce?
4: No jasně, ne, tak to je legitimní otázka. Bohužel to centrum nemá neomezený zdroje, no, čili pokud máš třeba jednoho člověka zodpovědného za ten file dezinformací, tak prostě seš limitovaný tím, co ten jeden člověk zvládne. Čili ono to nebylo tak, že my bychom si dávali za cíl zasáhnout nějakým vysvětlováním, nějakýma tréninkama, nějakýma cvičeníma 450 milionů Evropanů, to by prostě nebylo realistický. Dalšíma klientama byly vlády, vládní úředníci, čili většina těch našich produktů měla cílový publikum tohleto, vládní úředníky, aby oni to téma chápali. S tím, že oni už jsou pak zodpovědní za to, aby se taková ta mravenčí práce udělala v jejich zemi. Jo. My můžeme pomoct s tou strategií, my můžeme říct, co jsou ty největší problémy, jak se na ně reaguje v tom našem euroatlantickém prostoru, kdo třeba nějakou část dělá dobře, jo, že třeba Finové nebo Estonci jsou dobrý v tom vzdělávání, zatímco Švédové jsou dobrý ve strategické komunikaci. A naopak třeba v jiný zemi, mimo ten náš prostor v Ukrajině, jsou skvělí třeba v té detekci a v komunikaci. Takže my jsme je mohli poukazovat na tady ty principy, ale takovou tu mravenčí práci, to už za ty úředníky v těch hlavních městech neuděláme. Jo. To by se i z těch Helsinek dělalo dost špatně, protože nemůžeš být najednou, že jo, v Římě, v Lisabonu, v Praze a v Tallinnu.
3: Tak já to zúžím na Česko. Za minulé vlády Petra Fialy existoval zmocněnec pro dezinformace, to byl nejdřív Michal Klíma, potom Otakar Foltín. Teď myslím, že se o dezinformacích už vůbec nemluví. My si ještě řekneme, co to vlastně, co myslíme těmi dezinformacemi. Ale znamená to, že ta hybridní válka už neexistuje? Nebo jak vidíš současné Česko?
4: Jako musím přiznat, že to můžu hodnotit jenom tak jako trochu z druhé ruky, protože není to úplně tak, že bych s českýma médiama trávil jako 7 dní v týdnu, ale ne, nepřipadá mi, že by se to v České republice bralo dostatečně vážně. Rozhodně ne, rozhodně ne tak vážně, jak to odpovídá vážnosti toho problému. Jo, dezinformace jsou označované za hrozbu číslo 1 nebo hrozbu číslo 2, rozhodně na medailových pozicích různýma mezinárodníma organizacema, ať už to je EU, ať už je to NATO, ať už je to OSN, World Trade Organization. Ta hrozba to pořád je. To, jestli na to my dostatečně nereagujeme, to je naše volba. A kdyby se zeptal mě, jestli je to volba dobrá nebo špatná, tak já si myslím, že to je samozřejmě volba špatná. Jo? Pravděpodobně svědčí o nějakých politických preferencích. Tak jako, když jsi zmiňoval tu minulou vládu, já jsem se s těma lidma jako trošku samozřejmě bavil a tam představitelé 4 stran říkali, že by to jako hrozně řešit chtěli, ale že holta 5. strana to řešit nechce a proto se to nedělá. Tak pokud nám chybí nějaká elementární odvaha řešit tady ty problémy, když to nějaká menšina nechce, tak pak je holt vyřešit nemůžeme.
3: Rozumím tvé diplomatické odpovědi, tak podívej. Já si představuju, že jsem tady průměrně informovaný posluchač, což vlastně jsem, poslouchám to a říkám si, tak v Česku se často říká, že existují nějaké dezinformace, často se pod to schovají názory, které jsou někomu nepohodlné, často se pod to schovají obyčejné novinářské chyby. Tak co to jsou ty dezinformace?
4: Mm-hmm. No, tam určitě dochází k nějaký jako nepřesnosti v terminologii a v tomhletom v tomhle tom je pořád ještě hodně co vysvětlovat. Dezinformace jsou mají poměrně jednoduchou definici. Není to tak, že by bylo až tak složitý ji najít. Dezinformace jsou úmyslně šířené nepravdivé informace. Čili ta informace musí být prokazatelně nepravdivá a člověk ji musí šířit cíleně. Čili pokud ty uděláš chybu neumyslně, tak to nespadá do té definice, že jo? Ty tu chybu děláš neumyslně. Pokud třeba novináři udělají chybu, tak mají na to ty opravní mechanismy, kdy zveřejní opravu, omluví se, že tu chybu udělali, tak tohle to rozhodně nespadá do dezinformace. Do dezinformace naopak spadá to, když bude šířit, že třeba MH17 se střelili Ukrajinci. To je naprosto prokazatelná nepravda, potvrzená nejenom novináři a výzkumníky, ale už i justicí.
3: Jakube, promiň, tady tě přeruším jenom. MH17 byl let, jestli se nepletu, z Nizozemska, který letěl nad územím Ukrajiny, které bylo okupované, a to letadlo bylo zestřelené tím protileteckým systémem Buk, a i nezávislé soudy potvrdili, že ti proruští povstalci tenhle ten systém měli k dispozici a sestřelili to letadlo, je to tak?
4: Je to tak, i když já bych trošku polemizoval i s tím označením proruští povstalci, protože to byli ruští vojáci, kteří přijeli z Ruska a měli ruskou zbraň, takže to byli prostě Rusové. Ale ano, byli na tom území, které okupovali v Ukrajině.
3: No a teď mi řekni, promiň, teďka jenom zase zpátky do české reality, tak teď sedím v Praze, ty seš tedy v Helsinkách, jak já poznám, co Rusko nám vypráví a že se to nějak dostává do toho našeho informačního oběhu? Poznám to? Mám šanci to poznat?
4: Já myslím, že jo, i když to samozřejmě trošku práce vyžaduje. Jo. Tohle je třeba jeden z těch důvodů, proč my jsme postavili tu kampaň EU versus Disinfo. My jsme se tam snažili dokumentovat, co je v tom ruském dezinformačním prostoru, a jeden z těch důvodů byl nejenom, abychom to vystavovali, jenom abychom tomu jako dodávali víc publicity, ale jeden z těch důvodů i byl, abychom vlastně těm autoritám v těch členských státech dodali databázy toho, co ty Rusové šíří, aby oni na to mohli být připraveni, až si jim to objeví v tom jejich lokálním jazyce. Čili ta idea byla taková, my vám ukážeme, co zazní na ruské televizi v neděli, abyste, až se to ve středu objeví v češtině, v portugalštině, v maďarštině, abyste na to mohli být už rovno připraveni. Takže tohleto byl cíl třeba té kampaně, s kterým jsme ji dělali. Samozřejmě by to vyžadovalo to, že budeš mít nějakou spolupráci od těch místních autorit, třeba že v případě Maďarska nebo Slovenska asi jako nikdo nečekal, a bohužel třeba i v případě zemí jako Česko byla asi trochu omezená. Ale je to podle mě možný, a myslím si, že bys to viděl i v tom, jak pracují některý novináři, spousta novinářů vlastně s tou naší databází pracovala, ověřovala si tam, jestli náhodou nejde o nějakou známou ruskou dezinformaci. Pokud ji tam nenašli, tak se i stávalo, že se nám ozvali, jestli jako náhodou nevíme o tom, že to nebo ono je nějaký ruský dezinformační narativ. Případně pokud identifikovali něco nového, tak s náma konzultovali, jestli to vykazuje ty typické znaky ruské dezinformační kampaní. Čili jako trošku práce to vyžaduje, ale myslím si, že to možný je, a vlastně už i v České republice máme nějaký iniciativy, které se tady té dokumentaci těch ruských dezinformačních narrativů věnujou, čili jde to konzultovat s nima, si myslím taky, pokud člověk nechce vyloženě volat do Bruselu nebo něco takového.
3: Posloucháte pořad Za 5-5 s odborníkem na dezinformace Jakubem Kálenským. Jakube, teďka děláme takový pokus. Zkusíme se vmyslit do Vladimíra Putina a do té informační války. Tak já, kdybych byl Putin, tak bych určitě chtěl přesvědčit Evropany, že Ukrajina je nacistický stát a že mám plné právo se bránit proti nacistické invazi. Taky bych chtěl přesvědčit Evropany, že Ukrajinci zneužívají moji pomoc Ukrajině. Co dalšího bys ty dělal na Putinově místě? O čem bys mě chtěl přesvědčit jako obyvatele Česka?
4: Jedna z těch věcí, kterou dělají, a zase to je vlastně něco, co už známe z historie, že jo? Oni to používali třeba i proti Polsku v roce 39, takový to přesvědčování, že oběť mojí agrese ani není země, čili je naprosto legitimní jako tam tu invazi provést, protože jdeš do nějakého území nikoho. To je jako terra incognita, a jako my se tam prostě tak jako objevíme. Čili prostě když v 39. Sověti spolu s nacistickým Německem provedli invazi Polska, tak říkali, že polský stát neexistuje. Úplně to samé to bylo teďka s Ukrajinou. Ruští představitelé vypravovali, jak Ukrajina není stát, pokud Ukrajina vůbec někdy něco bylo, tak to byla jenom součást Ruska, nic jiného. Čili my na tohle máme právo právo tam jít. A jinak si myslím, že z toho dobře vypíchnul ta delegitimizace obětí. To je něco, co bude probíhat na mnoha a mnoha úrovních. Ty jsi zmiňoval ten narrativ s těma nazistama. Další taková populární věc je přehánět jakýkoliv problémy s ukrajinskýma uprchlíkama v Evropě, čili všichni ukrajinští muži jsou nebezpeční násilníci a všechny ukrajinské ženy jsou prostitutky. To jsou takové věci, které v ruské dezinformační kampani vidíš taky poměrně často. Snaha vlastně dehumanizovat, očernit ten cíl tvý agrese. A jako naprosto klíčová součást toho bude kultivace nějakých domácích pomahačů. Že? Čili ty se budeš snažit v těch svých pseudomédiích dávat prostor komukoliv, kdo hájí ty pozice, které jsou ti příjemný. Kdo bude říkat, že jako my bychom náš stát by Ukrajině pomáhat neměl. Jsou to nejčastěji. Budeš se snažit zviditelňovat kohokoliv, kdo bude říkat, že Rusko vlastně na tohle má právo a že nedělá nic špatného. A proto tam je v tom ruském ekosystému to zviditelňování těch různých stran jako AFD, Reform, Donalda Trumpa tam samozřejmě vždycky jmenovali, Marine Le Pen, anebo v našem prostoru SPD.
3: Když jsi zmínil Donalda Trumpa, to je jenom odbočka, tak on v lednu letošního roku řekl, že z té organizace ve Finsku, z toho Centra pro boj s hybridními hrozbami vystoupí. Je to tak?
4: Pokud vím, tak už Američani vystoupili, ano.
3: No a jak to, jako vidíš to jako legitimní, říct, hleďte, no tak my si to budeme dělat po svém, nebo my tak úplně nesouzníme s tím, co děláte, nebo jaký měli důvod?
4: Tak my jsme mohli pracovat jenom s tím, co zveřejnili. Pokud si to správně pamatuju, tak označili nás v takovém dlouhém seznamu jako jednu z organizací, která vyvíjí antiamerickou činnost. Aha. Takže pokud mají pocit, že vyvíjíme antiamerickou činnost, tak to tak asi musí být. A jako já osobně, tak i tím, že jsem byl zodpovědný za tu oblast dezinformací, tak jsem to viděl jako pokračování toho, co Američani v informačním prostoru dělali už vlastně od druhého nástupu Trumpa. To, jak nejenom Bílej dům, ale vlastně už všechny ambasády na světě papouškovali tu lež, pardon, že to tak musím říct, ale to pak nic jiného není, lež, že boj s dezinformacemi je cenzura, což prostě fakt není pravda. Jo. To je jako říct, že boj s organizovaným zločinem je genocida. Je to naprosto jiné smysl. Tak já to beru jako pokračování tady té politiky, kdy Američani už teda od toho druhého Trumpova období dlouhodobě říkají, že jakýkoliv boj s dezinformacemi je proti jejich národním zájmům, což teda o nich něco vypovídá.
3: Jakube, já se to pokusím shrnout, co jsi mi řekl. Ty jsi řekl, že jako rusista vlastně sleduješ to, co se vypráví Rusům v jejich domácích médiích, která jsou, a to není přehnané říct, cenzurovaná, která jsou státní, která vlastně vypráví tu propagandistickou oficiální verzi toho Putinova režimu. A ty říkáš, no, protože jsem rusista, můžu to sledovat a tím pádem varovat evropské státy, Evropskou unii před tím, co se po nějakých linkách a kanálech dostane do toho oficiálního vyprávění v tom státu, v našem případě tedy v Česku, že prostě nějakým způsobem ta ruská propaganda se procedí svými kanály do Česka. A taky si řekl vlastně, že Američani tohleto označili za cenzuru, oni mají takovou představu, že prostě ať informace běhají, jak chtějí, lidi si to nějak přeberou, je to tak?
4: Nakolik jim rozumím, tak ano.
3: Ano, ano. A teďka moje otázka by byla tahle. Když budeme mít dojem, že vlastně potřeba teda ty informace pečlivě hlídat a všechna kritika, třeba vůči Ukrajině, nebo kritika vůči demokratickému zřízení a demokratickým institucím, nahrává Moskvě, což je de facto pravda, nenastane to, že začneme vnímat Moskvu jako příliš velkého hráče, že za každým nesouhlasem s Ukrajinou, za každým nesouhlasem s demokratickými politiky, proukrajinskými politiky stojí Moskva. Není to potom vlastně medvědí služba té veřejné rozpravě? Neděláme Moskvu mocnější, než je, když si myslíme, že má tolik možností ovlivňovat tu českou rozpravu třeba? A česká média, české politiky? Nedělají to někteří jenom tak?
4: No kdybychom na tuhle konstrukci přistoupili a kdybychom tohleto říkali, tak by to asi problém trochu byl, ale zároveň bychom se dopouštěli logického klamu. Že jo? Jo, to je jako v tom klasickém antickém příkladu, že člověk je neopeřený živočich, takže když tady oškubu slepici, tak je to člověk. Takhle to přece že nefunguje. To, že něco vykazuje znaky podobný tomu, co Rusko dělá, ještě pořád neznamená, že to zase dělá Rusko. Čili jasně, že je naprosto legitimní kritizovat naše státy, kritizovat naše mezinárodní organizace. Je legitimní kritizovat Ukrajinu, když jako třeba s tou naší pomocí nenakládá tak, jak bychom si představovali. A neznamená to, že zatím stojí Rusko. Ale myslím si, že je pořád legitimní ukazovat na to, kde toto Rusko právě dělá. A zejména poukazovat na ty případy, kde lže. Že jo? Tam je podle mě pořád ještě ten klíčový bod, jestli je to pravdivá nebo nepravdivá informace, kterou používáš pro tu kritiku. Takže nezapomněl bych úplně na tady ten aspekt.
3: Rozumím tomu. A teď mi řekni ještě, co si s těmi dezinformacemi počít? Kdybychom tedy žili ve státě, který má instituce, které dovedou informovat Čechy, třeba o tom, co se vypráví v Moskvě a co se pravděpodobně objeví brzy u nás v celém Česku. Představuju si znovu, kdybych se vmyslel do mysli válčícího Ruska, tak já bych potřeboval, aby to veřejné mínění na západě bylo absolutně extrémizované, rozdělené, aby se lidi hádali, aby ničemu nevěřili, aby řekli, no oni vlastně lžou všichni. A jedno, jestli lžou Američani, Evropská unie nebo Rusko, nesmíme věřit nikomu. Je to tak? To by byl jakoby dobrý putinovský cíl.
4: Já myslím, že to popisuješ zcela přesně, ano, ano.
3: No a jak to Rusko dělá tohleto?
4: Možná by se to dalo popsat jako takový ten had, který žere sám sebe, nebo nějaký takový mechanismus, který sám sebe umí krmit. Jo? Protože na jednu stranu ty do toho informačního prostoru házíš nějaký ty toxický informace, typicky třeba právě o Ukrajině, nebo o tom, jak Evropská unie se snaží zničit model tradiční rodiny, jo, a budeš proto používat nepravdivý informace typu Evropská unie zakazuje používání výrazu otec a matka, což je věc, kterou jsem velmi často viděl z toho ruského dezinformačního ekosystému týct na ty naše pseudokonzervativní portály a pak se toho chytnou i některý politici. A to je právě ten druhý krok, že pak se ti toho chytnou ty domácí aktéři a ty, když sedíš na té ruské ambasádě v jednom hlavním městě, tak ty budeš hlásit domů, jako kdo jsou ty aktéři, který ty tvoje narrativy papouškujou, kdo jim pomáhá a pak zase jako přichází ta podpora, že jo, která nemusí být nutně jenom finanční, přestože už je zdokumentovaný, že v některých případech si Moskva tady ty politiky jako platila, ale může být čistě jenom informační, že jo, může jít jenom o pozvání na Valdejský fórum nebo na tu konferenci na Rodosu. Může jít o zvaní do těch médií, do Russia Today, do Sputniku, anebo do Infowars. Čili ty hodíš ty toxické informace do prostoru, podíváš se, kdo ti je pomáhá šířit a pomáháš těm lidem, aby je mohli šířit dál. Je to takový, ty starý KGBáci tohleto vlastně přirovnávali tomu, kdy oni zasadí to semínko, na začátku ho ještě zalejvají, ale pak už se jenom kochají tím, jak ty domácí aktéři chodějí a z toho stromu si trhají jabka a sami ten strom zalejvají, protože už jim ten strom jako vyhovuje.
3: No a teď, kdybys byl rozhodčí a koukal se, jak se to těm Rusům daří, jo, tak já jenom nakreslím ten obrázek. Evropa je dekadentní, zkažená, Vladimír Putin často používá termín gejropa, to znamená Evropa, která je převrácená, kde už neplatí, že muž je muž, žena je žena a tak dál. A z toho taky vyplývá, že Rusko je to místo, kde se ještě daří tomu tradičnímu světu, kde jsou věci v pořádku. Jak se Rusům povedlo z té země, kde je vysoká rozvodovost, vysoká potratovost, alkoholismus, násilí na ženách, kde není občanská svoboda, jak se jim povedlo tu zemi vykreslit jako místo, kde jsou věci ještě v pořádku? No tak nejsou v tom Rusové, není v tom Putin dobrý, není on vlastně v tom tvém řemesle špička?
4: No tak, ale o tom tady vůbec není sporu. Já považuji Rusy za nejlepší dezinformátory téhletý planety a jako ne jako o pár bodíků, ale opravdu o hlavu a o ramena. To myslím si, že v tomhle tom jsou naprosto skvělí. A jako jak se jim to povedlo, mě to taky místy připadá jako záhada, jako k tomuhle všemu, co si popsal a s čím docela souzním tě ještě přidám právě historku z Bruselu, kde byla nějaká demonstrace muslimů a já jsem zrovna byl v trafice, si něco kupoval a ta paní prodavačka povídala, no tohle to by se v Rusku nestalo. A co myslíte? Jako, no muslimové po ulicích. Rusko má největší muslimskou menšinu v Evropě, jo? Ale nějakým způsobem se jim povedlo přesvědčit jako zbytek Evropy, že tohle to je ten ráj bílých křesťanů s tradiční rodinou. Je to samozřejmě absurdní na mnoha rovinách, ale myslím si, že to ukazuje jeden mechanismus, který Rusové chápou jako velmi, velmi dobře. Že ta negativní komunikace ti prostě dělá daleko lepší rozdíl než ta pozitivní komunikace. A ono to malinko, to přece známe, že jo, i z těch médií, jo, jako titulek ministr udělal něco dobře, ten ti nikdy nevyrobí tolik kliků, jako titulek ministr sebral 500 000 a utekl se svojí sekretářkou na Maledivy. No, 500 000 by na to bylo málo, no, ale jako, chápeš, jaký princip myslím, že jo. Takže jako, že ty negativní zprávy se prostě do těch lidí zapisují hlouběji než ty pozitivní. Já jsem kdysi četl, a tady už teda fušuju do úplně jiného řemesla, ale nějaký článek, který se věnoval snad evoluční psychologii, a tam vlastně popisovali, že tohle to má evoluční význam, že ty potřebuješ vyhodnocovat negativní informace jako daleko kritičtější než ty pozitivní. Negativní informace tě můžou ohrozit na životě, na zdraví, zatímco když je všechno v pořádku, tak ty můžeš být v klidu. Když seš v klidu, tak nejsi agitovaný. Čili oni se neustále snaží lidi agitovat právě nějakýma negativníma informacemi. Ty negativní informace, kterýma je zahlcují, ty se týkají exkluzivně, že jo, Západu, Evropské unie, Spojených států, Ukrajiny, prostě těch cílů, který si vyberou. A když ty posloucháš negativní informace jenom o těch jako nepřátelích, který se Rusko vybere, tak to najednou vypadá, jako kdyby to Rusko bylo nějaký ráj. Je to do nějaký míry jako fascinující mechanismus, ale samozřejmě pro nás je poměrně nebezpečný a měli bychom se mu podle mě daleko víc věnovat.
3: Z pohledu médií bych možná doplnil, že titulek ministr udělal něco dobře není tak častý z jednoduchého důvodu, že média jsou od toho, aby prostě ministra hlídal, jestli dělá svoji práci, a pokud ji dělá dobře, no tak ho nemusí hladit po hlavě, že dělá dobře svoji práci, za kterou je dobře placen. Tak od toho ta média máme, to je jenom takové jako upozornění na logiku věcí. A řekni mi, jak to dělá Finsko? Ty sedíš teď v Helsinkách. Já fascinovaně sleduju proměnu Finska v době té ruské hrozby. Finsko má historickou zkušenost se Sovětským svazem a s Ruskem, nepříjemnou. Je to malá země, má dlouhou hranici s Rusy. Sleduju finského prezidenta Staba a sleduju, jak se společnost nějakým způsobem cvičí na to, aby se ubránila. To neznamená, že se militarizuje, že přebírají moc namísto demokraticky volených politiků armádní důstojníci, ale něco se v tom Finsku děje. Jak bys to popsal? Jak bys popsal to, že Finsko zvyšuje svoji odolnost vůči těm, s prominutím, kecům, které to Rusko produkuje, ale taky vůči reálné vojenské hrozbě? Jak to dělají Finové?
4: Jo. No, tak v tomhle tom je hned několik otázek a nejsem si úplně jistý, jestli na všechny budu odpovědět úplně kvalitně, ale tak, když začnu u té informační oblasti, dlouhodobě se říká, že vlastně taková největší finská síla je v té mediální gramotnosti. A to souvisí prostě s tím, že ten vzdělávací systém v Finsku je velmi kvalitní. Vlastně dlouhodobě Finové byli v těch žebříčcích mediální gramotnosti na prvním místě. V poslední době, pokud si to správně pamatuju, tak už teda první byli snad Estonci, ale Estonci se hodně často jako vlastně modelují podle Finů. A tohle asi vychází z toho, a tady opravdu zase budu mluvit tak, že možná nějaký člověk, který se Finsku věnuje profesionálně, by mě asi opravil jako v hromadě nepřesností, ale připadá mi, že oni se kdysi dávno rozhodli, že vzhledem k tomu, že jsme relativně malá země, která nemá nějaký jako nekonečný zásoby zdrojů ropy nebo něčeho takového, tak my musíme investovat do lidí. My potřebujeme, jako aby ty lidi u nás byli chytrý a uměli vytvářet nějaké hodnoty. Čili na to vzdělání je tady jako poměrně velký důraz a proto úroveň vzdělanosti tady bude pravděpodobně trochu vyšší. S tím bude souviset i ta úroveň mediální gramotnosti. Co si myslím, že jim strašně pomáhá, je taky jako daleko silnější kondice médií. Tady zase takové jako poznatek z druhé ruky, ale pamatuju si, že když jsem byl v Bruselu, tak jsme tam měli 3 korespondenty za Českou republiku, jeden z České televize, jeden z Českého rozhlasu, jeden z ČTK, zatímco Finsko tam mělo snad 5 lidí jenom za Yle, což je teda taková jako Česká televize její. Takže to se bavíme o zemi, která má vlastně poloviční počet obyvatel než Česká republika. Čili evidentně tam ty média jsou v daleko silnější kondici, když si můžou dovolit jako poslat víc zahraničních korespondentů.
3: Jakoby jenom technická poznámka. trefuješ se doprostřed debaty o České televizi, Českém rozhlasu a ČTK. Je totiž dobře možné, že tam Česko nebude mít už vůbec nikoho, protože Brusel pro současnou vládu představuje vlastně nepřátelské území do jisté míry a znamená to také, že prostě s těmi škrty, které se připraví pro Českou televizi, rozhlas a ČTK, je možné taky, že proti těm pěti Finům tam bude nula zástupců Česka.
4: To je samozřejmě jako strašně špatně a bude to pomáhat jakýmukoliv informačnímu agresorovi. Jo. Za 20 let to možná nemusí být rozpozor, to může být Čína, ale jakýkoliv informační agresor bude velmi rád, že u nás jsou média jako ve špatné kondici a že nemáme spolehlivý zpravodajství. My jsme se věnovali tomu, že jsme trénovali vlády, ale jako kdykoliv jsme tam přišli, tak jsme jim říkali, tohle to nemůžete vyřešit sami, ten problém je příliš velký. Vy na tohle potřebujete spolupracovat s neziskovým sektorem, potřebujete na to spolupracovat s médiem a potřebujete na to spolupracovat s výzkumníky, s akademií, protože vláda sama tady ten problém nevyřeší. Čili pokud někdo ořezává jednu z těch částí, která je naprosto kritická a média jsou naprosto kritický k tomu, aby nás pomáhali chránit proti té dezinformační agresi, tak pokud někdo oslabuje ty média, tak tím vlastně pomáhá těm informačním agresům.
3: No to si teď si zmínil dvě vlastně neziskové organizace a média, která teď jsou jako trochu terčem té současné moci, ale chtěl jsem se zeptat ještě na něco jiného. Já jsem si představoval finského mediálně gramotného teenagera. Jak se liší oproti českým teenagerům? Jak vypadá ta mediální gramotnost? Já si to překládám, že si nenecháš věšet bulíky na nos libovolně, a nebo že nejsi úplně lhostejný, že nemáš dojem, že svět se stejně bude řídit tam, kam chce, a ty na to nemáš žádný vliv, nejsi toho součástí a je ti to všechno tak trochu s prominutím burst. Tak jak vypadá mediální gramotnost?
4: Já to bohužel to neznám jako z první ruky, jo? Že nechodil jsem do finské školy, čili ti neřeknu, jak vypadají ty hodiny mediální gramotnosti, ale připadá mi z toho denního kontaktu s těma Finama, že oni jsou daleko víc připravení na nějaký takový ty triky obchodníků s teplou vodou, jo? Že oni velmi daleko s nás poznají nějakou logickou manipulaci, daleko s nás poznají nedůvěryhodný zdroj informací, jo? Daleko s nás poznají, že když někdo tlačí do toho časového presu, aby se rozhodnul teď během 3 vteřin, že tam je zatím pravděpodobně nějaká levá. Jo, tak mi připadá, že tady ty automatizmy, oni mají v sobě daleko víc zabudovaný. Jak přesně se to v těch školách učí, to ti bohužel neřekl, protože jsem do nich nechodil. Ale myslím si, že pokud bychom tohle chtěli dělat dobře, tak vlastně okopírovat ten program, který ve Finsku by stálo za to. No. Myslím si, že co od nich slyšíš, je, že klíčový je s výchovou tady k tomu jako kritickému přijímání informací začít s tím co nejdřív. No. Jako ideálně na tom prvním, nečekat až na nějaký druhý.
3: No, nám se zdá, že debata o vzdělávání je příliš náročná a příliš dlouhodobá na to, abychom zareagovali na aktuální hrozbu, když to přijmeme tedy tu premisu, že tou aktuální hrozbou je Rusko. Co by měli dělat ti, kdo už školy vychodili a kdo se chtějí přiučit nebo chtějí mít nějakou aspoň kompetenci minimální, nenechat si těmi obchodníky s teplou vodou, nebo jak jsi to řekl, nechat věšet ty bulíky na nos. Tak jak zvyšovat tu naši odolnost vůči tomu, kam by nás dezinformátoři rádi dostali?
4: Proto vlastně já, když mluvím o těch různých opatřeních, co se proti dezinformacím dá dělat, tak já tu oblast jako vzdělávání, tu já mám až někde asi na prioritě číslo 3. Právě protože ji taky vnímám jako strašně dlouhodobou věc a že ve spoustě zemí potřebujeme jako daleko urgentnější řešení. Čímž neříkám, že se vzdělávání nemá dělat, to ne. Ostatně sám se ho dopouštím na College of Europe, ale jako je potřeba brát v potaz právě přesně, že to může přinést výsledky třeba až za 10, 15, 20 let. Co se týče nějakého běžného konzumenta médií, myslím si, že jako je dobrý vnímat, že ten problém tady existuje, jo? A pokud možno načíst si o něm něco. Jo? Pokud teda není možný otevřít si třeba ty stránky toho EU versus Disinfo, což si pořád myslím, že jako velmi dobrý zdroj informací. V České republice máme iniciativy, které se tomuhle problému věnují. Tak na Českém rozhlasu, že máte tu pověřovnu, což si myslím, že je skvělý počin. Člověk může sledovat tohleto, jako co jsou ty dezinformační narrativy, které se šíří v tom našem prostoru. A člověk si to může porovnávat s tím, co tady v té oblasti dělá nezisk. Právě tak co dělají třeba ty český elfové, co dělají manipulátoři, co dělá Centrum pro informovanou společnost, evropské hodnoty, jako různý neziskovky, které se tomuhle tématu věnujou. Ono i z toho porovnávání toho, co dělají ty různí aktéři, ti vznikne takový ten nejdůležitější průsečík, že pokud něco zaznamenají čtyři různí aktéři, třeba dvě média a dvě neziskovky, tak je to pravděpodobně poměrně důležitý problém. Čili jako už jenom to, že když se o tom člověk bude chtít vzdělávat, tak si myslím, že to přináší ten první krok. A samozřejmě, pokud některý lidi chtějí být vloženě aktivní a působit v tom informačním prostoru, tak myslím si, že tohle jsou přesně ty věci, který se snaží, přesně takový jednotlivce se snaží studovat třeba ty český alfa, že jak může člověk sám pomoct na sociálních sítích v boji proti těm proruským trolům, co tam sám může dělat. Tak tam může jít o nějaký jako investigatice nebo i o nějaký šíření proti narrativu, proti tady těm trolím fabrika.
3: Možná teďka bych to ještě přizpůsobil situaci člověka, který třeba ani nemá čas permanentně sledovat nějaké analytické zdroje. A všimnul jsem si toho, a my už jsme to trochu nakousli, že existuje takový vzorec třeba, že vlastně je velmi nevýhodné v té informační válce být přesvědčený, že jsem strašně chytrý a že jsem chytřejší než ostatní. Třeba u lidí, kteří si myslí, že všichni ostatní jsou ovce, ale já jsem génius, který to všechno vidí zdravým rozumem nejlíp, že to je zrovna myšlenkové nastavení, které je velmi zranitelné. Protože ten člověk, který má o sobě tuhletu monumentální představu intelektu přirozeného, tak velmi často naskakuje na tyhle věci. My jsme se do toho dotkli v tom vyprávění Ruska, že prostě Rusko je třetí Řím, Rusko je centrum světové víry a všechny ostatní víry, náboženské, etnická přesvědčení, jsou tak trošku slabší, než je to pravověří, které sídlí v Moskvě. To přesvědčení, že Rusko je strážce prostě toho normálního světa. Co bys řekl, jaké myšlenkové nastavení tě dělá opravdu zranitelným vůči dezinformacím?
4: No, tohle to je zajímavá otázka. Myslím si, že tohle si asi popsal docela dobře, a i ten kontrast jako s tím, co člověk vidí tady ve Finsku, je asi poměrně vypovídající, že asi ano. Jako čím vidíš větší otevřenost jiným myšlenkám, jiným názorům, jiným postojům, asi tím méně zranitelný budeš, to si myslím, že takhle to bude fungovat a přesně taky naopak, že takový ty lidi, co mají ve všem hned jasno, tak asi budou s naším cílem, to asi jo. A zároveň, jako jak jsi o tom mluvil, tak já jsem se snažil přemýšlet nad tím, no dobře, a jak bys teda poradil někomu, kdo už má za to, že má ve všem jasno a od někoho radu, no to je takový jako trošku neřešitelný problém, že jo. Takže vlastně jakkoliv souhlasím s tím tvým popisem situace, možná teďka na první dobrou úplně nemám to nejsnazší řešení.
3: Já se trochu snažím vyznat tom vzdělávání dospělých lidí, jo? Že vlastně já třeba občas jako morální teolog přednáším jako seniorům. A seniori jsou strašně zajímaví, protože mají nějakou životní zkušenost, na kterou se můžou odvolat. Mají zkušenost velmi často z dob socialismu a už kdo třeba pamatuje média z dob komunistů, tak je citlivý na nějaký druh řeči, druh vidění světa, na propagandu třeba, když to řeknu takhle krátce, ale to jsou seniori třeba tady z farnosti, jo, tak to jsou zase specifičtí lidi, kteří přemýšlejí o víře a tak. Tak si říkám vlastně, že to těm Rusům tak vychází v momentu, kdy jsme přesvědčeni, že všichni to s námi myslí špatně, my jsme jediní, kdo prostě tomu rozumí správně a tohle to nás potom činí zranitelnými, tak tam já mířím.
4: Tady narážíš jako na zajímavý problém. Já vlastně, jak už jsem zmiňoval, teď jsem odešel jsem z toho centra a co teďka dělám je, že se věnuju se disertaci, která se věnuje právě tomu, jak zlepšit boj s dezinformacemi. A jeden z těch problémů, on je to postavený na sedmi respondentech ze sedmi různých zemí. A to, na co naráží hned několik z nich, je přesně to, o čem jsi teďka mluvil. To, v čem my máme jako slabinu, to, s čím my máme problém, je, jak vzdělávat ty lidi, kteří už jsou mimo ten školský systém. V podstatě dospělí, ale jeden z respondentů i vloženě zmínil jako seniory, lidi v důchodu. Tohle to je vlastně naše největší slabina. A málo z nich tam má jako jasný řešení, co mě připadá nadějný, i když zase zase, že narážíme na ten problém, který ty jsi zmínil, jak některé vlády s tím neziskovým sektorem bojují, ale tohle to prostě fakt nechat na tom nezisku a ne nějak jako, ne říct, jako dělejte si to sami, ale aktivně v tom podporovat, jo. Rozdělit si práci, tak tohle to je segment populace, ke kterému mluvíte vy, tohle je segment populace, ke kterému mluvíme my, ale nějak na tom jako spolupracovat, protože mně připadá, že tohle to je ta nejlepší cesta, jo. A když třeba jsem sledoval, co dělal Jarda Valůk, že jo, s Elpidou, kdy oni jezdili po těch domovech důchodců a mluvili o tady těch problémech, tak mně připadalo, že vlastně tohle je jedna z těch nejnadějnějších věcí, co se dá dělat, že jo, že přece nemá cenu, abych tam přijel já, že jo, z Bruselu, nebo člověk, který pracoval v Bruselu, člověk, který pracoval pro americký think tank, já už jsem podezřel jako a priori, že jo, ale když tam bude jezdit někdo, kdo minulý týden byl v Krnově a příští týden bude v Šumperku a teďka mluví k někomu ve Frýdku Místku, tak je to přece jako daleko, daleko nadějnější. Ten člověk jako už ví, jak tady s tím publikem mluvit a naladí se na ně líp a bude prostě dělat líp.
3: Jakube, co zní ve Finsku v té veřejné debatě, když někdo řekne, helejte, já nejsem pro válku, já jsem pro mír. Pojďme se nějak dohodnout. Konec konců, ale to slyšíme, to jsme teda donedávna slyšeli i od Donalda Trumpa. A nikdo normální přece není pro válku. Nikomu se přece nelíbí zabíjení a válčení. Ale dobře víme, že takhle to nefunguje. Že tím, že prohlásíme, že jsme pro mír, tak nastane mír. Tak jako, jak to je ve Finsku s tou debatou?
4: No zase, já nejsem si jistý, že jsem úplně nejlepší respondent na tohle, protože zase se ty finské debaty až tolik neúčastním, jo. Já pořád finsky neumím třeba, ale jako přiznám se, že jsem tady nenarazil tak moc na tohle to, že jako když budeme chtít mír, tak ten mír nastane. Tady naopak to je vlastně ta část, kterou my jsme trošku už opak zamluvili. Když ty se ptal na to, jak řešit tu odolnost v informační oblasti, jak řešit tu odolnost v té jako víc vojenské oblasti, tak to mě právě připadá, že oni tady jako naopak chápou, že mír bude jenom tehdy, když my budeme připravený jako na tu válku. A proto tady vlastně ta armáda je, teďka ti neřeknu přesný čísla, mám pocit, že jako lidi ve zbraně tady mají snad dvakrát víc, než máme my, přestože mají jako poloviční počet obyvatel. A rezervistů mají snad jako 100 tisíce. Jestli to je 500 nebo 600 tisíc, teďka taky nevím úplně přesně.
3: Jakoby,
4: jako tady ta připravenost na možnost jako vojenské agrese je velká. Do bunkru by si schoval snad jako 80 nebo 90% obyvatel. Tady se počítá s tím, že jako invaze by mohla proběhnout a jsou na ní připravený. A tohleto mentální nastavení tady bylo už před rokem 22 a po roce 22 se 100% jenom jako utvrdilo, usílilo.
3: Jakube, poslední otázka je osobní. Já se ti omlouvám, můžeš ní klidně nějakým způsobem vykličkovat, když ti nebude příjemná. V souvislosti s válkou je samozřejmě velké téma strachu. Obav osobních. To, co vidíme na Ukrajině, jsou prostě hrozné obrázky. Jak ty jako člověk, který se zabývá dezinformacemi a taky strašením Moskvy před atomovými zbraněmi a tak, jak se vyrovnáváš s vlastním strachem z války?
4: Nevím. Když zmiňuješ takový to jako nukleární strašení, tak já naopak se snažím všude upozorňovat lidi, že tohle to je takový typický moskevský narrativ, který oni používali celou studenou válku, že v roce 56, když poslali tanky do Budapešti, tak říkali na západ, jako opovažte se jim pomáhat. Jenom rozpítáte nukleární válku. To samý 68. Československo, to samý 79. Afghánistán a teďka to samý dělají s Ukrajinou. Takže já vlastně o tomhle nukleárním strašení mluvím jako o jednom z nástrojů té ruské informační války. Co se týče toho, co dělají v Ukrajině, tak jasně, že se mi na to nekouká dobře, ale no, doufám, že to není nějaká úplně tajná informace. Já jsem se vlastně jako nedávno jsem se hlásil na jednu pozici v Kyjevě, takže jako nemám úplně pocit, že by mě tohle to jako odstrašilo od toho. Na druhou stranu, jako já samozřejmě pravda, že když jsem tam byl naposledy, tak jako měl jsem chvíli žaludek na vodě, to jasně, že jo. Prostě jedeš do oblasti, kde na tebe nějaký lidi házejí bomby, no, tak to ti není jako příjemný, ale myslím si, že když seš tam mezi těma lidma, kteří v tom žijí každý den, tak vlastně ten jejich klid na tebe docela dejchne. Takže jako ta úvodní nervozita vlastně po nějakým půl dní docela opadla. Ale no tak jako příjemný to samozřejmě není. Jasně, že by bylo hezčí žít v příjemnějším světě, ale ten nemáme a pokud se ho nebudeme snažit vybudovat, tak ho ani mít nebudeme.
3: odborník na dezinformaci Jakub Kálenský. Já tě moc zdravím do Helsinek, do Finska. Děkuju ti, že jsi s námi strávil čas.
4: Děkuju za zájem, ať se daří, mějte se tam dobře.
3: To byl pořad Za 5, 5 na Proglasu. Loučí se s vámi Petr Vizina.

Věříte, že dobro na světě stále existuje? Když před 2 lety zasáhly severní Moravu ničivé povodně, nepřekvapila mě ani tak vlna solidarity z celé republiky. Co mě ale zasáhlo mnohem víc, byl jiný moment. Překvapení těch, kterým voda vzala téměř všechno. Překvapení nad tím, že jim skutečně někdo přišel pomoci. Že na ně někdo myslí. Že i jim opravdu někdo poslal peníze z povodňové sbírky. V tu chvíli mi došlo, kolik lidí u nás žije s přesvědčením, že od nikoho nemohou nic dostat jen tak, zadarmo. Že dobro a nezištná pomoc patří spíš do říše pohádek, než do skutečného života. Lidé byli překvapeni dobrem, že dobro ještě existuje. Třeba paní Sobotková nám tehdy do Adry napsala. Chtěla bych touto cestou všem moc poděkovat. Bude mi 80 let a znovu jsem začala věřit v dobrotu lidí. Nečekal jsem, že ještě existuje taková solidarita, kroutil hlavou pan Stanislav. A paní Jana Skrnová se svěřila. Kdyby nepřišli ti chlapi, dobrovolníci, můj manžel by to bez nich nedal. Oni nám tak pomohli. Já nemám slov, co všechno pro nás udělali. Vzali na sebe tu nejtěžší práci. Už nám prostě došly síly. Už jsme nemohli. V takových chvílích myslím na verše z Matoušova evangelia 25. kapitoly, kde Ježíš zve k sobě spravedlivé. Tomu ti spravedlivý odpoví. Pane, a kdy jsme tě viděli hladového a nasytili jsme tě, nebo žíznivého a dali jsme ti pít, nebo jako pocestného a ujali jsme se tě? Král odpoví, amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mě jste učinili. Možná jednou budou překvapeni i ti neznámí lidé. Dobrovolníci, kteří si brali dovolenou jen proto, aby mohli pomáhat druhým. Možná je překvapí, jak hlubokou stopu jejich obyčejná pomoc v lidech zanechala. Je to smutná vizitka našeho světa, že nás nepřekvapí nepoctivost, hlostejnost, ale překvapí nás dobro a laskavost. Přijměme výzvu z listu Galackým a neunavujme se v konání dobra. Dopřejme druhým i sobě zažít ten téměř pohádkový pocit, že dobro a láska mají stále navrch nad zlem, beznadějí i sobectvím.

0: Je pár vteřin po 18. hodině, vy posloucháte Proglas. Předložme aktuálně dění našemu otci prostřednictvím Ježíšovi i naší matky Panny Marie v modlitbě. O tajemství slavného ružence budou v příštích chvílích spolu s vámi rozjímat Lenka
1: a Jirka.

0: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: V úvodu modlitby vám nabízíme chvíli ztišení, v níž můžete předložit Bohu své úmysly.

0: Věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jen se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován, umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jeň si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého věříme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého doufáme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého milujeme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Modleme se za obrácení Ruska a za ukončení války na Ukrajině, za trvalý a spravedlivý mír pro celý svět. Otče náš, jeň si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami, požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Modleme se za všechny kněze a jáhny, zvláště ty nově vysvěcené. Otče náš, jeň si na nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpušť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpust nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Modleme se za oběti komunismu v naší zemi. Modleme se za všechny, kdo dnes šíří nenávist, zášť, dezinformace a rozdělení. Otče náš, jeň si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chleb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpust nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Prosme za lidi, kteří utrpěli nebo trpí zneužíváním v rodině, v církvi nebo jinde, kde měli být v bezpečí. Otče náš, jeň si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpust nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Před dnem otců se modleme za všechny tatínky a tím Bůh dává moudrost, odvahu a laskavost i schopnost sebereflexe. Otče náš, jeň si na nebesích, posvěcej jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chleb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věku. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Zdrávas Královno, Matko milosrdenství, živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva. K Tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k Tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, o rodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž. O milostivá, o přívětivá, o přesladká Panno Maria, oroduj za nás královno posvátného růžence,
1: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se. Bože, tvůj jednorozený Syn nám svým životem, smrtí a zmrtvých stáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci, blahoslavené Panny Marie, o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista našeho Pána. Amen. A přidáme modlitbu na úmysl svatého Otce. Pod ochranu Tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko, neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky. Pano slavná a požehnaná, paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, u Syna nám smilování vypros, Synu svému nás doporuč, k Synu svému nás doprovoď. Amen. ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

Folklorní sedmička na Proglasu. Vítejte, milí přátelé lidové hudby na rozhlasových vlnách. Jsme tu s dalším v pořadí 213. kolem folklorní sedmičky. Stále jediné a tudíž jedinečné hitparády lidových písní na rozhlasových vlnách. Zdraví vás hudební redaktorka Helena Bredfeldová a mistr zvuku Roman Kabelka a přeji klidný a ničím nerušený poslech. Z brněnského sídla Proglasu pod Špilberkem zdravíme posluchače u všech druhů rozhlasového příjmu, ať už nás posloucháte v premiéře, v repríze či z našeho audioarchivu. Těší nás váš zájem o lidovou píseň a samozřejmě se také těšíme na vaše hlasy, které můžete posílat od skončení dnešního pořadu až do čtvrtka 2. července do 12. hodiny polední. Dnes vám nabídneme obvyklých 7 písní v podání zpěváků a lidových muzik z Čech a Moravy. Hlasovat můžete pro nejméně jednu, nejvíce pro 3 z nich. Každý váš hlas posouvá vašeho favorita blíže k postupu, popřípadě, jako například dnes, do elitní kategorie Zlatý výběr folklorní sedmičky. Jedna píseň smí zaznít pouze 3x. Pokud ji svými hlasy posunete do dalšího kola, vystřídá ji druhá, popřípadě třetí od stejného interpreta. Nejsnazší hlasování je pomocí SMS na číslo telefonu hudební redakce, tedy 736 510 850, popřípadě z formuláře z webových stránek Proglasu. Tam si také můžete přehráním pořadu zopakovat všechny soutěžní písně v čase, který bude vyhovovat právě vám. Možnosti hlasování samozřejmě rádi zopakujeme v závěru dnešního pořadu. Do dalšího kola tedy postoupí nejméně 3 při rovnosti hlasů i více písní. Ti, kterým se nepodaří uspět v hlasování, v dalším kole nahradí novinky. Takže už je čas na výsledky minulého kola. Malý počet hlasů nepomohl kapele Duvaj z Milotic se zpěvačkou Eliškou Mikéskovou a písní Důbravěnko zelená. Pozvánku na srpnový festival do Milotic ovšem ještě rádi zopakujeme na konci července. Teď se ovšem blíží jiná velká akce, za níž budou příznivci folkloru putovat na jih Moravy, tedy 81. ročník Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici. Posloucháte-li náš pořad v premiéře, stihnete se ještě zúčastnit soutěže o vstupenky. Otázky zazní v pondělní voničce a jsou k dispozici na našem webu a facebookových stránkách. Novinkou v naší hitparádě splníme přání našeho tradičního hlasujícího posluchače, pana Vavříka. Zařadíme totiž cymbálovou muziku Strážničan, který, a to je současně nápověda k jedné ze soutěžních otázek, pravidelně zahajuje strážnické u Bystislávka Volavého u vstupu do areálu poblíž zámku. Hraje tedy cymbálová muzika Strážničan, zpívá Tomáš Pánek. Vím já o děvčině.

Jedním z dominantních regionů letošního mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici je Podluží. Minule vám zaspívala podlužácká legenda Joška Severin se svou cymbálovou muzikou vojenskou Můj koníčku Rizovrany. Bohužel se mu postoupit nepodařilo, proto ho tentokrát vystřídá jedinečný ženský hlas. Starší generaci nemusíme, té mladší teď představíme další výjimečnou zpěváckou osobnost. Je to sopranistka Božena Šebetovská, jedna z prvních podlužáckých solistek brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů. Zaspívá nám milostnou táhlici Laštověnka lítá. Na cymbál doprovází Helena Červenková.

Cimbálová muzika z Osvětiman s půvabným ženským dvojspěvem Jany Krýsové a Věry Mičkové v písni Proč Krušinko v břehu stojíš dorazila do finále. Vítáme ji tedy ve zlatém výběru folklorní sedmičky. Pro tentokrát ji střídá muzika z Krušnohorska. Další pokus o průnik do naší hitparády nabízíme muzice Dileň z Karlových Varů. Tentokrát zaspívá paní Dagmar Svobodová milostnou píseň v rytmu tance Kolečko, Plakala želela.

Na dělené třetí pozici se udržela mladá dudácká muzika Strakonice se svou třetí písní. Je to myslivecká v rytmu tance Kolečko, u Hosína je Louka zelená v úpravě Patrika Řediny. Této muzice už chybí poslední devátý krok do zlatého výběru folklorní sedmičky. Pomozte jí ho udělat prostřednictvím vašich hlasů.

stále se daří muzice Radošov z Veselí nad Moravou s primášem Radimem Havlíčkem. Boduje její druhá soutěžní akvizice Veronika Ulmanová a Petr Světlík s písní Náš Janošek nic nerobí z alba Láska a vojna. Pokud ji znovu podpoříte hlasováním, zazní cymbálová muzika Radošov i příště.

Tentokrát se překvapivě dělí v naší hitparádě první místo. Spolu vítězkou je tak zpěvačka rodem ze Strážnice Anna Můčková. Působivou milostnou píseň si na album Moravské hlasy z Jižní Moravy vybral v roce 2017 hudební publicista a vydavatel Jiří Plocek. Zpěvačka a cymbalistka, dnes už pod vyvdaným příjmením Habancová, ušla od té doby dlouhou cestu. Dnes je ředitelkou kulturního domu Strážničan ve Strážnici. Přesto, jak sama nedávno uvedla v podcastu Folklor a City, je lidová hudba a zpěv stále trvalou součástí jejího života. Zdravíme další reprezentantku písňové kultury ze Strážnice a jí i písni Zpívala bych sobě přejeme, ať se vám opět líbí.

0: Když za jinou chodíš, švarný šohajíčku.
1: První pozice ve vašem hlasování, byť tentokrát dělená, stále patří zpěvákovi z Horňácka Martinu Čambalovi. Nezaměnitelný hlas představitele tradičního horňáckého zpěvního stylu, který si už dávno zasloužil sólové album, po třikrát zopakoval zbojnickou baladu Zaplakala Drýnová. Je tedy čas na novinku. Bude jí zbojnická sedlácká Dobré je ti Janku z alba Zpívání a vyprávění z Kuželova. Doprovází horňácká cymbálová muzika Miroslava Minkse.

Právě dozněla nabídka 213. kola hitparády lidových písní na vlnách Proglasu. Na řadě je stručná rekapitulace soutěžních písní. Jsou to píseň Vím já o děvčině v podání cymbálové muziky Strážinčan a solisti Tomáše Pánka.

Laštovinka lítá v podání zpěvácké legendy z Podluží Boženky Šebetovské za doprovodu cymbálu Heleny Červenkové.

Dýleň z Karlových Varů tentokrát reprezentuje Dagmar Svobodová s milostnou písní Britmu tance Kolečko Plakala, želela.

0: Velmi blízko k postupu do zlatého výběru folklorní sedmičky má mladá dudácká muzika Strakonice. Poslední krok může učinit v tomto kole, pokud jí umožníte postoupit s písní U Hosína je louka zelená.
1: Zahyl mysli večer na ní jelena,

dařilo se i muzice Radošov z Veselí nad Moravou. Její druhá soutěžní akvizice v podání Veroniky Ulmanové a Petra Světlíka nese název Náš Janošek nic nerobí.

a kapelový zpěv tentokrát reprezentuje zpěvačka rodem ze Strážnice Anička Můčková. Zaspívá nám píseň Zpívala bych sobě. Co je

A konečně vítěz minulého kola Martin Čambal se svou druhou písní v pořadí Dobré jeď Janku za doprovodu hornácké cymbálové muziky Miroslava Minkse.

0: další, první letní a první prázdninové soutěžní kolo Folklorní sedmičky zazní v premiéře v sobotu 4. července. Hlasovat tak můžete od skončení dnešního pořadu až do čtvrtka 2. července do 12. hodiny polední. Máte několik způsobů, jak podpořit své favority. Můžete přes formulář na našich webových stránkách, mailem na adresu bretfeldova@proglas.cz a též SMS-kou na číslo naší hudební redakce 736 510 850. To je pro dnešek vše. Pokud stojíte o to dostat se do Strážnice, věnujte se naší soutěži. Soutěžní otázky zopakujeme v pondělní Voničce od 10:30 dopoledne. Všem posluchačům děkujeme za pozornost a přejeme krásný víkend. Pro dnešek se s vámi loučí z hudební režie Roman Kabelka a od mikrofonu Helena Bretfeldová. Těšíme se s vámi naslyšenou za týden na stejné stanici a ve stejném čase.
1: Folklorní sedmička. Naladíte každou sobotu v 18:30.

Ahoj holky a kluci. Předposlední příběh holčičky Rozmarínky nás zavede do rybníka, kam se chce dnes večer přestěhovat Štika. To bude na tělení, však si to poslechneme.

0: Rozmarínka byla jedna malá holčička, která bydlela s maminkou a tatínkem v chaloupce u rybníka. Z chaloupky vedly tři cesty. Bílá, oblásková k rybníku. Druhá, měkoučká a voňavá, se stáčela za chaloupkou do hlubokého lesa. Tam chodila Rozmarínka nejraději. A ta třetí byla hlavně pro mámu a tátu a taky kamarády, kteří si chodili za Rozmarínkou hrát. Dnešní vyprávění je z Bílé cesty k rybníku. O kapří rodince. Rybník pod chaloupkou měla Rozmarínka jako na dlani. Ráno vonil deštěm a rosou a někdy to dokonce vypadalo, jako by měl chuť si zabafat z mlhové dýmky. A těch barev, co za den vystřídal, zelenou, modrou, šedou a bílou, růžovou, fialovou, tmavě hnědou, až černou. To, když se zlobil na malé kapříky, že se předvádí a zlobí.
1: Kapříci, dávejte pozor, nebo jednou sebou mrsknete nad vodu tak silně, že spadnete na břeh rybníka a co potom?
0: Ale kapříci jako každý malý nezbeda, dokud se nepoučí, neposlouchali a skákali dál. Až se jeden nešikovně obrátil a plác, leží na suchu. Toto pálí, toto bolí, mrská sebou, vzdychá a naříká, až se rybník ustrnul.
1: No, jako bych to neříkal. Sluníčko, prosím tě, pofoukej a ochlaď si svůj zlatý prstík, natáhni ho až dolů a postrč mi toho nešiku domů. Kdo to má poslouchat?
0: Sluníčko se v rybníku vždycky rádo prohlíželo, tak ochotně splnilo, oči žádal. A zase byl na nějakou dobu klid. Až jednou to Rozmarínka slavila zrovna narozeniny, když vášky přinesly do rákosí hroznou novinu.
2: Zachraň se, kdo můžeš, do rybníka se chystá štika, brzdí, tak pozor.
0: A opravdu. Nedaleko v říčce si štika už brousila zuby, až to drnčelo, jeden po druhém a pěkně do ostra. Dostala ohromnou chuť zalovit si v rybníku. Rozmarínka netušila, co se děje. Právě se chystala ven, protože k narozeninám dostala krásný dřevěný mlýnek na vodu. Měla velikou radost a bude jí mít určitě i kapří drobotina. Jen musí najít nejlepší místo, aby se mlýnku krásně točily lopatky. Bylo to zrovna tam, kde se říčka vlévá do rybníka. Starší kapři si tady pěkně hověli u čerstvého přítoku a ti malí se proháněli mezi kořeny a skákali. Ten nejmenší z nich byl obzvlášť šikovný, takový rarášek. I kapří máma mu tak říkala a měla ho nejraději. Ale také o něj měla veliký strach, protože se pořád někde toulal a dělal neplechu. Jako z udělání tomu tak bylo i dnes. Všechny rybičky, okouni, líní, sumečci, karásci i běličky se rychle schovaly pod břehy a do rákosí. I kapří rodinka byla pěkně pohromadě, jen rarášek chyběl. A štika už začala rejdit. Skřípala svými ostrými zuby a zle koule a černýma očima.
2: Kde máš ryby, rybníku? Nevidím tady ani ploutev. Kam si je poschovával? Kde je sem? 100 let jsem nejedla a chuť mám, že bych kamení polikala.
1: Kdo mi lumpačí v mém království? Běž pryč, zlodějko, já tě nezval a nechci tě tady.
0: Zlobil se rybník, až zezelenal. Ale štika nedbala. Proháněla se sem a tam a slídila po sebe menší šupince. Najednou uviděla rarážka. Ten dareba se ani kapří mámy nezeptal a plaval k vodnímu mlýnku. Lopatky ho drbaly na zádech, voda stříkala jako z vodotrysku, bavil se přenáramně a štika si to namířila přímo k němu.
2: Ha, konečně, aspoň malé sousto. To si pochutnám.
0: Prudce zakormidlovala ocasem, aby plula co nejrychleji. Naježila ploutve a už otvírá obrovskou tlamu. Ale sluníčko se už nemůže na tu hrůzu dívat. Udělalo na štiku tak hrozný obličej, že se celá polekala. A jak byla rozjetá, co nejrychleji se odporoučila z rybníka pryč. Byla to taková rychlost, že se sluníčko dokonce muselo podívat do zrcátka, jestli mu ta podoba nezůstala natrvalo. Kapřík byl zachráněn. Ale příště? Kdo ví? No co když sluníčko bude zrovna za mraky? Kapřík Rarášek proto dostal od Rozmarinky pro všechny případy píšťalku, to aby se mámě při tom toulání vždycky ozýval. Každý na světě má kamaráda, a když Bůh dá i přítele, ten je mu hvězdou, která ho vede i sluncem, jež ho zahřívá. Mějte se rádi, človíčkové.

Příběhy z knížky Rozmarínka, pohádky pro nejmenší, napsala Svatava Kašparová. Čtou vám je Dušan, Adriana a Magda. Zítra nás už čeká vyprávění poslední, a to o zelené žabce. Teď máme děti čas na dvě písničky. Jmenují se Čokoláda a Skákací panák. Tak si je pojďme poslechnout.

To byly obě slíbené písničky a teď už musíte děti spinkat. Ale nejdřív se pomodlíme. Chcete-li, začněte znamením kříže. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Milý Pane, děkuji ti za to, že tě smím znát. Díky za to, že tě mohu poznávat z krásy přírody, z milých úsměvů lidí kolem sebe, z vyprávění těch, kteří tě mají rádi. Prosím tě o čisté srdce a touhu poznávat tě stále víc. Amen. A teď děti, šupky do postýlky a ať se vám něco krásného zdá. Dobrou noc, ať vás blešky štípou celou noc.

V rámci týdeníku Slyšte lidé si dnes představíme 12 interpretů z Afriky. Navštívíme Mali, Senegal, Ghanu, Alžírsko, Kamerun, Nigérii, Jihoafrickou republiku, Gvineu, Maroko, Rwandu, Kapverdy a Tunisko. Příjemný poslech vám přeje Milan Tesař. K africké hudbě se v tomto pořadu dostáváme po relativně krátké době, po 3 měsících. Čerpat dnes budu z nahrávek, které se ke mně dostaly v posledních týdnech a přidám takové, na které se ve starších pořadech nedostalo a na které bych nerad zapomněl. Vesměs ale půjde o alba vydaná v letech 2024 až 2026. Začnu jednou úplnou novinkou, albem, které digitálně vyšlo v květnu a na CD v červnu 2026. Jmenuje se Sobra Dance a je pod ním podepsaný kytarista Gaussou Sobra Kouyaté z Mali. Vedle něj se na nahrávce podílejí zpěvačka Marie Kouyaté, hráč na balafon Abilay Diabaté, klávesista a flétnista Nto Thomas Sisoko, baskytarista David Dembele a bubeník Jean Diarra. Sám Gaussou Kouyaté pochází z rodiny griotů, což jsou západoafričtí hudebníci, vypravěči, básníci a strážci rodové i společenské paměti, kteří tuto funkci dědí. Jejich úkolem je předávat historii a kulturní tradice ústní formou z generace na generaci. Hudba, kterou najdeme na albu Sobra Dance, má blízko k takzvanému pouštnímu blues a je pevně zakořeněná v tradici národa Mandinků. Poslechneme si skladbu Fadialách.

To byl tedy kytarista Gausu Sobra Kujaté, příslušník jedné věhlasné západoafrické hudební rodiny. Zpívala Mariam Kujaté. Jako další se nám představí Peter Somua, trumpetista z Ghany, který aktuálně žije v Rotterdamu a ve své tvorbě propojuje své západoafrické kořeny s jazzem. Na novém albu Walking Distance jej doprovázejí nizozemští hráči Anton de Bruijn na klávesové nástroje, Marijn van de Ven na baskytaru, Jens Meyer na bicí a Danny Rombaut na perkuse. Dále ve dvou skladbách hraje flétnistka Helen Velekop a violončelistka Nia Ralinova. Somuahovo nové album je koncipováno jako hudební cesta napříč kulturami. Trumpetista na něm spojuje post-bopový jazz, ghanský highlife, latinskoamerické rytmy, blues, funk i arabské hudební vlivy a zdůrazňuje myšlenku, že zdánlivě vzdálené kultury jsou si ve skutečnosti velmi blízké. Pustíme si skladbu Voyage, Cesta.

pořadu Slyšte lidé dnes cestujeme Afrikou. Po interpretech z Mali a Ghany zamíříme do Maroka, i když marocký hudebník Ala Zuiten se na své novince Aficionado Flamenco Moro obklopil mezinárodní sestavou hudebníků. Na albu účinkují kytaristé Naufal Montaser a Jazan Ibrahim, na perkuse hrají Rani Krija, El Piranha a El Pumuki, na baskytaru Didier del Aguila nebo na housle Roland Setterwhite. Sám Zuiten hraje na arabskou loutnu. Název alba odkazuje k pojmu aficionado, což je vášnivý milovník flamenka. Zuiten vysvětluje, že právě díky hlubšímu poznání flamenka znovu objevil hudební tradice své rodné země a podobnosti mezi oběma kulturami. Repertoár tvoří autorské skladby inspirované flamenkovými formami, jako jsou fandango, tango, buleria, rumba, solea nebo tangillos, které se prolínají s arabskými a andaluskými hudebními formami typu samaj, nuba nebo taksim. Já vybírám skladbu Grana, ve které jako host zpívá Maria del Tango.

To byl tedy loutnista Alá Zuiten a s ním zpěvačka Maria del Tango. Ze severní Afriky se přesuneme na jih do Rwandy. Rwanda Sings with Strings je název alba, které natočilo rwandské duo The Good Ones se dvěma hosty, violončelistou Gordonem Wittersem a houslistou Matvejem Sigalovem. Producentem alba byl Američan Ian Brennan, který je známý spoluprací s řadou zajímavých afrických a asijských interpretů. Písně na albu jsou naspívané v jazyce Kinyarwanda. Hlavními tématy jsou láska, mezilidské vztahy a příběhy z venkovského života v dnešní Rwandě, která prochází proměnou od tradiční zemědělské společnosti k modernějšímu způsobu života. Samotné duo The Good One se vzniklo v roce 1994 po rwandské genocidě a jeho název odkazuje k hledání těch dobrých mezi lidmi. Skladba, kterou jsem vybral, má název Dostal si věno, ale opustil si mě.

To bylo rwandské duo The Good Ones s doprovodem houslí a violončela. Jako dalšího budeme poslouchat opět hráče na arabskou loutnu. Teď to bude Anouar Brahem z Tuniska, kterého na jeho nejnovějším albu After the Last Sky doprovázejí jazzoví hudebníci, britský kontrabasista Dave Holland, pianista Django Bates a německá violončelistka Anja Lechner. Jde mimochodem o první Brahemovo album, na kterém hraje výraznou roli právě violončelo. Kritika oceňuje mimořádně citlivou souhru kvarteta, komorní atmosféru a schopnost spojit krásu hudby s humanistickým poselstvím. Název alba pochází z verše palestinského básníka Mahmouda Darviše, kam mají ptáci letět po posledním nebi. Album reaguje na neklidnou situaci na Blízkém východě a přináší hluboce zamyšlenou hudební výpověď. Doplním, že producentem alba je v tomto případě Manfred Eicher, šéf hudebního vydavatelství ECM. Budeme poslouchat skladbu Vague.

Posloucháte pořad Slyšte lidé, ve kterém dnes cestujeme po Africe. Z Tuniska teď zamíříme na západ od afrického kontinentu do oblasti zvané Makaronésie. Jedná se o souhrnné označení pro několik souostroví v severovýchodní části Atlantského oceánu. Název pochází z řeckého Makaron Nesoi, šťastné ostrovy. Makaronésie zahrnuje Azory, Madeiru, Kanárské ostrovy a Kapverdy. A právě z kultury těchto ostrovů, převedené ovšem do moderního jazyka, vychází hudební projekt Entre Illas a jeho album Makaronésia Volume 1. Tvůrci alba usilují o vytvoření společného atlantského hudebního prostoru, v němž se setkávají africké, iberské i kreolské vlivy. V čele projektu stojí kapverdský hudebník Adé da Costa a jeho kanárský kolega Pablo Quintana. Dále na albu účinkují Fatu Jackité, Julia Rodriguez, Jeray Rodriguez, Roberto Moniz, Silvie Hernandez nebo Jone Rodriguez. My si z alba poslechneme kapverdského zpěváka Adého a skladbu Certeza.

Jako další si představíme kamerunskou zpěvačku Karejse Foco a její album Gwa. Jehož ústředním tématem je násilí na ženách. Album je zároveň poselstvím naděje a povzbuzením pro všechny, kdo se dosud obávali o tomto násilí promluvit. Zpěvačka zdůrazňuje, že prolomení mlčení může být prvním krokem ke změně a uzdravení. Její album proto funguje nejen jako umělecké dílo, ale také jako výzva k empatii, naslouchání a společenské odpovědnosti. Zpěvačka se na albu zaměřuje na příběhy, které byly po generace zamlčovány, šeptány pouze v soukromí nebo zůstávaly zcela nevyslovené. Její písně dávají hlas zkušenostem plným bolesti, ale také odvahy, odolnosti a vnitřní síly. Hudební jazyk alba vychází z kultury etnika Bamileke, v němž má zpěvačka rodinné kořeny. Přestože se narodila v kosmopolitním městě Yaoundé, dlouhodobě čerpá inspiraci z tradic svého regionu a vytváří současnou africkou hudbu, pevně zakořeněnou v místním kulturním dědictví. Píseň, kterou jsem vybral, se jmenuje Fam, žena.

Na začátku pořadu jsem říkal, že si budeme hrát z alb vydaných v letech 2024 až 2026. Výjimkou bude následující ukázka, která vyšla už v roce 2022. Navíc jde o reedici nahrávky z roku 1984. Tentokrát tedy budeme cestovat nejen v prostoru, ale i v čase. Jde o album Only You nigerijského zpěváka a skladatele Stevea Monitého, které sice po svém prvním vydání zapadlo, ale v éře internetu se titulní skladba z něj stala doslova kultovní mezi fanoušky afrického boogie, diska a funku. Jde tedy o ukázku toho, jak může původně přehlédnutá nahrávka po desetiletích získat status klasiky ve svém žánru. Steve Monite pochází z nigerijského města Benin City a v době vzniku alba patřil ke generaci hudebníků, kteří vedle domácích stylů objevovali americký funk, disco a pop. Mezi své vzory řadil například Barryho Whitea nebo Michaela Jacksona. Jeho hudba tak představuje pozoruhodnou směs afrických rytmů a západního tanečního zvuku počátku 80. let. Klíčovou osobností alba byl producent Nkono Teles, který do nigerijské hudby přinesl výrazné využití syntezátorů. Právě jeho práce s nástrojem Moog dala titulní skladbě Only You charakteristický kosmický elektrofunkový zvuk.

Zpíval nám Steve Monite z Nigérie, šlo o skladbu Only You, která v době svého vzniku v roce 1984 zapadla, ale stala se obrovským hitem o několik desítek let později. Ještě hlouběji do historie moderní africké hudby půjdeme s následující ukázkou. Navštívíme Gvineu a tamní legendární hudební vydavatelství Silifon, které sehrálo v africké hudbě průkopnickou roli. Jako jedno z prvních začalo spojovat tradiční nástroje, jako jsou kora nebo balafon, s velkými orchestry využívajícími elektrické kytary, dechové sekce a moderní aranže. Jeho nahrávky tak představují jedinečné propojení griotských tradic s novými hudebními formami. Album Music for a Revolution Volume 1 obsahuje nahrávky z tohoto vydavatelství z let 1967 až 73. Není však jen hudebním dokumentem. Zachycuje složitou dobu, kdy kulturní emancipace šla ruku v ruce s rostoucí politickou kontrolou. Hudebníci byli státem podporováni, ale zároveň podléhali cenzuře a očekávání, že budou oslavovat revoluci. Nahrávky proto odrážejí nejen nadšení z nově nabité nezávislosti, ale i rozpory tehdejší gvinejské společnosti. Album představuje nejvýznamnější orchestry své doby, například Bembeya Jazz National, Bala Ese Baladin, Kaletigi Ese Tambourin nebo Horoya Band National. Tyto soubory vytvářely nový zvuk nezávislé Gvineje a staly se vzorem pro hudebníky v dalších afrických zemích. Album Music for a Revolution Volume 1 vyšlo v roce 2025 a v únoru 2026 na ně navázal druhý díl, který mapuje gvinejskou populární hudbu až do konce 70. let. My si z prvního dílu této zajímavé kompilace poslechneme skladbu Sabor de Guajira v podání orchestru Bembeya Jazz National.

Hrál nám gvinejský orchestr Bembeya Jazz National v nahrávce z roku 1968. Po dvou výletech do historie africké hudby si teď pustíme opět jednu velmi aktuální nahrávku. Hudebně velmi pestré je nové album alžírské zpěvačky Suad Massi, nazvané Zagat. Najdeme na něm elektrický rock, afrobeat, saharský folk i bluesové inspirace z pařížského prostředí. Každá skladba odhaluje jinou tvář zpěvaččina hlasu a potvrzuje její schopnost pohybovat se mezi různými kulturními a hudebními světy. Producentem alba je britský kytarista Justin Adams, známý mimo jiné spoluprací s Robertem Plantem. Na nahrávce se podílejí také klávesista John Bagot z okruhu skupiny Massive Attack, baskytarista Billy Fuller nebo francouzsko-rwandský rapper Gael Faye. Název alba Zagat vychází z alžírského výrazu, odvozeného z francouzského sasgat, tedy věci se zhoršují. Suad Massi tím odkazuje nejen na stav dnešního světa, ale také na svou dvojí identitu mezi Alžírskem, kde se narodila, a Francií, kde už více než čtvrt století žije a tvoří. Pustíme si skladbu Samt.

Naší předposlední zastávkou v putování po Africe bude Senegal. Zpěvák a hudebník Cheikh Ibra Fam byl 6 let členem legendární skupiny Orchestra Baobab, která podle jeho vlastních slov probudila jeho hlubší vztah k africkým kořenům. Na novém albu Aduna tuto skutečnost zúročuje a spojuje tradiční hudební dědictví se současným autorským přístupem. Jeho cílem není pouze bavit posluchače, ale také inspirovat k zamyšlení nad tím, co je v životě skutečně důležité. Název Aduna znamená život. Na albu se objevují témata jako poznání, víra, jednota, migrace, láska nebo odvaha změnit vlastní životní situaci. Sám autor album označuje jako zrcadlo krásy a zápasu života. Některé písně pak mají výrazně osobní rozměr. Skladba Šamšam vzdává hold strýci Kolimu Sisému, kytaristovi, který v dětství probudil šejkův zájem o hudbu. Jiné skladby čerpají z jeho rodinných vzpomínek, duchovní výchovy a zkušeností získaných během života v různých částech Afriky i mimo ní. My si poslechneme právě zmíněnou skladbu Šamšam.

Naše putování po Africe zakončíme v Jihoafrické republice. Skupina BCUC byla dříve známá spíše dlouhými, rozvíjejícími se kompozicemi. Na svém novém albu The Road Is Never Easy však nabízí pestřejší kolekci kratších skladeb. Vedle afrobeatu inspirovaného Fellow Kutim se zde objevují punkové prvky, jihoafrické rytmy, gospelové sbory i hypnotické psychedelické pasáže. Nahrávka vznikla z větší části v německém Mnichově, kde kapela natáčela společně v jedné místnosti a většinu skladeb zachytila naživo na první pokusy. BCUC dlouhodobě staví na improvizaci a kolektivní energii, takže výsledné skladby působí jako spontánní rituály. Název alba The Road Is Never Easy odkazuje k nelehké historii Soweta, předměstí Johannesburgu, odkud hudebníci pocházejí. V písních připomínají osudy generací lidí, kteří přišli do oblasti pracovat v dolech, prožili období apartheidu a po jeho pádu očekávali lepší budoucnost. Mnohé naděje však podle členů kapely zůstaly nenaplněné a právě tento pokračující zápas o důstojný život tvoří ústřední téma celé nahrávky. My si poslechneme skladbu Higher Vibes. Budu rád, když mi napíšete, jak se vám pořad líbil, jak ve vás témata afrických nahrávek rezonují a jestli je podle vás důležité se takto prostřednictvím hudby dozvídat o problémech i krásách různých oblastí světa. Podle mne je to nesmírně důležité. Pořad připravil a od mikrofonu se loučí Milan Tesař. Kontaktovat mě můžete e-mailem na adrese tesar@proglas.cz. O zvuk se staral Šimon Vítek.

0: and your vibes, and your vibes, and your vibes, and your vibes, and your vibes, and your vibes, and your vibes, and your vibes, and your vibes, and your vibes, and your vibes, and your vibes, and your vibes, and your vibes, and your vibes. Denně či občas? Zapni si Proglas.
1: Pomoc, která nekončí jedním darem, ale mění celé životy, mění i komunity. Arcidiecézní Charita Praha už několik desítek let podporuje lidi nejenom v nejchudších částech světa, ale pochopitelně je tady i k potřebám těch, kteří to potřebují v České republice, zejména v Praze. Arcidiecézní Charita Praha staví školy, nemocnice, studny, dává šanci dětem na vzdělání a o tom, co skutečně znamená rozvojová pomoc, budou následující minuty. Ze studia dnešního Charitóku zdraví Naděžda Hávová. No a zdravím i ředitele Arcidiecézní Charity Praha Jaroslava Němce. Vítejte u nás, dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
1: Pamatujete si moment, kdy jste si řekl Charita? To je moje nejenom poslání, to je moje asi celoživotní cesta.
2: Tak úplně takhle to nebylo. Mě nikdy asi nenapadlo, že bych pracoval v charitě, protože jsem pracoval ve státní správě na ministerstvu financí. A pak jsem jednoho dne potkal pana biskupa Malého, který mi řekl, a to seš jako katolík a nepracuješ v církvi, mohl bys třeba dělat charitu. To bylo na Štorsmajerové náměstí, když jsme čekali na zelenou. No a já jsem vůbec nevěděl, vůbec katolík jsem, ale jako vůbec jsem nevěděl, co by to... A trošku mě to hloubalo v duši, v srdci, tak jsem o tom přemýšlel na ten konkurs, jsem se přihlásil a takhle jsem se dostal do charity. Vůbec jsem netušil, co to jako bude přesně, ale tak... Někdy velké věci začínají takovými malými.
1: A po těch letech, co pro vás charita dneska znamená?
2: No, říkám si, jestli jsem charitní byl vždycky, nebo až jako
1: s nástupem,
2: s tou praxí, když člověk vidí ty příběhy různé, tak ho to samozřejmě ovlivní. Jako bych řekl, že jsem asi typ charitní byl vždycky, ale nejsem si jako jistý. Spíš mě možná... Není mi to jasný dodneš, ani mě.
1: Tak uvidíme třeba, co přinesou následující roky. Pojďme se teď podívat na nějaké ty konkrétní příběhy. Když se ohlédneme za těmi desítkami let rozvojové pomoci, kterou arcidiecézní Charita Praha poskytuje, co považujete za největší úspěch v zahraničí?
2: Největší úspěch v zahraničí považujeme to, že jako charita jsme součástí té společnosti, kde pracujeme. Že nejsme nějaká nezisková organizace, která prostě jako přijde, má nějaké peníze, něco tam jako dělá. Když má člověk třeba nějaké fondy, tak se mu jako všichni hoberou jako důležitou osobu nebo důležitou organizaci, ale chce to vždycky několik, někdy mnoho let, abyste se cítili jako součástí a oni vás tak brali, protože aby vás právě nebrali ty, kteří z Evropy přijedou, něco tam postavějí a třeba odejdou nebo neodejdou, většinou ty neziskovky odejdou. Takže to považuji za úspěch, že se cítíme součástí, ať je to v Indii, ať je to v Ugandě, ať je to v Bělorusku, i když Bělorusko je složitější.
1: Rozumím. Jak se taková vzájemná důvěra v zahraničí v těch nejchudších oblastech buduje? Na čem se staví?
2: Staví se na spolupráci s církví. Protože samozřejmě ty lidi jsou většinou ve světě věřící nějakým způsobem a přes ty naše partnery, kteří jsou většinou katolické organizace nebo přímo sociální organizace řízené biskupem, tak právě jsme součástí, protože to známe, jsme jako jedna rodina. Ale ani to není jednoduchý vybudovat, i když jsme jako jedna rodina, máme stejné, že jo, oni mají biskupa, my máme biskupa. Ani to není jednoduché a taky to trvá několik let důvěry a známostí nebo pravidelných setkání.
1: Pojďme si definovat, co to je rozvojová pomoc a jak se liší od pomoci humanitární.
2: Tak to jsou jako velké diskuze, i když je na to jako odpověď zcela jasná. ta humanitární pomoc je, když něco někde záplavy, hladomor, prostě takové to rychlé, okamžité. Tam je jako obtížné ubudovat nějaké dlouhodobé vztahy, být součástí společnosti, ale zase charita má výhodu, že tím je pověřená touto činností humanitární charita Česká republika, že vlastně má své partnery charitní, který už jsou součástí té společnosti, takže to už vlastně v té humanitární složce to vlastně funguje, protože tam máme vždycky partnery, máme tam svoje pobočky, takže to je humanitárka. Něco prostě se stane rychlýho a je potřeba rychle, okamžitě zakročit. A rozvojová pomoc by měla být ta následná, kde se jako zjistí ten stav, kde je potřeba pomoci, dlouhodobost, vzdělání, zdravotnictví, nějaké sociální projekty, většinou co to finance dovolí.
1: Arcidiecézní charita, tedy v místech svého působení v zahraničí, to znamená v tomto případě v Africe, v Ugandě, v Indii, Bělorusko zatím nechme tedy stranou, protože tam je specifická situace, si hledá místní lidi k tomu, aby vytvářeli nějakou síť svých spolupracovníků a začali tam rozvojově působit a rozvojově pomáhat. Takhle to můžu chápat.
2: My jako máme mnoho projektů a každá země je na tom trošku jinak. V Africe nebo v Ugandě tam musíme mít, nebo ze začátku jsme měli i lidi z naší arcidiecézní charity, zaměstnance, dneska už ne, ale ze začátku to bylo naprosto nutné. V Indii jsme občas měli nějakého člověka, který tam byl třeba půl roku, protože Indové zase mají úplně jinou mentalitu a neměli jsme takové obavy o ty projekty jako v Africe.
1: Z jakého důvodu?
2: Z jakého důvodu co?
1: Ty obavy.
2: No tak jako musíme taky pečovat o ty prostředky a o Africe se toho hodně říká, o stupni korupce a tak dále, takže je potřeba, aby se to nastavilo jako velmi dobře, aby nedocházelo k nějakým zásadním únikům. Takže v tomto smyslu je ta Afrika od Indie jako jiná, protože Indové vždycky byli přesně na to účetnictví, vyúčtování, na ty projekty jako perfektní, abychom tam jezdili, i když taky je to potřeba samozřejmě se tam občas jako nějak to zkontrolovat, i když tady jsou oddělení naše, kteří jako to kontrolují, jestli ty naše peníze, na co byly poslány, jestli byly utraceny, ale tak je to jiný přístup.
1: Ono se říká, že pomoc musí lidi postavit na vlastní nohy. Jak se v praxi pozná, že takový projekt není jenom tou krátkodobou injekcí, ale že nakonec povede k těm dlouhodobějším cílům, že promění život celého společenství nebo tamní komunity?
2: No to, jak jsme právě řešili ten rozdíl mezi tou pomocí humanitární, kde vlastně přijdete a pomáháte prostě momentálním průšvihům, které se staly, tak v té rozvojové by se už mělo s rozmyslem váhat, do čeho se investuje. A aby těm lidem se stále něco jenom nedávalo, to jsme ze začátku taky, už fungujeme 30 let, se jako snažili prostě, aby to mělo nějaký hlubší rozměr, nejenom, že tam rozdám všechny peníze, co mám, rozdat bych je jako měl, ale musíme taky počítat s nějakou spoluúčastí, aby ty lidi, když vidějí Evropana, si nemysleli, jako, že teda jim dá všecko, co jako potřebují a že oni se nepřičiní. Takže v tomto smyslu, a aby to bylo dlouhodobé, je potřeba zapojit právě tu společnost, ty komunity, aby třeba nikdy nedostali 100%, aby dostali míň a museli si kousek sehnat, nebo aby se tam udělal nějaký projekt, kde někdo pracuje a z toho projektu se částečně něco platilo. Čili dlouhodobost je a rozvojovost je v tom, že je nepoučujeme jako z Evropy, ale snažíme se řídit manažersky trošku, aby ty projekty mohly být i v budoucnu třeba samostatný, protože ty peníze taky nejsou navždy, že jo, taky nemáme navždy. Můžou neziskovek je mnoho, lidi už třeba 10 let podporují jednu organizaci, pak se řeknou, budeme podporovat jinou. Není to kvůli nějakému nespokojenosti, ale jako chápem to, je to určitě před 30 lety třeba nebylo tolik možností, dneska je prostě 10x víc možností, kam lidi mohou, koho mohou podporovat.
1: A jaké parametry má tedy potom rozvojová pomoc v Bělorusku?
2: V Bělorusku to nikdy nebylo o vzdělání, nikdy o komunitách, bylo to s našimi partnery vytipování chudých dětí a pomoc jim v rozpočtu. Mělo to zase v jejich domácím rozpočtu, mělo to zase i úplně jiný rozměr, protože osobní kontakt v Africe, v Indii se úplně moc nedoporučuje, tak v tom Bělorusku to právě bylo, aby třeba ty děti, a to se dařilo, dneska se to jako nedaří moc, aby ty děti třeba o prázdninách přijeli navštívit své dárce, nebo oni, to vlastně byla pomoc, aby jednou bez charity mohli se znát, což se jako hodně podařilo. Já jsem sám měl s rodinou, jsme měli pomoc čtyřem holkám, který, dřív to ještě bylo v Litvě, než mi byla v Evropské unii, tak jsme měli pomoc s litevským holkám, kdy nás navštěvovali, teď s běloruským, bylo to jako super, přijeli na prázdniny, takže ty lidi, kteří chtěli, aby měli jejich děti třeba kontakt s běloruskými dětmi, tak se viděli, takže to mělo trošku zase jiný rozměr, ten osobní.
1: Vy jezdíte samozřejmě nejenom do Afriky, do Indie. Když přijedete, dejme tomu, do Ugandy, jak je člověk zasažen nebo jak je překvapen tou chudobou? Co na vás, když jste jel třeba poprvé nebo jedna z vašich prvních návštěv Afriky, co na vás zapůsobilo nejvíc? Co pro vás možná bylo nějakým kulturním šokem?
2: Tak první návštěva je vždycky jako šok. To pak člověk přijede po 10-14 dnech domů a neví, jestli se mu to jako zdálo, nebo jestli to viděl dokumentární film, nebo jestli to skutečně zažilo. Úplně všechno, vedro, prostě nekonečný řeči, projevy. Oni jsou tam zvyklí, že svaté mít 3 hodiny nebo nějakou slavnostní. My jsme tam otvírali poprvé, když jsme byli nějakou školu Maranata. Dneska si to pamatuju. Prostě 4hodinová na sluníčku, prostě prostě složité. Teď toalety žádné, že jo? Teď si člověk chtěl odskočit. Následovalo 50 dětí za ním pořád, čili to vlastně ani nešlo. Čili bylo to jako, je to vyčerpávající. Každá cesta je jako v podstatě nebezpečná. Dneska, že v Ugandě ebola, je to prostě, já už jsem tam byl kolikrát, když byla ebola, nevím, jak je to dneska veliké oproti těm jiným. Čili je to, dneska, když už přijedu do Ugandy, tak už jsme jako mezi svými, kromě toho, že tam máme své zaměstnance místní, kromě toho, že tam máme svoji nemocnici, své školy, už se jako známe, tak je to úplně jiné, ale pořád, vždycky si člověk myslí, že už všechno ví, a není to pravda. Každou návštěvu se dozví něco nového.
1: A vzpomeňte na nějaký příběh, ať z Afriky nebo z Indie, který vás třeba hodně osobně zasáhl, když jste se s ním seznámil.
2: Tak vždycky ty příběhy v těch nemocnicích, kdy ty lidi nebyli zvyklí chodit do nemocnic, a my jsme dělali součástí toho projektu v Ugandě, v městečku Buikweje, prostě ty lidi seznamovat s tím, že je možné jít do nemocnice, protože oni byli zvyklí nechodit nebo chodit k šamanovi, anebo byli zvyklí přijít až v poslední fázi, takže to už kolikrát jako nešlo nic dělat, ale když se třeba zachránilo dítě nebo v tom inkubátoru, když vidíte tu nadšenou maminku, kdy už třeba se nedávala moc šance, tak to jsou příběhy, které vidět, že pomáhají. Pak jsou příběhy, tady vím, že jsi mi volal pan starosta z jedné obce, že byl, jak mi to gratulujou těm seniorům, třeba k 80, tak ten senior mu říká, no ale já ještě jako nemůžu umřít, já platím školní, mám své vnouče v Ugandě, nebo oni na někoho uměla fotku. Čili někdo to bral skutečně, že podporuje dítě úplně jako zcela osobně, a těch lidí není málo. Hodně lidí prostě má své fotky, píšou si, prostě prožívají ten osobní vztah, který je vzniknul na základě financí, takže jsou to někdy příběhy opravdu zajímavé. Někdo z tomu tak propadne, že veškeré peníze, že třeba podporuje 10 dětí nebo i 15 dětí někdo podporuje. Takže ty příběhy, někdo se začal učit, nechci úplně jmenovat, jeden známý herec se začal učit místní jazyk Luganda, aby mohl s tím dítětem mluvit.
1: Komunikovat.
2: Takže jsou příběhy jako, teď oni dostávají to vysvědčení, ty rodiče, někdo to dítě mělo špatné výsledky, ten pán nám volal, že by připlatil jestli doučování, nebo to jako v Africe nejde vlastně to. Takže ty příběhy jsou, na jednu stranu nás podporují manažeři, kteří vždycky píšou, jejda, já jsem se nevozval, prosím vás, už rok, to je hrozný, co si o mě, ale vědí, že ale jako nemají čas. A pak jsou lidi, kteří skutečně si říkají, je tak to naše dítě, tak zkoumají to vysvědčení. Většinou i s těma svými dětmi, tak nám zase napsal tady, tak se pojďte si to přečíst. Takže je to takový obohacení, myslím, rodinného života.
1: A jak důležité je potom při rozvojové pomoci respektovat místní kulturu, místní tradice, náboženství? Setkal jste se třeba někdy s nepochopením pro to, co děláte ze strany nějakých místních komunit?
2: No, my jsme jako hodně ostražití už od začátku a tím, že jsme tam součástí a nikdy jsme neudělali sami o sobě nic bez vědomí místních, ať komunit, nebo pana biskupa, nebo místního pana faráře, tak jsme se do úplných zásadních problémů nedostali. Ale je to strašně, je to jako nejdůležitější. Je to nejdůležitější neudělat nějakou zásadní chybu, protože dneska, když tam třeba hlásí dobrovolníci, to si tam přijede tam nesezdaný pár a tak prostě je to pro ně divný, je to nenormální. Jako. Čili já nechci zase tady někoho lustrovat, jestli je ženatej, vdaná, nebo... Ale je to tam, jak jste to přesně řekla, je to strašně důležité. Nemůžeme tam prostě mít lidi nebo dělat věci, které jsou s jejich kulturou
1: neslučitelné,
2: s oblíkáním. To je prostě první, co bylo, když tam někdo jede, říkám, prosím vás, zejména dámy musí mít prostě sukni, nebo oni samozřejmě už se to posunuje za těch 30 let, ale dneska už občas i vidíme v nějakých upnutých džínách i nějaké, a dřív to nebylo. Trošku se to posouvá, ale my bychom neradi a na to dbáme strašně, aby jako jsme tam Evropani nepůsobili prostě.
1: Jako cizorodý prvek?
2: Jako cizorodý prvek, který provokativně oni to neberou. Náš vlastně hlavní ředitel té naší partnerské organizace dostal od ministra zahraničí teď cenu Gracias Agit. Přijala jeho manželka, byla pozvaná ministerstvem zahraničí a já jsem si ji ptal na první jako dojem, tak ona říkala, že je úplně překvapená, jak tady chodí ženy oblékané. Prostě bylo léto, že jo, prostě že úplně jako nemyslitelné. Že kdyby dneska jak běžný turista nebo i třeba chodí oblíkaní v Praze, kdyby přijeli do Ugandy, tak to je úplně poprask na vesnici. A my jsme skutečně si zakládáme, že jsme ve vesnicích a v malých městečkách. My nejsme v Kampale nebo... takže o to více. V těch velkých městech se dneska už různě ty rozdíly jako sjednocují a nejsou takové, ale v těch vesnicích. A to se hned jako ví, to oni už nás znají. Právě, že jsme součástí tý, tak jsme taky sledovaný, že jo, a vědí o nás. Takže kolikrát už mě třeba pan biskup říkal, helejte se tady ty dva lidi, co byli, to bylo, no, takže to víme přesně. To jste řekla, to je zcela zásadní, ono to nevypadá, ale pokud chceme prostě jako katolická organizace rozvojově pomáhat, tak to je strašně důležité.
1: Já jsem ráda, že jste to zmínil. Arcidiecézní charita Praha získala celou řadu významných ocenění. Naposledy právě v loňském roce, v červnu, dostal šéf charitní mise v Ugandě Grace Mbojzi od ministra zahraničních věcí Jana Lipavského ocenění Gracias Agit. A potom, co cenu převzal, tak ji pan Mbojzi symbolicky věnoval českým dárcům. Je to tak?
2: No, jakoby cenu dostal nějaký diplom, ten nevěnoval, jako věnoval českým dárcům, protože on je ten, který s těmi českými dárci vlastně komunikuje. Čili on leta, 20 let nebo ještě více. Takže on, my jsme dřív měli Čecha, který byl vedoucí mise, pak jsme tu funkci zrušili. Jsem tím pověřen já, ale já nemám čas tam být víc jak jednou za rok. Takže on dělá tu pravou ruku mě jako vedoucího mise, tak jsme zjistili, že je vlastně dobrý, aby občas taky přijel on do Čech. Protože on odpovídá ty dopisy, ty kontroluje, když někdo říká si tohle dítě to či ono. Takže on vlastně se s těma dárci zpřátelil, on vlastně už pochopil trošku naši evropskou náturu, vždycky, když jsme třeba v Ugandě říká, a má to být jako evropský nebo ugandský, protože už ví, že to je úplný jako rozdíl od setkání až po nějakou konferenci, až po nějakou návštěvu dítěte, takže on to jako věnoval, protože je vděčný těm dárcům a už zná tu problematiku, jako já už znám třeba hodně o Ugandě a o sociálním prostředí, tak on zná o České republice, když jste se ptala na ty příběhy, tak byl úplně jako v šoku, jak se tady chováme ke zvířatům, protože v Ugandě zvířata, že jo, to je spíš
1: zdroj,
2: buď to pes je hlídač, a, nebo je to obživa, ale rozhodně tam není vztah. A viděl, my jsme byli někde, kde nějaká paní převážela v kočárku psa a on vůbec jako nevěřil, že to je jako možný, nebo někdo říkal, že musel jet, že dal psa do hotelu a zjistilo se, že ta týden ten pes v hotelu stál tolik, co tento pán se 4 dětma platí za rok nájem v Ugandě. Takže to třeba byl příběh, kdy vůbec, jako vůbec nechápali, jak je to jako možné. Takže když se bavíme třeba o té chudobě, tak chudoba je i taková, že si někdo nedovede představit, že by zase samozřejmě někdo nemůže mít děti, tak má pejska, tak to já nechci jako hodnotit, ale takže to jsou takové příběhy, které mi vždycky si vzpomenu, co se jako právě, a je dobré, že on tady třeba byl, že, jo, že vidí tu evropskou jako mentalitu, co lidi zajímá, co vlastně, takže to on... Takže to je v tom jako geniální, takže to věnoval jako symbolicky těm rodičům nebo těm dárcům, protože ví, že za prvé bez nich by ty projekty nebyly a za druhý už se s nimi píše a už se s některými zná. Takže.
1: Nebudu se ptát na rozdíl v mentalitě mezi obyvateli Ugandy a mezi obyvateli Indie. To je jasné. Zajímá mě spíš, jestli pracovníci arcidiecézní charity, kteří tam působí, přistupují ke své práci nějak výrazně jinak.
2: My tam Čechy nemáme, čili my tam máme organizace UCDT, Uganda Czech Development Trust, kde právě řídí pan Grace. A oni už jsou, to vedení těch je asi 5 lidí je ve vedení té organizace a pak tam jsou ty sociální pracovníci v těch vesnicích, protože to je všechno dálkami, obhospodařujeme velkou část Ugandy, takže ty pracovníci, oni mají pravidelné porady, aby vlastně ty názory těch dárců nebo ty přání, aby jako realizovali v tom terénu, takže oni mají, oni přesto, že to jsou ten poslední sociální pracovník, který bere $100 nebo... Ale už trošku jako ví, co my chceme, ze začátku vůbec nevěděli, co chceme, nebo proč, nebo bylo to jako, plánovali jenom rozdávání peněz a nic, ale právě ta rozvojová pomoc, aby se ty lidi jako vedli v tom životě.
1: A funguje to stejně i v Indii?
2: V Indii tam je to, bych řekl, přesný režim nějaké organizace pod biskupem katolické nebo pod sestrama, kde mají jako pevný režim, skoro jako v klášteře, nechci říct, že to je jako v klášteře některý, kde jsou třeba ty děti v nějakých těch školách, kde třeba přespávají, tak tam je to jako hodně, ale jinak to jsou jako, jinak jako tam se dávají peníze na účet těm dětem, ona Indie si to začala teď poslední dobou velmi hlídat jako stát, takže mají velmi omezené pracovní podmínky ty naši pracovníci, protože všechny peníze jdou na státní účet, který je ten je kontrolovaný, takže oni, ty Indové mají jako precizní režimy sociální práce. Myslím si, že v té Africe jsme sociální práci hodně učili a v té Indii už měli ty vize té konkrétní sociální práce, protože to jsou většinou, my jsme založili z nuly, kdežto v Indii ty sociální organizace, ty už existovaly třeba v menší míře, nebo, takže oni to tam měli k tomu už jako hlubší vztah delší dobu.
1: Velké téma je v současnosti kolonialismus. Má Evropa vůči těm chudým zemím určitý morální dluh? Nebo by měla být rozvojová pomoc čistě otázkou solidarity, financování, dobrovolnictví? Jak tohle vnímat?
2: Jestli má dluh, to já na to jsem malý pán, se k tomu jako vyjadřovat. Samozřejmě, že jsem za těch 30 let pomoci jsem měl chvíle, že to je prostě, že pražská charita totálně změní Afriku nebo Ugandu. Pak jsem si říkal, tyjo, já nevím vlastně, jak... Takže vycházím z toho, že každý dobrý skutek je dobrý. Často se nás lidi ptají, jestli jako co je za úspěch těch našich projektů, nebo co je, já říkám, jestli prostě dítě na rozdíl od svých rodičů umí číst a psát, tak to je prostě úspěch. Jestli se učí líp nebo hůř, někdy se učí líp, ale zase střední škola není dostupná, je někde 200 kilometrů. Prostě. Takže to je jako, nevím o dluhu, nevím, ale určitě to je jako obrovská pomoc a musí se dělat jako musí na to člověk mít čas přemýšlet o tom, o různých grantech, kde se něco jako pošle někam, nevím. To nechci říct, že to nemá smysl, ale jaká je účinnost přesně, protože vidíme, co naše úsilí, my třeba máme jako, posíláme jako dost peněz, ale samozřejmě to není srovnatelný s ničím, je to kapka v moři. Takže si myslím, že tomu věnujeme hodně velkou pozornost, co se tam jako děje. No, a že to není schopný nějakých státních vůbec tu pozornost věnovat. Ano, kontroly jsou, zkontrolují se, jestli, ale nejsem si jako jist.
1: Mnoho lidí, kteří přispívají, si může říct, to jsou peníze, které jednou někde v tom dlouhém procesu, než se dostanou k adresátovi, zmizí, nebo část jich propadne nějakým sítem. Jak zajišťujete transparentnost, jak zajišťujete kontrolu toho, že prostředky byly vynaloženy správně?
2: No tak většinou ty prostředky jsou na ty projekty tam v místě, že ty děti chodí do školy, čili my garantujeme, že dítě chodí do školy. No a pak jsou další projekty, že někdo posílá na školu, dneska už jako to dítě už není, jsou zdaleka, nejsou jediné projekty, co se jako, to bylo třeba prvních 5 let, ale dál už, čili podporují lidi z nemocnice prostě vznikla. Samozřejmě je to všechno ohrožený, projekt Bělorusku je ohrožený, co se děje v Ugandě, dneska Ebola, je to všechno ohrožený, čili je to jako samozřejmě všecko je malinko jako risk, ale 30 let se dějí dobré věci a na tom místě se jsou prostě, oni mají rozpočty, to oni vedou jako perfektně, to není jako, že to oni mají excelovské tabulky.
1: Dárci nemusí mít obavy.
2: Ne, jako my garantujeme, že to dítě a že se tam dějou ty s těma komunitama, že to všechno jako funguje, či to se dá jako zjistit, jako do jaký hloubky se vůbec má jako jít. Já takhle to sleduju, co ty organizace některý pošlou peníze a tím to končíme, nějaký fotky, tak my na místě tam děláme jako sociální práci, takže tomu dítěti třeba samozřejmě nejdou všechny peníze, tam je prostě tým lidí, který se o to dítě stará, protože my nemáme jako zájem, aby to dítě vystudovalo a konec. Prostě, aby ta rodina i, aby prostě se naučili, že tam má nějaký ty self-help group, že sbírají ty peníze a třeba ty maminky koupí šicí stroj. Takže to je jako hlubší.
1: Když přijedete po letech do oblasti, ve které Charita postavila školu, postavila studnu, ve které působí, co je pro vás třeba nejsilnější nebo největší zadosti učinění?
2: No zadosti učinění a to je ta právě rozvojová práce, že by to mělo fungovat i po letech. My vidíme třeba v Africe obrovské množství nedostavených škol, obrovské množství nějakých polorozbitých domů, ještě s náspem nějaký neziskovky. Čili ono vždycky se říkalo, no jo, sehnat peníze na investici, ale z praxe musím říct, že investice sehnat peníze samozřejmě je těžké. Ale každodenní provoz, ale to vidíme i v Praze, že jo, každý mi říká nový projekt, já říkám, my jsme rádi, že udržíme zastávající situace, ty existující, protože udržet projekt dlouhodobě je prostě těžká věc. Takže radost nám dělá to, že nemocnice i po 20 letech funguje, že naopak, že je tam větší o ní zájem, že škola je plná dětí a že se už ty lidi na to zvykli, že to je součástí společnosti a že to prostě běží dál a že se snažíme co nejvíc to napojit na ty místní zdroje, místní lidi. My nemusíme za rok mít třeba žádné peníze a mělo by to fungovat jako dál. Čili dneska nemocnice už je předaná arcidiecézi nebo diecézi Lugazi a my jenom podporujeme prostě, jenom, ono to je hodně, že? Aby vidíme, že to, aby to vymalovali, aby nechceme tam dělat evropskou nemocnici, ale aby byla hezká a plně vyhovovala čili těm místním, čili něco zlepšujeme, přístroje třeba kupujeme, na to by oni jako neměli. Tam běžná nemocnice nemá ty přístroje, co má naše nemocnice. Čili my jako jsme už dávno předali a teď ji prostě monitorujeme, jakoby nepřímo řídíme, to má svého ředitele a hlavně pomáháme v rozvoji právě, aby mohli zaplatit personál, třeba připlácíme na platy a kupujeme přístroje.
1: Adopce na dálku ta bezvadně funguje už desítky let, takže to už je taková zavedená rozvojová pomoc. Existuje přesto nějaký projekt, který se nedaří podle vašich představ?
2: No já myslím, že do čeho jsme šli s se jako daří. Ta adopce na dálku, to je jako trošku zavádějící slovo, je to rozvojový projekt s tím, že zabezpečujeme, nebo ten dárce zabezpečuje vzdělání pro dítě a zabezpečuje ale současně i vzdělání té komunity nebo prostě rozvoj toho místa, protože asi, aby jeden člověk tady jako zajistil vzdělání jednoho dítě, to by bylo malý cíl, byl by to malý cíl. Takže do čeho jsme šli, nikdy se, nemůžu říct, že by se nepodařilo. Určitě jsme třeba chtěli, první naše heslo někde bylo vzdělání těm nejchudším. Pak jsme zjistili, že úplně těm nejchudším, když třeba rodiče nechtějí, aby dítě chodilo do školy, když to dítě tam třeba chodí jenom, že na Vánoce dostane dárek, že to úplně není to pravý. Těm nejchudším, který mají třeba zájem o studium. Mm-hmm. Nebo jim ten zájem vysvětlit a pak se třeba chytnout nebo nechytnout. Ale, takže nedošlo bych, že k ničemu, čeho bychom litovali nebo co se nám nepodařilo, ale že se jako měnila ta struktura, cíl, kam chceme dojít, to určitě ano.
1: V čem jsou čeští dárci specifičtí? Jestli vůbec jsou specifičtí? Víte, říkám si, jestli pomáhají spíš srdcem, anebo jestli chtějí potom vidět i nějaké konkrétní výsledky. Jestli touží po tom dopisu, jestli chtějí vidět fotografii postavené nemocnice, jestli stojí o výroční zprávu a chtějí čísla.
2: Naši dárci se jako za 30 let hodně změnili. Já pamatuju, před 30 lety to byly opravdu maminky, babičky s farností, 99% katolíků, který prostě byli rádi, že tam znali sestru Marie Goretti, znali všechny ty biskupy. Vlastně oni sem taky jezdili. Samozřejmě tito dárci, někteří už zemřeli, mnoho z nich, a někteří jejich děti nám píšou, maminka zemřela, ale ona chtěla podporovat vždycky, tak já v tom budu pokračovat. A pak hodně lidí, tím, jak jsme už dlouho v tom segmentu, hodně manažerů a tak řík, prostě pošlou 5-7 tisíc, ani ne třeba pro rozvoj dítě na nějakou školu, nemocnici. A často mají, jako si říkají, já jsem se vůbec rok neozval, ale to asi nevadí, ne? Nebo mají jako takový, cítí takový dluh, že s námi jsou rádi, že to jako funguje, takže to dřív nebylo. To se teď jako hodně změnilo, že to jsou třeba, dárci posílají třeba i více peněz a jsou rádi, že to funguje. My jim posíláme nějaké bulletiny, někdo chce třeba

0: Kaco Praha?
1: No, v Praze máme taky mnoho projektů, jako asi každá charita. Nemáme, nejsme v ničem obrovští, ale v každé máme projekty, v každém, bych řekl, cílové sociální skupině si každý u nás najde místo, takže máme domovy pro seniory, domovy pro mentálně postižené, pro matky s dětmi, pečovatelskou službu a máme to jak v Praze, tak ve Středočeském kraji, čili v pražské arcidiecézi. Samozřejmě, což je jako nevýhoda, že všechny ty projekty jsou jako přeplněné, že zájem o sociální služby je obrovský, tak taky se čeká, jak jako zareaguje, jak se na to zareaguje, jestli teda na to jsou peníze nebo nejsou peníze. Vlastně hodně těch žadatelů se odmítá a máme i domov pro bezdomovce, máme poradenství pro ty migranty, pro sociální lidi, kteří jsou sociální nouzi, Čechy, pro všechny tyto skupiny. Samozřejmě vidíme, a to já potravinovou pomoc vidím jako velký problém, aby se identifikovali ti, kteří tu pomoc potřebují. Protože většinou ty příběhy nejsou úplně přesné, co ty lidi udávají. A pak někdo si jako myslí, že je na tom hodně špatně a přitom se jejich situace neliší třeba od našich zaměstnanců, nebo že to není úplně tak špatné. Čili trošku já se snažím, ono to úplně jako moderní není, abychom, když někomu pomáháme a jakože můžeme pomoct, aby to byla prověřená situace toho člověka. Protože ty maily a ty příběhy, tak zjistíte, že to je jako malinko jinak. Že...
0: Takže potřebujete dopodrobna znát jeho osobní příběh?
1: Dopodrobna ne, ale jako nějaké šetření, jo, protože si myslím, že ta cílená pomoc těm, kterým pomoc potřebují, dneska samoživitelka, to je strašně moderní, ale my jsme roznášeli potravinovou pomoc a samoživitelka popsala, tak jsme jí přinesl asi 3 tašky jídla, že nemůže ven a přišel proto pán, který s ní bydlí, že jo. Tak jako musí člověk, nechceme nikoho jako lustrovat, nebo, ale na druhou stranu spíš apel na lidi, aby si všímali ve svém okolí lidi,
0: někoho,
1: kteří znají.
0: Kdo skutečně potřebuje.
1: Ale už se to jako i množí, píše nám paní, hlejte se, já myslím, že sousedka, ona moc nevychází a ona fakt jako nemá co k jídlu, nebo...
0: Pořád platí to, že se celá řada lidí, celá řada Čechů, potažmo Pražanů, stydí o pomoc říct?
1: No samozřejmě ty, co pomoc potřebují a jsou velice slušní, až jako bych řekl, tak si neřeknou. A takový jsou lidi, kteří napíšou na 7 charit a chtějí od každý 5 000. A když se neudělá to šetření, tak by teoreticky, až tě chodí na faru, a tak by teoreticky ta paní mohla dostat 40 000 za měsíc, že jo? Což se někdy stávalo. My už máme, jestli teď jako informujeme i ty charity mezi sebou, protože těch žadatelů takových je hodně. Čili ti, co proto říkám, že to je na nás, aby jsme trošku si všimli, jestli někdo nepotřebuje pomoc. Maminka má 5 dětí třeba někde, nebo že asi nemá na ty kroužky. Nebo, čili v mezích charity je pomoc, úplně bez problému. Problém je, že množství lidí, který vlastně pak po zjištění se úplně jako tu pomoc třeba nepotřebují.
0: Máte při své náročné práci vůbec nějaký prostor vypnout, co vám třeba pomáhá k tomu, abyste načerpal další energii?
1: Chodím cvičit, chodím do sauny a mám skvělou manželku, takže se můžu té charitě věnovat
0: naplno.
1: Věnovat jako naplno a to mě baví. Mě třeba nevadí, když mi zavolá někdo v sobotu, v neděli, v noci, ve dne, to mě jako nevadí. To si myslím, že s tím jako souvisí a když už jsme si na tento rodinný režim takhle zvykli, tak si myslím, že to není žádný problém.
0: Tak já vám přeju, ať vás vaše práce pořád nabíjí dál, tak jak to dělala doposud. Mimochodem, zažil jste někdy nějaký moment, kdy jste si říkal, no tak teď už jsem na hraně toho, jestli moje práce má smysl nebo ne? Nebo to nikdy nenastalo?
1: No, pokud beru to, co jsem říkal, že každý dobrý skutek má smysl, tak to člověk jako musí naplnit. A já to tak jako beru. A jako velmi mě třeba jako obohaťuje, že jsem součástí katolické církve, kde jako jsem u No jsem jako součástí a ta charita se snažím, aby součástí tak

0: byla a to mě taky jako hodně naplňuje.
1: Ať to vydrží. Mým milým hostem dnes byl ředitel arcidiecézní charity Praha Jaroslav Němec. Mějte se moc hezky, vážím si toho, že jste přišel do studia.
0: Děkuji moc a přeji všem krásný den.
1: Pokud se vám dnešní díl Charitalku líbil, tak my samozřejmě budeme rádi, když nás podpoříte odběrem, sdílením, lajkem, anebo třeba i tím, že podcast doporučíte dál. I díky tomu se důležitá témata mohou dostat k více lidem. A já si vážím toho, že jste dnešnímu Charitalku věnovali svou pozornost a Naděžda Hávová se těší zase opět příště.

Je pár vteřin po 21. hodině, vy posloucháte Proglas, u mikrofonu slyšíte stále Lenku Pekařovou a já vás nyní zvu k modlitbě večerních chval, ve kterých se mnou bude modlit otec Martin Holík.

0: Tak tedy i já vás zdravím. Budeme se modlit texty z 12. neděle v mezidobí, to znamená ze 4. týdne žaltáře. V novějším vydání je to strana 1258, kde začneme hymnem, texty následují 1258. V původním na straně 1132. Texty všechny následují výjima Mariánské antifony, ta je v novějším breviáři na straně 790, v původním na straně 700. A vzpomeneme také na ty, kteří byli dnes postiženi nějakými přírodními pohromami. Bože, pospiš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja.
0: Světlo si oblažující, Kriste slávy jas mající, od Otce věčného, od Boha nesmrtelného, nebeského a svatého, věčně blaženého.
1: Denní námahu nesouce, došli jsme k západu slunce, hle, večer začíná, Otci, Synu, Duchu sláva, Bohu jedinému chvála, ať nyní zaznívá.
0: Sluší se po všechny časy chválit tebe všemi hlasy, Kriste, Synu Boží, ty nám věčný život dáváš, proto se ti celý svět náš klaní u podnoží.
1: Vyprošujte Jeruzalému pokoj.
0: Zaradoval jsem se, když mi řekli, do domu Hospodinova půjdeme.
1: Už nestojí naše nohy v tvých branách, Jeruzaléme.
0: Jeruzalém je vystavěn jako město, spojené v jeden celek.
1: Tam vystupují kmeny, kmeny Hospodinovi, jak to zákon přikazuje Izraeli, aby chválil Hospodinovo jméno.
0: Tam stojí soudní stolce, stolce Davidova domu.
1: Vyprošujte Jeruzalému pokoj, ať jsou v bezpečí, kdo tě milují.
0: Ať vládne mír v tvých hradbách, bezpečnost v tvých palácích.
1: Kvůli svým bratřím a přátelům budu říkat pokoj v tobě.
0: Kvůli domu Hospodina našeho Boha budu ti přát štěstí.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Vyprošujte Jeruzalému pokoj. Od časného rána až do noční tmy čeká má duše na Pána.
0: Z hlubin volám k tobě, Hospodine, Pane, vyslyš můj hlas.
1: Tvůj sluch ať je nakloněn k mé snažné prosbě.
0: Budeš-li uchovávat v paměti viny, Hospodine, Pane, kdo obstojí?
1: Ale u tebe je odpuštění, abychom ti mohli v úctě sloužit.
0: Doufám v Hospodina, duše má doufá v jeho slovo.
1: Má duše čeká na Pána více než stráže na svítání.
0: Více než stráže na svítání, ať čeká Izrael na Hospodina.
1: Neboť u Hospodina je slitování, hojné je u něho vykoupení.
0: On vykoupí Izraele ze všech jeho provinění.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Od časného rána až do noční tmy čeká má duše na Pána. Při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi i na zemi. Aleluja.
0: Kristus Ježíš, ačkoliv má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu.
1: Ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí.
0: Byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži.
1: Proto ho také Bůh povýšil a dal mu jméno nad každé jiné jméno,
0: Takže při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno, na nebi, na zemi i v podsvětí.
1: A každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat, Ježíš Kristus je Pán.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi i na zemi. Aleluja.
0: Z druhého listu Petrova z první kapitoly. Máme něco velmi spolehlivého, totiž výroky proroků, a děláte dobře, když na ně dbáte jako na světlo, které svítí na temném místě, dokud se nerozbřeskne den a jitřenka vám nevzejde v srdci. Buďte si však především vědomi toho, že žádné proroctví v písmu není ponecháno soukromému výkladu.

0: Od východu slunce až do jeho západu, ať je chváleno Hospodinovo jméno.
1: Od východu slunce až do jeho západu, ať je chváleno Hospodinovo jméno.
0: Nebesa vypravují o boží slávě,
1: ať je chváleno Hospodinovo jméno.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Od východu slunce až do jeho západu, ať je chváleno Hospodinovo jméno. Co vám říkám ve tmě, povězte na světle, a co se vám šeptá do ucha, hlásejte ze střech.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení.
1: Že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné se sadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství,
1: jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
0: Co vám říkám ve tmě, povězte na světle, a co vám šeptá do ucha, hlásejte ze střech. V Kristu se všichni radují a doufají v něho. Prosme ho,
1: Pane, pohlédni na nás a vyslyš nás. Ty zvěrný svědek a prvorozený z mrtvých, svou krví si nás obmyl od našich hříchů.
0: Dej, ať vždy pamatujeme na tvé divy.
1: Dej těm, které si povolal za hlasatele evangelia.
0: Ať jsou hodlivými a věrnými rozdavateli tajemství tvého království.
1: Králi pokoje, ať se stoupí tvůj duch na ty, kdo řídí národy.
0: Aby se zastávali chudých a ubohých.
1: Pomáhej těm, kdo trpí kvůli svému rodu, barvě, postavení, řeči nebo náboženství.
0: Ať dosáhnou svých práv a uznání své důstojnosti.
1: Všem, kdo zemřeli v přátelství s tebou,
0: dej účast na blaženosti s panou Marií a všemi svými svatými. A připojujeme prosbu, protože je zítra den otců, aby otcové měli rádi své děti, aby je dobře vedli a vychovávali a došli na nich také velkých radostí. A také prosíme, aby škody, které byly napáchány při dnešní průtrži a kroupách na několika místech naší země, aby byly brzy v pořádku napraveny.
1: Pane, pohlédni na nás a vyslyš nás.
0: Spojme se v modlitbě Páně.
1: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Svatý Bože, dej, ať jsme naplněni úctou a láskou k Tobě. Vždyť Ty nás stále miluješ, staráš se o nás jako otec a nikdy nás nepřestáváš vést. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť On s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Děkujeme za možnost společné modlitby, ať prožijete dobrý sváteční nedělní den. Pán s vámi.
1: I s tebou.
0: Požehnej vás i vaše všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
0: Jdeme ve jménu Páně.
1: Bohu díky.

Ve 9:45 večer vás na Proglasu zveme k poslechu koncertu komorní hudby. Nejprve vám nabízíme dechový kvintet D-dur opus 91 od Antonína Reicha. Skladbu zahraje české dechové kvinteto.

Právě dohrál dechový kvintet D-dur opus 91 od Antonína Reicha. Skladbu zahrálo české dechové kvinteto. Následuje smyčcový kvartet C-dur od Ignáce Josefa Plejela. Skladbu zahraje Janáček kvartet.

Slyšeli jste smyčcový kvartet C-dur od Ignáce Josefa Pleyla. Skladbu zahrál Janáček kvartet. Následuje sonáta číslo 8 E-moll, patetická, od Ludvika van Beethovena. Skladbu zahraje Kamil El Ahmadi na klavír.

Právě dohrála poslední skladba dnešního koncertu komorní hudby. Slyšeli jste sonátu číslo 8 E-moll patetickou od Ludwiga van Beethovena. Skladbu zahrál Kamil El Ahmadi na klavír.

Milí posluchači, s poslední nabídkou pořadů klasické hudby před letními prázdninami se nyní hlásí Štěpán Grafe. Co si tedy určitě nenechat ujít? Nedělní večerní koncert vážné a duchovní hudby zítra ve 21 hodin a 15 minut naplní duchovní hudba Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Zazní jeho rozsáhlé oratorium Paulus, ve kterém autor umělecky zpracoval biblické texty z Nového zákona. Vyslechneme si ho z nahrávky pěveckých solistů a sborů Gechinger Kantorei Stuttgart a Pražského komorního sboru za spolupráce České filharmonie s dirigentem Helmutem Rielingem. Opět v pátek 26. června v 16 hodin pro vás bude připravena premiéra Oktávy. Kateřina Horká je mladá česká hudební skladatelka, která má na svém kontě mnoho úspěchů. A právě v této oktávě z pražského studia ji přivítá redaktorka Jana Rambousková. Povídat si budou o cestě k hudbě a ke skládání a také o tom, jaké jsou radosti a starosti komponování klasické hudby v dnešní době. Pořad bude doplněn ukázkami z tvorby Kateřiny Horké. Chtěl bych vás také upozornit na pořad, který uvedeme následující neděli 28. června. V Soaré 15 minut po 21. hodině zazní další nahrávky vydavatelství Pentaton, tentokrát vybrané výhradně z díla Roberta Schumana. Od úmrtí tohoto německého romantického skladatele v červenci letošního roku uplyne 170 let. Pořad nabídne klavírní úpravu písně Widmung z cyklu Myrty, kterou přednese japonská solistka Mari Kodama. Z alba amerického Emersonova kvarteta budou uvedeny ukázky ze Schumannových smyčcových kvartetů. V podání japonské houslistky Midori zazní první věta z pozoruhodného houslového koncertu D-moll. Program uzavře výběr ze skladatelových symfonií, které v roce 2021 pro Pentaton natočila Drážďanská filharmonie pod taktovkou Marka Janovského. Pořad pro vás připravuje hudební redaktorka Kateřina Grafová. Přeji vám krásné léto a hodně radosti s klasikou na Proglasu.

0: Byli mladí, měli své sny, plány a poslání pomáhat druhým. Přesto se jejich životy staly terčem jednoho z nejkrutějších politických procesů naší historie. Jan Bula a Václav Drbola, dva kněží, kteří za svou věrnost Kristu zaplatili cenu nejvyšší. Dnes se ale neohlížíme jen za tragédií. Ohlížíme se za dnem, kdy se dočkali té nejvyšší duchovní pocty. Příjemný poslech od mikrofonu přejí Natálie Fajtová,
1: Alena Rubášová,
2: Ladislav Pol a Kateřina Vitouchová.
3: Milí přátelé, vítáme vás na slavnosti blahořečení Jana Buly a Václava Drboly. Jsme moc rádi, že se tu dnes můžeme vidět společně. Zvláštní přivítání patří vám, kteří jste přijeli z míst spojených s životem a příběhem obou kněží. Z Lukova, Staroviček, Moravských Budějovic, Rokytnice nad Rokytnou, Bučovic, Čučic i Babic. Jsme velmi vděční za každé dítě, za každou rodinu, za každého mladého i staršího poutníka. Za každého z vás, který pomáháte vytvářet tohle neuvěřitelně pestré společenství. Rádi jsme také, že tady je s námi papežský legát, kardinál Michael Czerny. Vítáme všechny přítomné biskupy, kněze, řeholníky a řeholnice. A rádi vítáme také čestné hosty politiky, umělce, akademiky i osobnosti veřejného života. Společně nás dnes čeká neuvěřitelně bohatý program a my pevně věříme, že si ho hezky užijete.
2: Českou a moravskou církev reprezentovala většina biskupů. Jedním z nich byl olomoucký pomocný Antonín Basler.
4: V čem si myslíte, že by mohli být pro dnešní společnost vzorem blahoslavení Bula a Drbola?
5: Tak zcela určitě svojí věrností jak k kněžskému povolání, tak pravdě. Určitě to stojí za to postavit jako příklad pro současnou mladou generaci.
4: A myslíte, že právě ta mladá generace si jich všímá nějak nebo tak?
5: Doufám, že si jich všimne, protože je to svědectví života a smrti.
1: Brněnské výstaviště se v sobotu 6. června proměnilo v obrovský chrám. Právě sem zamířili tisíce věřících, pamětníků i poutníků z celé země, aby byli svědky chvíle, na kterou moravské a české diecéze čekali desítky let. Příběh z temných 50. let z Vysočiny tak došel svého symbolického a dojemného naplnění. Atmosféra na výstavišti byla protkaná hlubokou úctou, ale také obrovskou radostí a zadosti učiněním. Jak tuto výjimečnou sobotu vnímali přicházející poutníci i s dětmi?
4: Odkud jste přijeli?
6: Z Velkých Bílovic.
4: Jak se těšíte na tu akci?
6: Docela dobře.
4: Co třeba nejvíc vás tak jako na tom zaujalo, že jste se rozhodli přijet?
6: Tak je to velké blahořečení, asi... Nevím.
4: Máte nějaké očekávání, co se tady bude dít, nebo
6: ne,
4: tak?
6: Ne, nemám.
4: Tak jo, díky.
7: Tak odkud jste přijeli?
8: My jsme teda Moraváci, ale teďka kvůli manželově a mojí práci bydlíme u Prahy, takže vlastně přijeli jsme ze středních Čech.
7: Přijeli jste teda zdaleka, museli jste hodně plánovat?
8: No, museli. Navíc manžel musel zůstat doma, protože nám dneska dělají kanalizační přípojku, takže bohužel tady nemůže s náma být, ale já a děti jsme přijeli.
7: Ano. Jak si to děti užívají?
9: Hezky! Hezky!
8: Co se vám nejvíc líbí?
9: Mně se nejvíc líbí...
8: Skákací hrad?
9: Skákací hrad a
10: ještě... Mně se mi líbí skákací hlady.
9: A ještě se mi líbí ta...
8: Autíčka?
9: Autíčka.
10: Autíčka. A mně se líbí autíčka.
7: A chystáte se s mamkou i na mši?
8: Jo.
10: No, to teda chystáme.
7: A četli jste si třeba s mamkou něco o těch blahoslavených? O Janu Bulovi a Václavu Drbolovi.
8: Máme komiks doma, Silvi, že?
11: No, máme.
8: Máme komiks a pak jsme se dívali na tu animovanou pohádku, nebo ten příběh vlastně v té animované podobě. Takže to se nám taky moc líbilo a určitě ty příběhy jsou strašně inspirativní a mají nám co říct.
7: Tak vám moc krát děkuju. Užijte si celou akci. Naschledanou.
8: Naschledanou.
11: Pa, pa.
0: U vchodu pavilonu P jsem potkala předsedu KDU ČSL a hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolecha.
11: Jak jste zatím spokojený s organizací dnešní akce?
12: Já jsem přišel před chvilkou, ale jako za mě je to tady vidět, že to je zorganizované naprosto skvěle a mně se strašně líbí, jak tahle akce je vůbec jako komunikovaná dopředu, jak to PR kolem toho, jak je dělaný a vkusně dělaný, takže si myslím, že i ta organizace tady bude naprosto skvělá. Myslím, že to je připravený fakt dobře.
11: Jak dlouho jste se na tuto akci připravoval vy osobně?
12: Tak pro mě to nebylo nějak moc o velké přípravě. My jsme to řešili hodně dlouho dopředu, protože biskupství samozřejmě od nás jako od kraje chtěl nějaký příspěvek na organizaci takovéhle akce, což za nás byla naprostá samozřejmost. Jediné, co jsem se připravoval, tak když jsem zjistil, že je tady udělaný jako za mě velice vkusný merch, tak jsem se domlouval, že jsem chtěl to tričko, který se tady dá koupit, tak abych ho měl dopředu, abych s ním mohl přijít, což už jsem teďka splnil, což posluchači neuvidí, ale mám ho na sobě. To jsem chtěl.
11: A čem pro vás osobně jsou inspirací dnešní blahoslavení Jan Bula a Václav Popola?
12: Tak za mě to hlavně o té odvaze držet nějaký slovo a držet nějakou tu svou pravdu, ať už se od nějaký ty vnější okolnosti a u nich jako velice brutální okolnosti prostě snaží to jako přetočit a myslím si, že tu odvahu potřebujeme v každodenním životě a my politici s tou pravdou to máme taky hodně složitý, takže si myslím, že držet tu pravdu v tom běžném životě, v tom politickém je vlastně v dnešní době taky o odvaze, takže pro mě jsou velkou inspirací.
11: Děkuju vám za rozhovor, jak se vám tady líbí.
2: O své zážitky se s námi podělil pater František Sedláček, farář poutního místa Štípa u Zlína.
11: Co jste zatím stihl absolvovat z programu?
13: Zatím jsem akorát přišel se podívat, protože jsem tady teprve tak 4 hodiny. Jo?
11: A v čem jsou pro vás Jan Bula a Václav Drbola inspirací?
13: No, inspirací, protože to byly jako kněží a podobnou dobu, o 20 let jsem zažil později já, taky s těma výslechama a tak dále, takže mě to bylo jako sympatické, říkal jsem, že tam musím jít a jeden, který byl taky jako vězněný, tak jeho bratr mě o tom jako všechno vyprávěl v 70. letech. Takže jsem o tom trošku něco věděl, ale teď už toho vím víc. Byl to pan Roupec.
11: Jo? A kdybyste měl dnešní den popsat třemi slovy, jaká by to byla?
13: Tak radostná atmosféra a že u Pána Boha není čas.
11: Děkuji.
2: Slavnosti se účastnilo několik řeholních sester. Mezi nimi postulátorka beatifikačního procesu matky Vojtěchy Hasmandové, boromejka Marie Remigie Češíková.
4: V čem si myslíte, že by mohli být blahoslavení Jan a Václav vzorem pro dnešní společnost?
14: Myslím si, že jsme svědky takových různých utrpení, která přicházejí už z takové té tekuté společnosti, jak říkal papež František. A tady tito lidé své utrpení přijali jako svědectví víry, takže může to posílit naši víru v situaci, ve které se nacházíme, ať už je jakákoliv. To si myslím, že je to nejdůležitější, prostě obstát a žít naplno.
4: A jak tady na vás zatím působí tady to společenství, co tady jste potkal?
14: Tak jsem moc ráda. Bylo pro mě velkou radostí vidět, jak přicházejí rodiny s dětmi, že to je ta naděje církve a zároveň, aby oni už od malička zakusili něco takového důležitého, jako je vyznamenání dvou kněží církvi. To si myslím, že je pro ně velké svědectví víry a povzbuzení pro život i těch rodin. To mě moc oslovuje. Samozřejmě, že vidím mnoho známých a sester, které tady také přicestovali. A mimo to všechno mě hodně zajímá, jak probíhá ten proces blahořečení, protože sama působím jako postulátorka kanonizačního řízení matky Vojtěchy Hasmandové. A tak je to pro mě i takové nahlédnutí, jak doufám, že i k tomu dojde v jejím procesu.
4: A posouvá se nějak ten proces beatifikace matky Vojtěchy?
14: Tak ona dospěla do fáze, kdy je venerabile, to znamená ctihodná, ukončilo se zkoumání jejího života a teď vlastně čekáme na zázrak. Jo, modlí se velká skupina lidí, kteří se sami přihlásili do této skupiny, jako modlitevní skupina Matky Vojtěchy, a prosíme za mnoho nemocných. Každou chvíli přichází nějaká prosba. Bylo už více uzdravení, ale ne všechno se dá použít jako zázrak, protože ten zázrak je něco velmi mimořádného a vlastně to potvrzení nebe, že ten člověk byl svatý. Na to zatím čekáme, ale doufáme, že i toto přijde.
1: Během dopoledne byla možnost zúčastnit se rozmanitého předprogramu, například svědectví. Velký ohlas pak sklidilo zejména zhrnutí patera Josefa Prokeše.
15: A tak ti, dobrý Bože, děkujeme za Jana a Václava a chceme tě prosit za věrnost pravdě. Dej, ať tě dokážeme následovat, hledat tě, ať poznáváme tvoji cestu, ať nikdy neuděláme tečku jako Marie Magdalská, jako Jan a Václav. Ať jdeme dál, ať se tebou necháváme překvapit, i když je to třeba nějak těžké. Ať ve svém životě potom o tom svědčíme i druhým. Ať vztah k tobě prožíváme tak strhujícím způsobem, že svědčíme o tvé pravdě lásky k člověku. Dej nám prosím sílu lásky, ať dokážeme tvoji lásku ve světě a ve vztazích objevovat. Ať dokážeme žasnout. Ať se umíme zastavit v modlitbě, v lásce, v tobě. A hlavně tváří tvář síle zla a zneužívání moci a manipulaci, ať nepodlehneme tomu, že cesta dál je přes nějaké ještě silnější zlo a odplatu. Ale dej nám prosím vynalézavost lásky, ať i v dnešní společnosti a dnešním světě dokážeme vždycky kreativním způsobem hledat sílu lásky, sílu další cesty, tvůj pohled na svět. A moc tě prosíme také o moc odpuštění. Žijeme ve světě, kde je tolik rozdělení, válek, nedorozumění. Dej prosím, ať jsme jako tvoji učedníci, jako Jan a Václav, těmi, kteří často dost skrytě, ale přece a věrně dokážeme vnášet do světa moc odpuštění. Ne tak, že zlo nevidíme nebo ho zlehčíme, ale že ho vezmeme vážně a že ho dáváme tobě a prosíme o sílu, abychom vnášeli naději, že přeci jen další cesta pokračuje. O to tě prosíme skrze Krista našeho Pána. Amen.
1: Celkem logicky mezi poutníky převažovali ti z brněnské diecéze.
16: Odkud jste přijel na dnešní akci?
17: Tak já jsem přijel z Ostopovic a jmenuji se Pipa Vlach.
16: Jak jste zatím spokojený s předprogramem?
17: No, předprogram se mě líbil, byly tam pěkný svědectví, tam byly. A co mě zvlášť jako zaujalo, tak bylo vlastně zhrnutí těch třech svědectví toho otce Prokeše. Tak to jako to mělo sílu a to je, co si beru zatím, teda toto si beru domů. Jo, láska, odpuštění a tady toto. No.
16: A kdybyste měl popsat atmosféru dnešního dne třemi slovy?
17: Radost, cíl radosti, no, společenství, no a naději hlavně, já ty vidím plno mladých taky. Já už jsem v důchodě, já už to nezachráním, ale tady ti mladí jako v pohodě, jo? Dobrý.
16: Odkud jste na akci přijela?
18: Já jsem přijela z Tropské farnosti.
16: Znala jste příběh dnešních blahoslavených už dřív, nebo jste se o ně začala aktivně zajímat až po tom, co bylo oznámeno, že budou blahoslaveni?
18: No, už jsem o nich slyšela, ale úplně dopodrobná jsem se začala zajímat, až vlastně tady ta akce měla začít probíhat, takže si myslím, že jsem pročetla, co se všechno dalo.
16: Co vás na životě Jana Buly nejvíce zaujalo?
18: No, samozřejmě mě zaujala ta krutost těch komunistů a to všechno, co se tam vlastně dělo. A to, že byli tak mladí a stejně zůstali věrní Kristu a vlastně dokázali odpustit tomu nepříteli.
16: A na životě Václava Drboli?
18: No, tak určitě to stejné. Jak jsem se vlastně dozvěděla, tak Jan Bula byl takový extrovert, Václav Drbola byl spíš introvert, ale určitě byli oba dva stejní hodnotově ti mučedníci.
16: Kdybyste měla zhodnotit organizaci dnešní akce?
18: tak trošičku jsme tam tápali, museli jsme se tam radit, kde si najdeme vlastně to naše místo, protože v těch sekcích a ještě jsme se moc nějak nevyznali, ale nakonec jsme šťastně místo našli. A jinak je krásný sluneční den, je to tady příjemné, milé, je tady plno aktivit a jsme tady moc spokojeni.
19: A co jste říkala na předprogram?
18: Tak neviděla jsem ho úplně celý, ale to, co jsem viděla, tak se mně moc líbil.
19: Děkuji za rozhovor, ať se vám tady líbí.
18: Děkuji.
3: Vlašimsko, z vesnice na Vlašimsku. Pod Blanicko.
2: To je krásné. Co vás k tomu přimělo?
3: Vlastně přivedla mě k tomu moje duchovní sestra, katechetka, která mi pomáhá s výkladem Bible, rozumět Bibli. A tak vlastně akci jsem vůbec nevěděla, ona mě teda k tomu nějak jakoby přivedla, navedla a dovezla mě sem.
2: Zatím jste už tu třeba zažila něco silného nebo tak?
3: Tak ta svědectví, to jsem potřeba slyšet, protože zrovna včera jsem měla příhodu s bratrem a jeho manželkou a vlastně v srdci se mi umístila zloba a zlost a hněv a potřeba jsem slyšet ta slova o odpuštění.
1: Své zastoupení na výstavišti měly také dcery Panny Marie Pomocnice. Salesiánka Helena Kotásková přijela už o den dříve.
19: Jak jste zatím spokojená s organizací?
20: Moc spokojená. Všechno zatím výborně funguje.
19: Co vás nejvíc zaujalo z předprogramu?
20: Musím přiznat, že jsem nebyla přítomna úplně na všem, ale moc se mi líbilo slova Josefa Prokeše, jak tam mluvil. No?
19: V čem jsou pro vás inspirací dnešní blahoslavy?
20: V tom, jak dokázali být věrní Kristu.
19: A kdybyste měla dnešní den popsat třemi slovy?
20: Mně by stačilo možná jen jedno, to odpuštění a věrnost a víra. Víra, věrnost a odpuštění.
19: Moc vám děkuju.
1: Své zastoupení měli také věřící z ostravsko-opavské diecéze.
21: Já jsem z Příbora.
22: Já jsem z Kopřivnice.
21: Takže jste museli docela plánovat, než jste dorazili dnes na brněnské výstaviště.
23: Ano, ano, chystali jsme se, ale velice jsme se těšili.
22: Mě přemluvila sestra, ať s ní jedu. Jak mi to poprvé řekla, tak jsem hned věděla, že pojedu.
21: Tak jo. A těšíte se na samozřejmě tu mši svatou samotnou určitě. Je ještě něco, kvůli čemu jste sem přijeli? Chcete se třeba s někým setkat?
23: Určitě. Možná potkáme známé, anebo se ještě setkáme, ale já si myslím, že i to, že tady fakt jako kolem vidíme jako krásné takové společenství různorodých lidí, mladých, starých, ale také třeba kněží, řeholních sester, že to je úplně úžasné a že to je velká posila ve víře a je to taková opravdu slavnost. Jako mysleli jsme si, že to bude třeba na náměstí před katedrálou, teďka přemýšlíme, ale vlastně tady je to hrozně hezké, že je prostor a určitě teďka někoho potkáme. Právě jsme vyšli a někoho potkáme.
22: A mě ještě oslovilo tady, jak jsme byli teďka na té přednášce otce Prokeše, tak opravdu, jako člověk se nad tím zamyslí a opravdu to má

0: Tři takové body, které nám teďka otec Prokaž řekl.
1: A chtěli bychom pozdravit naši rodinu, všechny, naši maminku do Příbora a celou naši rodinu, že na ně moc myslíme a že je máme rádi.
2: Tak já vám moc děkuji za rozhovor.
3: Děkujeme.
4: Na shledanou.
5: Odkud jste přijel?
6: Já jsem z Brna.
5: A co vás nejvíc třeba oslovuje na té události?
6: Na té události mi oslovuje hloubka těch svědectví, které kolem toho jsou. Prostě ty lidé mluví opravdu to, co zažili, znám konkrétně Martinu a Káju Firstových, a takže vím, o čem mluví a vím, jakým životem skutečně prošli. Takže to je velmi autentické.
5: Jsou třeba vám něčím osobně vzorem skoro blahoslavení Jan a Václav?
6: Tak v osobní statečnosti a v neochvějné víře v Boha.
5: Děkuju, nashledanou.
7: Pocházím od Jaroměřic a tatínek v 50. letech o této události vypravoval. Takže dostal otec Bula vlastně takovou satisfakci a je mi líto, že se toho tatínek ještě nedočkal.
3: A už jste se účastnila nějakého předprogramu?
7: Ne, my jsme přijeli teprve, víš.
3: A zatím, co říkáte na organizaci?
7: Bezvadně, dobře jsme to našli, i když tady je všechno nové. Jenom teď poslední blok a sekce je trošičku zmateční, ale jinak doptáme se, takže proto jsme přišli dřív. Ještě chceme jít ke svátosti smíření a to bude ve druhém pavilonu.
3: Určitě. Tak vám přeju hezký den, ať se to tady hezky užijete.
7: Děkuji.
5: Odkud jste přijel?
8: Z Třebiče.
5: Co vás k tomu přivedlo?
8: Líbilo se mi to, ta myšlenka.
5: Jsou pro vás nějakým vzorem Bula Drbola?
8: Tak určitě jsou.
5: A už jste tady nějak delší dobu na tom programu?
8: No, přijeli jsme někdy kolem 10. hodiny, kolem 10. Tak jsme s dětskama tam různě, že ty skákací hrady a tak, zkusili a teď jdeme na hlavní program.
5: Takže zatím nejvíc jste to užili skrz děti a skákací hrady.
8: Jo, přesně, máme 5 dětí, tak zatím jsme si to užili skrz děti hlavně.
5: Tak jo, děkuju.
3: Já se vás zeptám, odkud jste přijela?
9: Tak my jsme přijeli autama z Mrákotína, to je u Telče. Chtěli jsme jet autobusem, ale neobsadili jsme ho, tak nakonec 4 auta.
3: Tak co pro vás znamenají dnešní blahoslavení? Čím jsou pro vás inspirací?
9: Já si celou dobu říkám, že oni tolik vytrpěli, že ten režim s nima tak zacházel strašně kvůli tomu, že byli pravdiví a že byli stateční, takže vlastně je připravili o život. Takže já jsem si říkala, já musím jet aspoň jim takhle vzdát úctu, protože si myslím, že bych nevydržela to, co oni.
3: Jak jste zatím spokojená s organizací?
9: No pěkně, hned jak jsme přijížděli, tak hned tam byli dobrovolníci, ukazovali, kam máme jet a kde máme zastavit. Takže všechno se zdá, že je takový pěkně připravený.
3: A jakého předprogramu jste se už stihla zúčastnit? Co vás nejvíc zaujalo?
9: No právě, že žádnýho. My jsme vyjeli až o 10:30. Že jsme si říkali, že je na to hlavní a že tady pak chceme být jako do večera. Takže jsme ještě jako, jenom jsme byli na těch, když jsme přijeli, tak právě tam zpívala ta dětská kapela, jak se jmenujou, nevím.
3: Brouci,
9: tak tam jsme se chvíli zdrželi.
3: Tak vám moc děkuju.
5: Oslovili jsme faráře v Troubsku, patra Františka Koutného.
3: Jak zatím prožíváte dnešní den?
10: Řekl bych, že začal jsem ho tady prožívat pracovně, protože jsem od 10 do 11 sloužil v kapavilonu Z a předtím jsem tady prostě přijel a pak hned po skončení už jsem se vracel domů, abych mohl dovést sestru a vzácného hosta, pana biskupa z Gerlic, který už u mě čekal, který tam bude u mě pak nocovat, a takže jsme pak sedli do jeho auta, já jsem ho sem navigoval a tak jsme tady.
3: Jak zatím hodnotíte organizaci?
10: No, prostě obdivuju, tak, jo, obdivuju, protože to opravdu je velký kolos. Fakt obdivuju, nádhera, no.
3: V čem jsou pro vás dnešní blahoslavení inspirací?

0: No tak především ve věrnosti Bohu, církvi a řekl bych takové věrnosti, třeba i pak, že dozráli prostě k tomu odpuštění, že k tomu dozráli a takovým i tím vzorem, jak žili s těmi lidmi lidsky, jo, to prostě byli to lidi skutečně, kteří se nezavřeli někde do sebe, ale žili ty možnosti naplno, které tenkrát ještě byly, a tak to žili naplno a žili, byli mezi lidmi s lidmi. No.
1: A kdybyste měl dnešní den popsat třemi slovy, jaká by to byla?
0: Radost, veliká lidskost od nich a také jejich hluboká víra.
1: Děkuji.
2: Dobrý den, pánové, jak vidím, otec Bula zase s míčem.
3: Jak jinak?
4: Hezké dopoledne.
2: Jaké to pro vás je znázorňovat takovéhle postavy?
3: Já si sundám teď tady pokrývku hlavy. Je to krásné, zároveň je to radostné a myslím, že to je takové pojítko, které můžeme my všichni mít s těmi dnešními oslavenci, dá se říct možná oslavenci, tu takovou hlubokou radost a ne takovou povrchní, ale takovou tu, která nevybledne. Laďka tady o tom mluvila a to je takové to hlavní pojítko. A ta láska mezi námi, která se vytvoří tady těmi všemi setkáními, tak to je to, co můžeme zažít, to, co konkrétně zažívali i Jan a Václav. Tak to je opravdu síla se toho dotknout, té boží lásky.
2: Jaké je to pro vás?
4: Já asi navážu na Jardu. Pro mě osobně je to taková ukázka té opravdovosti víry. Protože člověk dostane víru jako dar třeba v rodině, slyší o tom v náboženství, ale myslím si, že to, co oni dva prožili, jakou zkouškou museli projít, tak to si myslím, že to náboženství, ten dar té víry v té rodině nemůže stačit na to, aby vydrželi v té víře. Takže ta opravdovost, že se to stalo jejich součástí a tím pádem neoddělitelné. Takže v tom je to pro mě osobně jako takové dotýkající se.
2: My vám moc děkujeme za vaši dnešní práci a děkujeme, že se teď z vás stanete opět Janem a Václavem. Protože máte před sebou další úkoly. Už za chvíli budete na tom venkovním pódiu uvádět dětskou kapelu Brouci a to je jenom jedna z rolí, která vás čeká, protože i na fotbal dojde. Moc vám děkujeme, pánové.
3: Tak naschle, těšíme
4: se. Nashledanou, těšíme se.
5: Dalším lákadlem byly scénky herců Jaroslava Tomáše a Michala Uhlíře, kteří v průběhu dopoledne stvárňovali hlavní aktéry Jana Bulu a Václava Drbolu. Ačkoliv byl o rozhovor a fotku s herci obou protagonistů velký zájem, představitele Václava Drboly Michala Uhlíře se mi podařilo odchytit.
4: Měli jsme několik setkání, ale člověk spíš si něco četl o těch životech toho Jana Buly, Václava Drboly, aby měl přehled, jakým způsobem ten člověk jako fungoval, jak se choval možná, ale nedá se to asi jako měřit, no. Je to taky hodně o tom nacítění se do té role, řekněme, no.
1: A co pro tebe znamená představovat Václava Drbolu?
4: Tak myslím si, že momentálně určitě radost, protože jsme tu hlavně mezi lidma a lidi prostě jsou tady skvělí, je tady úplně jako úžasná, taková radostná atmosféra. Takže to je radost. Zároveň je to pro mě i jako osobně důležitý v tom smyslu, že člověk dostane víru v rodině, slyší to v náboženství, ale to, co jakoby oni prožili, tak to si myslím, že by jim nestačilo na to, aby jako vydrželi v té víře. Jo, takže ta opravdovost té víry a samotného mě to inspiruje v tom se zeptat, jak jsem na tom já s vírou. No.
1: A jak jsi zatím spokojený tady celkově s organizací?
4: Jo, naprosto. My se tak pohybujeme volně tady, takže jakoby naprosto jsem spokojený.
1: Tak moc děkuji.
6: O zážitky se s námi před mší svatou podělilo několik dalších poutníků.
1: Odkud jste k nám přijeli?
7: My jsme z Bedna z Černých polí.
1: Aha, takže to máte hned za bokem, jasně. A jak dlouho jste se chystali na dnešní slavnost blahořečení?
8: No včerejší den celý v podstatě, že jsme si tak chystali jako a tak uspovědi, jídlo sebou, všecko kompletně.
1: Ano. Dohledávali jste si i nějaké informace k dnešním blahořečeným?
7: Ano, ano, to jsme si přečetli v mailu a ve světle.
1: Ano. A dostali se k vám třeba ty komiksy anebo i nějaká videa?
7: To ne, to jsme zatím nezjistili.
1: Jak se vám tady zatím líbí? Říkám, perfektně. Že teď je dopoledne.
7: Moc krásný.
1: A co zatím tak nejvíc oceňujete?
7: Ty duchovní promluvy, to je moc hezky.
8: No a že to vůbec existuje, že to vůbec je, že se to uskutečnilo a že to může takhle proběhnout tady ti vlastně teda nedávno, teda z našeho hlediska teda nedávno popravení, tak rok teda před narozením jim to jenom bylo, takže to je takový...
1: Ano, ano. Vy to vnímáte tak, že je to v podstatě nedávno, je to velice čerstvá vlastně minulost. Na co se ještě těšíte v dnešním dni?
7: No na tom mši svatou se těšíme moc.
8: Na mši svatou a možná na Kohoutovický hody. Protože ono to koliduje teda v jednom dni, takže bychom chtěli ještě odpoledne nebo v podvečer, na večer se ještě stavit do Kohoutovic, jestli budeme mít cíl.
1: Ano. A jste tady s nějakým společenstvím nebo jste přijeli sami?
7: Sami jsme přijeli, ale ještě dcera přijede s jejími přáteli, takže tady se tady setkáme.
1: Je to taková příležitost se setkat v celé rodině.
7: Ano.
1: Tak vám moc děkuji za rozhovor, mějte se hezky. Nestranou. Díky, s panem Bohem. Já se zeptám, odkud jste přijeli? Přijeli jsme z Troubska. A jak dlouho vám trvala cesta?
9: No já nevím.
10: Tak cesta nám trvala naštěstí chvilku, do 20 minut jsme tu byli, takže všechno proběhlo skvěle, všechno ocípalo, takže...
1: A účastnili jste se nějakého předprogramu?
10: Ne, přijeli jsme až teď na půl, až na mši.
1: A co zatím říkáte na organizaci?
10: Jo, tak já musím říct, že asi zatím je to všechno bez problémů. Odbavení jsme byli v podstatě hned, kde vidět, že jsou tady na to připravení, na ty zástupy těch lidí, takže...
1: Krásně sedíme už na svém místě, tak je to paráda. A jaké jsou vaše pocity takhle těsně před tím? No, já jsem měla hodně nervy, aby jsme to všechno vůbec stihli, protože Šimon ještě běžel v ostopovicích běh, takže přijel úplně na poslední chvíli. A takže jsem prosila Pána Boha, ať už tady jsme a sedíme a ať už můžu být v klidu. A Domi, těšíš se?
11: Hodně se těším na talko. Hodně.
1: A čím tě zaujali ti kněží, kteří budou blahoslaveni?
11: No, tak modlitbou, když byli věrní Bohu.
1: Tak vám moc děkuju všem. Poslanec Marek Výborný nám k blahořečení řekl. Jak zatím vnímáte dnešní slavnost?
12: Je to, myslím, velké svědectví právě těch dvou osobních příběhů, hrdinských příběhů Václava Drbole a Jana Buly. Mám radost, že tady je spousta mladých rodin, že tady jsou děti, studenti, žáci škol, protože právě pro ně si myslím, že to mohou být velké vzory. Velké vzory té odvahy, toho hrdinství, toho, že nic není samo o sobě a že nikdy je potřeba pro to svědectví něco obětovat. A právě Jan Bula a Václav Drbola obětovali to nejcennější a nezradili. Myslím si, že i v té dnešní společnosti, která je hodně rozkolísaná, možná i hodnotově, tak tady ty dvě nové kotvy tak jsou nesmírně důležité.
1: Co zatím říkáte na organizaci?
12: Skvělá. Já jsem opravdu nadšený. Není to jednoduchý uspořádat tak si pro tolik tisíců lidí a my jsme tady od rána s dětma a opravdu funguje to skvěle. Takže organizátorům všem velké smeknutí klobouku.
1: A co z předprogramu už jste stihl absolvovat a co vás nejvíce zaujalo?
12: Já jsem absolvoval část toho dopoledního programu, který tady probíhal na té hlavní stage, moderovaný Bárou Černoškovou a myslím, že právě taková ta pestrost, i to připomenutí toho duchovního odkazu obou dvou blahoslavných kněží, takže to krásně uvedlo celou tu slavnost, no a teď všichni už čekáme na to vyvrcholení právě při odpolední slavnostní liturgii.
13: V rozhovoru moderátorky Barbory Černoškové s pražským arcibiskupem Stanislavem Přibylem zazněla výzva pro každého z nás.
14: Možná, že si myslíme, že to je jak z jiného světa, že už takové násilí nemůže přijít, ale já myslím, že to rozhodování, jak vlastně žít ve světě, kde to není úplně jednoduché nebo kde to je velmi těžké, je velmi podobné v těch dobách 50. let, stejně jako dneska. Jde o nějakou pevnost, o určitou schopnost neuhnout, o věrnost a potom o ochotu nést ty důsledky. To je vlastně to svědectví mučednictví. A po vzoru Krista, a oni to tak udělali, právě proto se stanou za chvíli našimi vzory oficiálně povýšenými na oltář před naše oči, tak vlastně to doprovázeli odpuštěním. Je to hrdinské, protože to je v těch hrdinských okolnostech, ale myslím si, že neméně těžké je to dneska pro nás, abychom dokázali rozeznat, kde už je třeba být pevný a kde ještě můžu udělat nějaký krok naproti tomu druhému člověku nebo nějaké situaci, ve které se nacházím. Dneska je taky potřeba pevnost a ta schopnost nést důsledky s tím, že někdo bude něco proti mě mít a tady to opravdu byly důsledky krvavé. A když je to doprovázeno odpuštěním, tak je to opravdu hrdinské svědectví křesťanského způsobu života. Takové, bych řekl, doslovené naplnění modlitby Otče náše. Odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. Tak to je asi ten vzor, který nám oni přinášejí. A i když si nedovedeme představit ty hrůzy 50. let, přesto jsme postaveni před podobné volby a chce se po nás podobné hrdinství právě v tom odpuštění.
5: Vyspovídali jsme i Zuzanu Černou, která v programu také vystoupila.
15: Zuzko, co jsi vlastně hrála? Mohla bys nám to popsat?
16: No, byla to listonožka, která měla přinést, spíš teda přivést, v tomto případě na kole, což se hodilo, protože ten prostor toho pavilonu P je opravdu veliký, tak přivezla symboly těch svědectví tří, takové tři balíčky, které se potom v rámci i té mše předávaly jako vlastně takové závěrečné poselství. A k listonožce já jsem vlastně přišla takhle, jak se říká, trochu jako slepý k houslím, možná spíš jako slepý k varhanům, protože my jsme před, myslím, že to je tak 3 měsíce, co měla premiéru inscenace Santiago aneb svatý Kuba v kostele u svatého Jakuba na Jakubském náměstí, kterou režírovala Hanka Mikolášková a já tam hraju na varhany právě. A díky tomu jsme se tak nějak tam všichni dali dohromady a organizátoři právě i dnešní akce mě asi za měsíc a půl zavolali, jestli bych náhodou jakoby neměla zájem, že právě i další účinkující z toho Santiaga tam budou vystupovat v rolích Buly a Drboly, tak jestli bych jim tam nemohla přivést jako něco jako listonožka. A jelikož mě jednak ta samotná akce zajímala a už u zkoušení té inscenace to byla moc fajn parta, tak jsem řekla, že rozhodně ráda. Bylo teda pár věcí, co mě překvapily, třeba na včerejší generálce, když jsme teda přišli do, jak už jsem zmínila, toho velikého pavilonu, tak se přiznám, že já jsem vlastně nevěděla do podrobností, do čeho přesně jdu. A když jsme potom vstoupili do haly, která se připravovala už pro návštěvníky, chystaly se židle, stavilo se pódium a zavěšovala se zvuková technika, tak mi klesla čelist a právě jsem se zeptala, kolik to tady má tak jako kapacitu. A Vojtěch mi říkal, no tady 10,5 tisíce a celkově je registrováno asi 16 tisíc lidí, že se to bude promítat ještě vedle. Tak se přiznám, že jsem do toho šla s velkou pokorou, protože byť jsem zvyklá nějakým způsobem vystupovat před lidma, tak přece jenom Mahenovo divadlo, což je teda scéna veliká, na které působím, ale i tak má kapacitu nějakých 550-600 míst, takže teď to vlastně byla taková 19x Mahenka.
15: A byla jsi schopná to vnímat nejenom jako z toho hereckého pohledu, ale i jako účastník, jak jsi to vlastně užila celkově, tu slavnost blahořečení?
16: Já jsem mezi těmi výstupy a potom vší měla asi 2-2,5 hodinky, takže jsem ráda, že jsem si ten areál prošla i jako takový návštěvník, jako účastník. A musím teda smeknout klobouk před organizátory, protože nebylo jich na to úplně mnoho a dát dohromady takhle velikánskou akci, která si v ničem nezadá s různými hudebními festivaly. I v tom, že je tady spousta možností občerstvení, spousta možností pro rodiny s dětmi, třeba i těmi úplně nejmenšími. A to si myslím, že je hrozně důležité, že tady lidi můžou opravdu strávit celý den od rána až vlastně do, dejme tomu, jak to mají pojmenované, té after party, toho podvečerního koncertu. A že to není vyloženě jenom jako místo, kde by se teda člověk zastavil na nějakou chvíli, zavnímal tu atmosféru a zase odešel, ale může si to užít i s rodinou, jako takovou víkendovou společnou akci. A myslím, že i o tom to vlastně celé je, aby jsme si uvědomili, že můžeme být spolu, že máme být spolu a že byť jsme třeba na velkých místech, kde je hodně lidí, tak pořád můžeme cítit nějakou společnou atmosféru a pospolitost. Takže za to jsem moc vděčná.
15: A seznámila ses třeba dopředu s osudy těch dnešních blahoslavených Jana Buly, Václava Drboli?
16: Něco jsem už o nich věděla, i tím, jak jsme se teda na tu dnešní akci chystali, ale to je taky veliké plus toho dnešního dne, že třeba právě i pro ty, které tak nějak zlákala vůbec velikost té akce nebo té události jako takové, která tady dlouho nebyla. Ale pro někoho je to možná úplně poprvé, co se s něčím takovým může setkat. A tak i kdyby třeba nevěděl podrobnosti, jako byl i můj případ, tak je tady spousta informačních banerů, kde si člověk může přečíst ty osudy a nejenom Jana Buly a Václava Drboli, ale těch i dalších, co byli zapojeni do celé té kauzy a kteří byli perzekuováni komunistickým režimem. A myslím si, že je skvělý, že to vychází teď momentálně i v publikacích, které se tady dají zakoupit, a to v nejrůznějších formách, ať už pro děti nějakou jako přístupnou formou, anebo potom i podrobně nějakou edukativní částí, když se člověk do toho chce jako zabřednout víc.
15: Tak já moc děkuju za rozhovor.
16: Já děkuju a doufám v další takováhle vlastně náhodná setkání, protože byť jsem věděla, že pro Glas tu bude a že tady bude mít i svůj stánek, tak jsem netušila, že se potkáme takhle hnedka za rohem, protože náš stánek jako účinkujících byl asi tak 4 kroky od vysílacího stanoviště pro Glasu, takže na to jsem nepotřebovala ani to kolo.
15: A to pro tebe tak jako symbolicky, že jo? Protože zároveň občas moderuješ na pro Glasu.
16: Právě, je to tak, takže jsem měla možnost i promluvit do vysílání, protože Tamara Suchá, když mě zmerčila, tak říkala, pojď za námi a pojď nám něco říct. Tak to bylo takový hezký propojení dneska opravdu všeho.
6: Na začátku beatifikační bohoslužby kardinál Černý přečetl apoštolský list papeže Lva 14., kterým se Jan Bula a Václav Drbola zařadili mezi blahoslavené. Následně zazněl text tohoto listu v češtině.
17: My, když jsme vyslyšeli prosbu našeho bratra Pavla Konzbula, biskupa brněnského, rovněž i prosby mnoha dalších bratří v biskupské službě a četných věřících, po poradě s dikasteriem pro svatořečení, z moci naší apoštolské autority dovolujeme, aby ctihodní služebníci boží Václav Drbola a Jan Bula, diecézní kněží, mučedníci, pastýři podle Kristova srdce, horliví svědkové jeho lásky, sloužící svěřenému státci, zejména mládeži, byli od nynějška nazýváni blahoslavenými. A aby mohla být každoročně dne 17. června slavena jejich památka na místech a způsobem stanoveným právem. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Dáno v Římě u svatého Petra 1. dne měsíce května v den památky svatého Josefa Dělníka léta Páně 2026 v 1. roce našeho pontifikátu. Podepsán papež Lev 14.

0: kázání kardinála Michaela Černého, prefekta Vatikánského dikasteria pro službu integrálnímu lidskému rozvoji, mimo jiné zaznělo.
1: Drazí spolubráči ve biskupské službě, milí knězi a jachni, nejdražší bratři a sestry ve Kristu. Dnešní slavnost nás nevede do světa legend ani idealizovaných obrazů. Církev před nás nestaví hrdný bez slavosti, ale dva konkrétní kněze této moravské země z masa a krve, kteří žili ve určité době, v určitém systému a tlaku a právě tam dozralo jejich svědectví. Každý z nás je poznám, aby se s nimi svým způsobem stotožnil s jejich dobrou a místem. Například já v době, kdy byli oba umečeni, jsem byl pětiletý chlapec, který v roce 1948 spolu s rodinou uprchl a našel útočiště v kanadském Montrealu. Blahoslavení Jan Bula a Václav Drubola nebyli revolucionáři ani politický aktivisté. Kanonizační spis to říká zcela jasně. Bylo to pastiři, kteří chtěli sloužit svému lidu, slavit svatosti, hlcat evangelium a vnášet lidem do jejich osobních i veže kněhou života svobodu. A pravdě to se ukázala jako nepřijatelné pro režim, který si narokoval nejen vnějškovou poslušnost, ale i vnitřní souhlas. Šlo mu o duchovní zničení lidského nitra. Jejich provinění v očích režimu nespočívalo a násilí, ale v tom, že odmítil zradit své kněžské zvědomí. Nechtěli se stát nástroji ideologie a útlaku. Nabyli ochotní opakovat slova, která je nutili říkat, ani mlčet tam, kde by mlečný znamenalo lež. A před vším odmítli oddělit svou víru od svého života, Boha od konkrétní pomoci druhým. A to nás přivádí do doby dnešní. My dnes obyčejně nežijeme po hrozbu vežení, mučení nebo smrti. Ale žijeme v jiných rafinovanějších formách utisku, zažíváme tlak přizpůsobit se, tlak být rozumný nebo nekomplikovat věci. Dnešní společnost netrestá přímým násilím, ale tím, že se směšňuje, vytlačuje na okraj, umělčuje. A právě proto je svědectví nových blahoslavených tak hluboce aktuální.
2: Celou akci doprovázela SBM, Schola brněnské mládeže. Po mši svaté jsme vyspovídali skladatele Ondřeje Můčku, který se podílel na hudebním doprovodu liturgie.
3: Jak jste prožil tu dnešní slavnost?
4: Prožil jsem ji pracovně, nicméně nemůžu říct, že bych to neprožil jako hluboce. On je to, myslím si, že u takových těch nás, u nás, co jsme ti chrámoví hudebníci, tak vždycky záleží na tom, na jakou úroveň si pustíme tu muziku k sobě, na jakou úroveň si pustíme to pracovní k sobě a nakolik se necháme vlastně jakoby přímší ovlivnit tím, co se tam děje. Takže on je to vždycky nějaká vyrovnaná úroveň tady tohohle všeho a dneska to bylo moc krásný. Mně se vlastně strašně líbilo čtení těch bul, protože tam vlastně jako vlastně najednou se vás dotkne ten svatý otec, který vlastně tam jako promluví a tak. A vlastně k tomu všemu ta muzika vyšla výborně, co si myslím, jakože vlastně z naší strany akorát nevím, jak to bylo zvukově slyšet v sále, ale co jsme měli odevzdat, tak jsme odevzdali a vlastně myslím si, že jako ta práce, která je zatím, tak se jako dneska trošku zúročila, dá se říct, že jo.
3: Jak jste po dobu těch příprav se potkal s Bulou a Drbolou? Vás vzali nebo oslovili?
4: No, mně přijde nejzajímavější na té celé věci to, že vlastně jsou to dva svatí, kteří netvořili komunitu, nebyli to spolubratři v nějakém řádu, spíš se znali jako a ani moc, třeba ne, ani jako kdyby úplně hloubkově, prostě to byli známí kněží, jeden z nich o něco starší, mladší, párkrát se potkali prostě, ale sdíleli stejný vlastně krutý osud, to se musí k tomu říct. A navíc teda nevím, jak bychom dneska třeba jimi obstáli. Osobně si myslím, že víra nebo vůbec tady taková ta síla toho mučednictví se projeví až v té nejkrizovější situaci, která se tehdy skutečně jako objevovala v plné míře a je možné, že vlastně takovou sílu bychom dostali i my. Na druhou stranu, třeba já se cítím velice jako nehodný tady těchto věcí a nevím, jak bych sám reagoval a proto víc vlastně to jejich hrdinství tak jako na mě hovoří.
3: A poslední, když se vrátíme ještě k tomu repertoáru dnešnímu, pokud jste se na něm podílel, na výběru, co všechno bylo klíčem, podle čeho jste vybírali, co zaspívat?
4: My jsme dostali za úkol napsat nějaký hymnus k našim dvěma mučedníkům. Vzali jsme text, který dal jako předlohou otec Jiří Plhoň společně s otcem Horitou Karlem. A vlastně na tom jsme trošku zapracovali, udělali z toho také 4 sloky, které byly ten vstupní hymnus, který antifonu měl vlastně z lekcionáře, ty z Václava a Jana, kníž si povolal. A na základě toho jsme prostě vzali ještě melodii, která je z Německa původem, Wer glaubt, der ist nie allein, jako kdo věří, není nikdy sám. Podobnou vlastně věc napsali otec Hrdlička nedávno v olomoucké arcidiecézi a tak jsme pracovali s tímhle melodickou linkou, no a tak to třeba bylo první zadání. Druhé zadání zadali jsme otci Petrovi Vrbackému, aby napsal vyloženě text dnešní písně, která se dneska zpívala během přípravy darů a tou je Vládu tmy vítě zahání, která je na nápěv na už známých písniček z kancionálu, počínaje 832 a jsou k nejrůznějším našim českým svatým. Takže vlastně jsme na to navázali tohletou tradicí a je tam teďka nově píseň k mučedníkům. Pracovně jsme ji dali číslo 850, takže kdo bude mít vlastně i aplikaci kancionál v mobilech, novou aktualizovanou verzi, tak tam tuhle píseň najde. Tak to je třeba další věc, kterou jsme pracovali nebo nějakým způsobem zadávali a tvořili. No a pak vlastně bylo i zadání od otce biskupa Pavla, ať vlastně tam máme i jako mladší písně, ať to nejsou vlastně jenom nějaké vyloženě jenom kancionálové, takže to jsme vzali v potaz. Co se třeba zpěvu před evangeliem týče, tak Aleluja od Jamesa Chaponise je velice známé ještě z Kanady, z návštěvy svatého otce, takže to třeba je známý, to jsme si vzali ze světa. Žalm, ten jsem dostal na starosti já, takže jsem vzal text, který tam byl předepsaný a vlastně zhudebnil ho a tak se dělo ze vším. Okuřování oltáře třeba jsme měli od Jiřího Pavlici, což skládal také nějakou dobu zpátky a tak, takže těch věcí tam bylo hromada, které jsme si jako tak vypůjčovali, ale které se běžně znají. Třeba i to doxologické amen, trojnásobné, tak to se běžně zpívají na papežských vlastně mších a tak. Orinarium is koinonie a spousta dalších písniček, tak jak teď třeba tady to burácí, tak jsou různé chválové a mladé písničky.
3: A zároveň třeba osobně z toho závěru jsem cítila za prvé.

0: Slavnostní mše svatá trvala zhruba hodinu a půl. Po ní jsme oslovili ještě několik účastníků.
1: Odkud jste přijel?
2: Tady z Brna. Ze Žďáru.
1: Co pro vás znamená tahle událost?
2: Myslím, že je významná pro celou naši diecézi i zemi.
1: Myslíte, že v čem by mohli být třeba vzorem blahoslavení Jan a Václav?
2: Tak asi v každodenním životě ve víře a v odvaze.
1: Pro vás osobně něco znamenají, nebo potkal jste se s jejich životem už dřív, nebo až třeba v poslední době?
2: Tak zhruba od té doby, od toho října, kdy se to prohlásilo, tak už jsem se s tím setkával na různých místech.
1: Odkud jste přijel?
3: Z Kámena, okrese Pelhřimov.
1: Co vás k tomu přivedlo?
3: Přivedla nás k tomu vlastně dcera, která tady má kamarádku v Brně, a pozvali nás vlastně sem a jeli jsme s Pelhřimovskou farností autobusem ráno 7 vlastně do Brna a tady jsme se dneska vlastně celý den pohybovali.
1: Co z toho programu vás nejvíc jak tak oslovilo?
3: Oslovilo nejvíc asi samozřejmě mše, která je nejdůležitější součástí křesťanského života, a samozřejmě přítomnost kardinála Černého.
1: Znamená pro vás osobně blahoslavení Jan a Václav něco?
3: Určitě, určitě jejich odkaz nebo vlastně jejich život, který nám ukazuje, jak bychom měli žít i my křesťané všichni. A když přijde nějaká chvíle, která je těžká, prostě postavit se na našeho pána Ježíše a prostě konat v jeho zájmu a v jeho jaksi činech, které on nám ukládá.
1: Děkuju. Při odchodu z pavilonu lidé zastavovali také poslance Hayata Okamuru. Tež se nám podařilo s ním natočit krátký rozhovor. Vy vlastně působíte v tom veřejném životě, takže v čem si myslíte, že by mohli být pro tu dnešní společnost to vzorem blahoslavení Jan a Václav?
4: Jan Bula a Václav Drbola, kteří byli dnes v Brně na výstavišti blahořečení, se za nás už teď přimlouvají a budou se za nás mocně přimlouvat. Budou se přimlouvat za mladé lidi, oni sami byli ještě mladí a jako kněží v pastoraci výborně podporovali mladé lidi. Budou se přimlouvat za naše mladé lidi, kteří jsou často vystaveni velmi složitému světu, často se hodně hledají, aby taky dostali ten dar osobní víry. Budou se nesporně přimlouvat taky za naši demokratickou politickou společnost, za politiky, za občany, protože oni sami zakusili tu tíhu toho, když se demokracie zvrtla v diktaturu. Byli vlastně i oběťmi toho autoritativního diktátorského komunistického režimu. Takže se za nás přimluví, abychom tu naši demokracii pěstovali, abychom ji uhájili, aby se udržela. A určitě se budou přimlouvat taky za naše rodiny. Byli to katoličtí kněží, kterým byla drahá rodina. Tatínek, maminka, děti, manžel, manželka. Takže za toto všechno se budou přimlouvat a neposlední řadě se určitě budou přimlouvat za kněze, biskupy, řeholníky a řeholnice. Oni sami byli kněží, tak nám vyprosí nová kněžská povolání.
1: A co vás osobně nejvíc třeba oslovilo na té dnešní slavnosti?
4: Kolik lidí na tuto beatifikační mši svatou přišlo, napříč věkovými skupinami. Obrovská spousta kněží, samozřejmě i biskupové, pan kardinál Michael Černý, ale i spousta rodin zase, i manželů s dětmi. Ten dětský koutek byl taky, ten koutek pro rodiny, hodně zaplněný. Lidé z Brna, tady z jižní Moravy, ale i z mnohem vzdálenějších míst naší republiky. My jsme přijeli až z Prahy, ale mluvili jsme tady i s dalšími lidmi, kteří přišli z různých vzdálenějších míst. Takže jsme nesmírně vděční, jsme naplnění vděčností a takovou nadějí, že i s tím naším národem, i s tou křesťanskou vírou v našem národě to půjde dál dobře.
0: Blahořečení Jana Buly a Václava Drboly není jen vzpomínkou na minulost. Je to silný vzkaz pro naši současnost. O tom, že pravda a lidská důstojnost nakonec zvítězí, i když to někdy trvá celá desetiletí. Jejich jména už nejsou jen v učebnicích dějepisu jako symboly bezpráví, ale svítí jako příklad pevnosti charakteru.
5: Děkujeme, že jste s námi prožili tyto okamžiky hrdosti a naděje. Od mikrofonu se pro dnešek loučí Natálie Fajtová,
0: Alena Rubášová,
1: Ladislav Pol a Kateřina Vitouchová.

0: fajn na oslejch stezkách a v tichu zeleným. Potkávat zas lidi, co mají stejný cíl.
1: Mezi nima seš sám sebou, každý tě bere, jakejsi bez přetvářek a lhaní. S každým

divnou kapitolu. Kdo asi z nás dvou měl rád víc, chtěli jsme všechno nebo nic.

trhám list v duši, v mém kalendáři. Zmizelo něco, co v duši mi plálo, nevím, co s tím.

0: Dnešní duchovní slovo pochází z knihy Tomáše Špidlíka Prameny světla. Z knihy čte pater Martin Holík.
1: Dnešní část má název Svět stvořený Bohem. Slovo svět může mít v Biblii různé významy. Výrazem svět rozumíme na prvním místě všechno, co Bůh stvořil. Každý tvor je dobrý.

0: Bohem milovaný. V tomto smyslu píše evangelista Jan, neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného syna. V jiném smyslu označuje výraz svět špatné prostředí, zkaženou společnost, pokušení. Tento význam má Ježíš na mysli, když říká, svět vás nenávidí. Následující úryvek z knihy Tomáše Špidlíka Prameny světla hovoří o světě v prvním uvedeném smyslu, tedy o všem, co Bůh stvořil. Teprve křesťanství osvobodilo hmotný svět z pravěkého prokletí, právem píše moderní teolog. Nebyly sice všechny systémy radikálně dualistické tak, aby viděli v hmotě všechno zlo. Přesto ani filozofie, ani náboženství nedovedly poměr Boha a světa dostatečně vyřešit. Buď se bude Bůh světem zabývat, ale pak bude na světu závislý a nebude všemocným a šťastným Bohem. Nebo se světem nezabývá, je úplně mimo, jak mínil Aristoteles. Pak ovšem je hodnota světa malá a nezbývá, než z něho utíkat k Bohu. Ve svých krásných homilích na dílo stvoření v šesti dnech podle Bible ukazuje svatý Bazil, jak tuto propast mezi Bohem a světem překlenulo slovo písma. Na počátku stvořil Bůh, Geneze 1. kapitola, nebe, země, rostliny, zvířata. To vše není proti Bohu, ani mimo Boha, ale je to jeho dílo. Viděl, že je to dobré. Celý viditelný svět se tu představuje v obraze krásné zahrady, připravené pro toho, kdo ji má obývat, to je člověk, boží obraz. V tomto významu ovšem nemá smysl mluvit o útěku ze světa. Duchovní knihy mluví naopak o správném užívání světa, o užívání tvorů. Příklad čteme hned v prvním rozjímání exercicí svatého Ignáce. Píše se zde. Všechno na zemi je stvořeno pro člověka, aby mu pomáhalo k dosažení cíle, pro který je stvořen on sám. Hned na to se vyjadřuje základní pravidlo o užívání světa. Tolik smíme a musíme užívat všeho, kolik to vede k dobrému. Je-li svět dobrý, pak může být prostředkem jen k dobrému. Všechno ostatní není užívání, ale zneužívání. Západní autoři rádi ukazují, jak se všechno dá použít k dobrému skutku. Pole, dům, peníze, zdraví a tak dále. Východní spisovatelé, kteří mají více sklon ke kontemplaci, mluví s větším nadšením o kráse světa, jeho harmonii, barvách. To všechno nám má sloužit k tomu, aby nám to připomínalo velikost a krásu Tvůrce. Příroda se stává školou duší, knihou, ve které čteme o Bohu. Moderní autoři přidávají úvahy nové. Mluví o odpovědnosti dnešního člověka za přírodu, za tvářnost země, aby zůstala čistým a důstojným příbytkem všem lidem. Viditelný svět je krásný, píše svatý Řehoř Nazianský. Skládá se z nebe a země. Každá částečka je vkusná, ale nejvíc si zaslouží chválit celková harmonie a soulad jednotlivých částí. Všechno je ve správném poměru. Je to dokonalý vesmír, pořádek, krása.
1: A nyní si poslechneme v tuto dobu před půlnocí modlitbu Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
2: Amen.
1: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji,
2: neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy,
1: světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a a na věky věků. Amen.
3: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji.
1: Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce. Amen. Dobrořečme Pánu, Bohu díky.

0: Na Proglasu vás Josef Javůrek vítá u 15. 27. kola hitparády. Pořadu, ve kterém můžete hlasovat pro vaše oblíbené písně. Vyberete si tři a udělíte jim po jednom, dvou a třech bodech. Musíte to ale stihnout vždy do středečního poledne, a to prostřednictvím webové adresy hudba.proglas.cz/hitparáda nebo e-mailem hitparada@proglas.cz. Během hlasování můžete také připsat tip na novinku, která by podle vás v hitparádě neměla chybět. Tento pořad vám ale kromě žebříčku 9 postupujících písní z minulého kola a 3 novinek přináší i tipy na nová alba, přehled koncertů a týdenní výhled na nadcházející vydání pořadu Jak se vám líbí. Chybět nebudou ani odpovědi na minulou anketní otázku a samozřejmě zadání nové. 2 z vás vylosujeme a stanete se výherci balíčku CD. Teď už si ale pojďme představit novinku na 12. místě. Píseň Ukázal na mě v podání Ivo Viktorina je zhudebněná báseň Michala Horáčka ze sbírky Pozemský prach a Boží dech. Je to vlastní první dokončená skladba z připravovaného alba, které k této sbírce vyjde a na kterém budou Horáčkovi texty zhudebňovat a zpívat různí umělci.
1: Bylo to v předjaří. Zanech ty zbytky zimy. Seděl jsem u stolu se sobě podobnými. Byli jsme plkali

jako by nebylo, o čem se nevypráví. Já všechno s radostí se píšu do své zprávy, přečti a jednou pak spolehně na svou.

Pokud si nevíte rady, jaký dárek koupit svému hudebnímu přehrávači, mám tu pro vás tipy od Milana Tesaře. Francouzské duo Kokania je podepsané pod albem Flam Folklore. Písničkář Petr Linhart vydal nové album s názvem Shénau. A Maracanos je společné album dvou brazilských hudebníků, perkusisty Ayrta Moreiry a pianisty Ricarda Baselara. Na 11. místo nasazuji novinku s názvem Čekanie. Pod písní je uměleckým jménem Havrila podepsán slovenský písničkář a kytarista Dušan Havrila.

minulé anketní otázce vás Milan Tesař vyzval k zamyšlení. Kdybyste organizovali festival podle svého gusta, jak by se jmenoval a jaká hudba by na něm zněla? Posluchačka Růžena nám napsala. Od dětství jsem poslouchala hudbu sama. Nikdy jsem neposlouchala takovou hudbu, kterou bych mohla s někým sdílet. Teď mám ráda všechno možné. Většinou menšinové žánry, blues, jazz, world music, a momentálně si nedokážu představit, že bych z té hudby sestavila nějaký festival. Obdivuji každého, kdo se do toho pustí, protože to není jen hudba, ale také spousta logistických záležitostí. Je k tomu potřeba celý tým nadšených lidí a ten bych já nedokázala dát dohromady. A dalším problémem je, že na můj festival by určitě nepřišlo moc lidí, takže by se to nevyplatilo. Je proto úplně zbytečné, abych mu vymýšlela název. Bohužel to tak je. Moc děkuji za odpověď. Zbývá nám vyhlásit poslední novinku dnešního kola na 10. místě. Mária Podhradská je slovenská zpěvačka, skladatelka, textařka, herečka a moderátorka, známá zejména díky dětskému, hudebně vzdělávacímu projektu Zpěvankovo a své dlouholeté tvorbě pro děti. Píseň Zasadím strom je její nová skladba pro dospělé. Napsala ji v době, kdy její manžel a manažer bojoval s vážnou nemocí.

Novinky dnešního 15. 27. kola hitparády jsou známé. Hlasovat pro ně můžete opět do středečního poledne. My si teď ale přečteme další odpověď na minulou anketní otázku od posluchače Ondřeje. Kdybych měl organizovat hudební festival, byl by zaměřen na zpívanou poezii. Název by mohl být Zpívaná poezie nebo Slyšte slovo, zpívejte píseň. To by mohlo narazit, protože jde o název existující knihy. Nebo by se ještě název musel vymyslet. Jako hudebníky bych pozval ty, co zhudebňují verše, třeba Miroslava Palečka, Slávka Janouška, skupinu Listověj, Moniku Načevu, Mariana Frýdla, Honzu Žambocha a další. Akorát by to asi nepřitáhlo mnoho diváků, což by na jednu stranu bylo příjemné. Mám raději akce komorní než masové, ale mohlo by to způsobit problémy s financováním. Moc děkuji za sdílení nápadu. Místo deváté, Ivana Mer a píseň Raj srdca.

I dnes pro vás mám novou anketní otázku. Mária Podhradská v novince na 10. místě sázela strom a já se vás ptám, jestli jste i vy někdy zasadili svůj strom, třeba na zahradě nebo jako dobrovolníci v lese. Jestli se na takový strom chodíte dívat a jaké vzpomínky se vám při pohledu na něj vybaví. Já jsem jako malý kluk zasadil s rodiči několik stromů na naší zahradě a dnes už jsou to docela velké stromy. Pokaždé, když je vidím, vzpomenu si zase na dětské chvíle a pocit pohody. Vyhlašuji 8. místo. Kapela Hrdza s písní Vretěnko.

Posluchačka Kateřina nám napsala. Nad anketní otázkou jsme se doma zamýšleli jen chvíli. Festival by byl jistě folkový. Název ještě nevíme. Pracovně Folková sešlost nebo Hanácké Woodstock. Nejspíše by se konal v pěkném amfiteátru ve Velké Bystřici. Zvali bychom své oblíbence a rodinu. Mezi nimi Žambochy, kapelu Marien, písničkáře Stanislava z Olomouce, Jana Řepku, Marii Tilšerovou, písničkářku Anesku a kapelu Goji. Také bychom tam rádi slyšeli Samsona Lenka, Slávka Janouška, Roberta Křesťana nebo kapelu Epidemie, která to má na Hanou však trochu z ruky. Zatím si ale vystačíme s folkfestem v Mohelnici, která je nedaleko, nebo s festivalem na konci světa na Půlčinách. Sedmé místo patří Petru Linhartovi a písni Železniční most.

A máme tu pozvánku na koncerty. Festival Okolo Třeboně bude probíhat od 26. června do 6. července. V Třeboně letos vystoupí například Ališi, Nezmaři, Mňau Mňau Band, Luboš Pospíšil, Blondýna, Ivo Jahelka, The Folks, Jana P.S., Marien, Spolektiv, Asonance, Marie Tilšarová a mnoho dalších. V pražském klubu Jazz Dog vystoupí 5. července slovenská zpěvačka Sisa Feher se skupinou Mamatus, 15. července americká skupina The Bad Plus a 26. července pianista Daniel Bulatkin se svým mezinárodním projektem. A venezuelský hudebník, virtuózní hráč na maracas Manuel Rangel představí v úterý 14. července v pražské expozici Neviditelná výstava svůj projekt Maraca Fusion, který propojuje tradiční venezuelskou hudbu s moderními zvuky a obrazovou projekcí. Koncert proběhne po tmě, takže posluchači budou moci naplno vnímat jedinečný zvuk maracas i hudební příběhy inspirované Venezuelou. Vyhlašuji 6. místo. Markéta Irglová s písní Nameless Children.

0: Co vám v následujícím týdnu přinese pořad Jak se vám líbí? Čtvrtek 18. června bude patřit rozhovoru se Zdeňkem Vřešťálem o albu 70. V pátek si budeme povídat s Martou Kloučkovou a Davidem Dorůžkou o albu How Little We Dream. Sobota 20. června přinese reprízu rozhovoru se Zdeňkem Vřešťálem o albu 70. V pondělí 22. června uslyšíte koncert skupiny Randefu ze studia Proglasu. Úterý bude patřit pozvánce na festival Boskovice 2026 a ve středu 24. června se zaposloucháme do koncertu skupiny Tough Love ze studia Proglasu. Pátá je skupina Mňau Mňau Band s písní Blues o orientačním běhu.
1: Permanentně v pěsti tisklu vsteky skřehlý dlaně, laju tiše Mirkovi a spílám zprostě daně. U devátý kontroly pak vybavím si maně, čímže mě to obloudili mor a bídu na ně. S každým krokem ladně půjdu blíž k onomu břehu a to všechno kvůli orientačnímu sakra běhu. Prej, pojď s náma, užijem si, v horách bude sranda. My jsme u nás v OBčku jedna prýma banda, s buzolou ti hrozí maximálně ruplák šanda. Jo a v loni teda zmizel nějakej Slávek Janda. Zkrátka fůra legrace a samý skopičiny. Jo

Hemisféra má svý vlastní pravidla, jak objevil jsem včera. Třeba vlak je hůře zdolatelná bariéra, nic mi ale nezabrání utnout smůle péra. Zítra půjdu k stráním na severní straně, na týž.

Nestačily vám naše pozvánky na koncerty? Ještě několik jich v kapse mám. Festival Jazz ve městě se bude konat ve dnech 24. a 25. července ve Frýdku Místku. Hlavní hvězdou bude francouzská zpěvačka Camille Bertot. Dále vystoupí například Libor Šmoldas, Kristina Bárta a další. Od 25. července do 1. srpna bude probíhat festival Folkové prázdniny v Náměšti nad Oslavou. Vystoupí na něm například Bára Zmeková, Jiří Pavlica s Hradišťanem, Kanazoe Orchestra z Burkiny Faso, mezinárodní trio Lantidot, britské duo The Bread, Beata Bocek, Pavel Čadek nebo společný projekt belgické skupiny Vér a švédských Kongero. A festival Maraton hudby Brno bude probíhat na mnoha místech v Brně od 6. do 9. srpna. Vystoupí na něm například kolektivní Halucinace, Maržary, Obyvatelé cihlového domu, Znouzecnost, Tereza Richtrová, Randefu, Vojenský umělecký soubor Ondráž a také spousta zajímavých hostů ze zahraničí. Místo 4. kapela Žamboši a píseň Teorie něhy.

0: pozdrav mě prosím, buď mou manukou.
1: Slíbil jsem, že dva z vás vylosuji a stanete se výherci balíčku CD. Milan Tesař se vás v minulé anketní otázce ptal, jak by se jmenoval festival podle vašeho gusta a jaká hudba by na něm zněla. Posluchačka Tereza nám napsala. Na dnešní anketní otázku je dost těžké odpovědět. U nás se koná velké množství festivalů a určitě si z nabídky vyberu. Nicméně pořádat hypoteticky svůj vlastní by byla výzva. V mém případě by byl složen ze směsi folku, world music, jazzu a jejich multižánrových kombinací. Výběr by byl těžký, to je jasné. A název festivalu vůbec nevím. Možná vlastní výběr, což uznávám, není moc atraktivní. Ale zatím mě nic zajímavějšího nenapadlo. Moc děkuji za odpověď a gratuluji. Stáváte se výherkyní balíčku CD. Ze všech hlasujících ještě losuji Martina Gajdu a také posílám malý dárek. Na třetím místě Céline Bossy s písní K Erevin Leté.

0: Aditě Zangeové holé, píseň Samota.
1: Samota plíživá, samota.

svině věd, samota, co tiše hlodá. Samota bez návratu, samota bez záchvatu, jen chlad do kostí podá. Samota v tichu, samota ve slovech, samota v

tomto kole neuspěly skupiny Tají ledy, Moře dní a Sylvie Krobová. Naopak pro dnešních 9 postupujících písní a 3 novinky můžete hlasovat až do středečního poledne prostřednictvím webové adresy hudba.proglas.cz/hitparáda nebo e-mailem hitparada@proglas.cz. Vyhlašuji první místo, skupina Za koncem s písní Beskydy.

0: Hitparáda dospěla ke svému konci, ale ještě máme čas přečíst si jednu odpověď na anketní otázku. Posluchač Jiří napsal: pokud bych pořádal nějaký hudební festival, byl by určitě multižánrový, aby si tam každý návštěvník našel to své. Vystupovali by tam umělci z první ligy, i ti méně známí z regionu. Samozřejmě se v rámci anketní otázky nezabývám takovými maličkostmi, jako je termín a místo konání, nebo snad dokonce finance. Moc děkuji za odpověď a teď už nastává čas na rekapitulaci.
1: Jako člen skupiny 12 dobrodruhů pohřbili bezradnost díky jemu.
0: 12. místo Ivo Viktorin ukázal na mě.

0: Na 8. místě skupina Hrdza, Vretienko.
1: Varhany pod mě slyším hrát. Jiný si našel jinou.
0: Sedmička, Petr Linhart, Železniční most.
1: Nebem se všechno spadá.

0: Nic mi ale nezabrání utnout smůle péra. Zítra půjdu k stráním na severní straně.
1: Pětka, Mňau Mňau Band, blues o orientačním běhu.

0: V Hitparádě Proglasu můžete hlasovat prostřednictvím e-mailové adresy hitparada@proglas.cz nebo formuláře na webové adrese hudba.proglas.cz/hitparada. Vždy do středečního poledne. Vyberete si 3 písně a udělíte jim 3, 2 a 1 bod. Od mikrofonu se s vámi loučí Josef Javůrek a od mixážního pultu Roman Kabelka.
1: Když mě divné věci napadají, lásku je prokletí.

Krásný večer, milí posluchači. Na rádiu Proglas začíná už podruhé Soaré s Kateřinou Grafovou. První díl nového pořadu jsme strávili u Královského dvora v Prusku. Dnes zavítáme do Rakouska-Uherska a zaměříme se na skladatele Josefa Haydna. Stejně jako Johann Joachim Kvanz věrně sloužil Friedrichovi II. Velikému, tak i Josef Haydn téměř 30 let pilně komponoval a vedl kapelu vysoké úrovně u uherského knížete Mikuláše I. Esterházyho. Josef Haydn se plně zasloužil o rozvoj hudebního klasicismu. Všeobecně je považován za otce smyčcového kvarteta a symfonie. Ve své době byl oblíbený i pro svoje povahové vlastnosti. Měl smysl pro humor, byl laskavý a vlídný ke svému okolí a k tomu vynikal nesmírnou pracovitostí. Zřejmě proto je dodnes přezdíván jako papá Haydn. Tento rakouský skladatel žil v letech 1732 až 1809. V 8 letech se stal chrámovým zpěvákem při svatoštěpánském domu ve Vídni. S místním vyhlášeným sborem účinkoval i při slavnostních událostech v Královském paláci. Jeho pěvecká kariéra však skončila, jakmile začal mutovat. Od 17 let tedy začal žít takzvaně na volné noze. Přepisoval partitury a příležitostně hrál na housle. Ve svých 27 letech přijal nabídku hraběte Morcína. Zhruba 3 sezóny vedl přes léto jeho malou kapelu na zámku v Lukavici u Plzně. V té době začal také intenzivně komponovat. Asi nejznámější skladbou z tohoto období je Haydnova první symfonie Lukavická. V roce 1761 se ale z finančních důvodů 15členná šlechtická kapela rozpadla a Josef Haydn přesídlil do Eisenstadtu, kde vstoupil do služeb knížete Mikuláše I. Esterházyho. Později žil v jeho nedalekém paláci poblíž Neziderského jezera, postaveném po vzoru Versailles. Tento uherský šlechtic byl velkým milovníkem a podporovatelem umění. Haydn se stal jeho kapelníkem a dvorním skladatelem. V jeho službách zůstal až do roku 1790, kdy kníže zemřel. Po této smutné události se ve svých 58 letech přestěhoval do Vídně, kde už zůstal natrvalo. Pobíral od rodu Esterházy celkem vysokou penzi a používal titul knížecího hudebníka. V 90. letech 18. století podnikl ještě 2 studijní cesty do Londýna, kde napsal své poslední symfonie. Ke konci života se věnoval převážně duchovní tvorbě. V dnešním Soaré jsem se zaměřila na Haydnovy symfonie. Napsal jich celkem 104. Z tohoto rozsáhlého počtu jsem vybrala 12 z nich. Z každé si poslechneme krátké hudební ukázky, které podrobněji rozebereme a povíme si i zajímavé okolnosti ohledně vzniku jednotlivých názvů. Začneme tedy symfoniemi, které Josef Haydn zkomponoval v prvních 2 letech u uherského šlechtice. Jmenují se Ráno, poledne a večer a vznikly na přání knížete. Byly pak uváděny během celého dne k potěšení celého dvora. Symfonie Ráno svou první větou nejprve v pomalém tempu připomíná pomyslný východ slunce. Následuje radostný zpěv ptáků, který v navazujícím allegru připomínají zvučné tóny dřevěných dechových nástrojů. Poslechněme si krátkou ukázku.

Druhá věta Andante přináší chvíli zamyšlení a klidu. Po ní následuje taneční menuet s hlavní melodií ve fagotu, která zní takto.

Symfonie Poledne vyniká svou slavnostní a sváteční náladou. Ta je patrná hned v první větě, jejíž ukázku si nyní pustíme.

Zajímavostí druhé věty je její závěrečná část. V ní zazní krásná kantiléna solových houslí a violončela. Haydn tento hudební dialog přirovnal k rozhovoru mezi Bohem a člověkem. Zaposlouchejme se do něho i dnes.

Celé dílo pak zakončí vznešený menuet, na který navazuje ve stejném duchu i energické finále. Z něho si teď pustíme také krátký úryvek.

Symfonii Večer zahájí hravé Allegro. Vystřídá ho zpěvné, uklidňující andante a ve stejném duchu pokračuje i menuet, ve kterém temný zvuk solového violončela přibližuje nadcházející noc. Poslechněme si ukázky z těchto tří vět.

Poslední část symfonie Večer svým zpracováním zobrazuje silnou bouři. Rychlé pasáže smyčců představují déšť, sólová flétna hraje motiv blesku, po kterém vždy doslova zahřmí v celém orchestru. Příběh uvedeného sichravého počasí teď ještě jednou odvypráví Haydnova hudba.

K dalšímu poslechu jsem vybrala symfonii číslo 45, která má v podtitulu označení Na odchodnou. Její název souvisí s kuriózní historkou. Hudebníci pobývali v Esterházyho paláci bez svých rodin. Jednou se ale jejich služba u dvora nečekaně protáhla a to se jim nelíbilo. Proto oslovili svého kapelníka, aby se za ně u knížete přimluvil a oni mohli odcestovat domů, většinou do Eisenstadtu. Oblíbený a vlídný papá Haydn vložil jejich požadavek do své nové symfonie. Prokomponoval ji tak, že při jejím provedení během závěrečného adagia postupně každý hudebník zhasl svíčku a odešel. Na konci celé skladby pak hráli už jen dva houslisté. Esterházy tuto vtipnou prosbu během koncertu pochopil a hudebníky pustil ke svým rodinám. Úryvek z poslední části symfonie Na odchodnou si poslechneme i dnes.

Zhruba ve stejném období vznikla i symfonie s podtitulem Marie Terezie, kterou Josef Haydn zkomponoval u příležitosti návštěvy rakouské císařovny u Uherského dvora. Její charakter je mimořádně slavnostní, obsahuje party i pro trubky a tympány. Skladatel se na setkání s habsburskou panovnicí moc těšil. Pojila ho s ní humorná vzpomínka z dětství. Když jako malý zpíval se sborem v Schönbrunnu, po představení lezl spolu s ostatními chlapci po střechách nedostavěného paláce. Marie Terezie tehdy malé dobrodruhy chytla a organizátor celé akce, malý Haydn, dostal od samotné vládkyně pár pohlavků. Úcta, sláva, ale i radost a humor, to vše vyjadřuje první věta této symfonie. Poslechněme si ukázku.

Po idylickém adágiu a živém menuetu nastoupí opět živé a hravé allegro. Uslyšíme teď výběr ze všech tří vět.

Ze 70. let 18. století pochází i symfonie označovaná jako Schulmeister, česky pedant. Toto dílo v podstatě představuje hudební parodii. V první větě líbivou a vřelou melodií několikrát přeruší ostrý zvuk dechových nástrojů, zvláště pak fanfáry lesních rohů, které připomínají zvednutý ukazovák přísného až protivného učitele. Posuďte sami.

Další zajímavá místa najdeme ve druhé a ve čtvrté větě. Hudební myšlenka volné věty se neustále opakuje a tím opět připomíná pedanta. Teprve později se postupně dále rozvíjí. Stejně je tomu tak i v závěrečném finále. Poslechněme si ukázky.

O tom, že Esterházyho palác se stal významným hudebním centrem s vynikajícím kapelníkem, se ve své době vědělo až ve Vídni u královského dvora. Poté, co se dcera císařovny Marie Antoaneta provdala do Francie, dostal Josef Haydn v roce 1786 z Paříže nabídku zkomponovat 6 symfonií pro zdejší publikum. Skladatel žádosti vyhověl. Jeho pařížské symfonie představují již vyzrálou osobitou hudební řeč klasicismu. Některé z nich získaly i zcela náhodná jména, která vzešla z řad francouzských posluchačů. Ti si většinou všímali drobných detailů, a tak názvy symfonií Medvěd nebo Slepička vznikly na základě krátkých hudebních motivků připomínajících zmíněná zvířata. Symfonie Medvěd je pojmenována podle poslední věty, ve které přírazy v kontrabasech pobrukují k hlavnímu melodickému tématu.

Symfonie Slepička si získala svůj název díky melodické invenci Allegrové první věty. Pařížané v ní zkrátka slyšeli kdákání. Na mysli zřejmě měli tento úryvek.

Roku 1790 po smrti Mikuláše I. Esterházyho utichla i zámecká kapela. Nastupující šlechtic neměl k umění žádný vztah a přestal podporovat i hudebníky. Josef Haydn tedy odešel do Vídně. Za své služby u dvora získal pěknou penzi a titul knížecího skladatele. Zpráva, že slavný Josef Haydn není už vázaný povinnostmi k rodu Esterházy, se rychle rozkřikla. Ještě téhož roku dostal skladatel nabídku z Londýna. Neváhal a vydal se do Anglie. Pro prestižní koncerty v hlavním městě Británie napsal během 90. let 18. století celkem 12 svých posledních kompozičně zdařilých symfonií. Ze 4 z nich jsem pro vás připravila takové malé hudební meny. Nejprve se zastavíme u známé symfonie s úderem kotlů. Její název je odvozen od jednoduché, ale vtipně napsané melodie v druhé větě, která je zakončena nečekaným úderem celého orchestru. Ve stále stejném tempu je pak tato hudební myšlenka postupně obměňována. Poslechněme si tedy známé téma a variaci.

Z dalších londýnských symfonií Josefa Haydna uslyšíme ukázky ze symfonie Vojenské, ze symfonie Hodiny a z poslední mozartovsky laděné symfonie D-dur číslo 104. Symfonie Vojenská, ta je pojmenována podle své druhé věty, která je hrána v allegretu, tedy mírně rychle. Haydn v ní použil kromě tympánů i triangel, činely a buben. Dominuje zde i sólová trubka, která v závěrečné kódě napodobuje vojenský signál. Z této věty jsem vybrala dva charakteristické úryvky.

Po pomalém menuetu pak skladatel složil rozjařené finále rondového typu. Použil v něm bohatou bicí sekci, která dodává této větě vskutku patetický výraz. Celá symfonie se stala velmi oblíbenou. Po své premiéře se dočkala hned 7 repríz. Část grandiozního finále zazní i dnes.

Hodiny. V pořadí už 101. Haydnova symfonie je pojmenována opět podle své druhé věty. V ní stakatové údery připomínají tikot hodin. Nad nimi se pak rozvíjí poetické téma, které postupně prochází variačními obměnami.

Na závěr březnového soaré jsem k poslechu vybrala Haydnovu poslední symfonii číslo 104 v tónině D-dur. V celé této skladbě je patrný vliv Wolfganga Amadea Mozarta. Například hned její pomalý úvod je podobný hudební řeči Dona Giovanniho. Druhá věta tohoto díla pak vyniká svým dramatickým a citově vypjatým výrazem, který později plně nacházíme v tvorbě Ludwiga van Beethovena. Po úderném menuetu celou symfonii uzavírá Allegro spiritoso, motivicky spřízněné s melodikou ze symfonie Slepička. Vzdáleně připomíná i Dvořákovi slovanské tance. Touto závěrečnou větou Haydnovy poslední symfonie se s vámi dnes loučím i já. Děkuji vám za vaši pozornost a těším se na další společné setkání. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Grafová.